0: ho uznávám. A on je také lékař, on je anesteziolog.
1: Ano.
0: A já jsem to zaznamenal, je to věc velice progresivní. Já jsem velký podporovatel elektronizace českého zdravotnictví. Oni přišli v tom v jižních Čechách, že pomocí aplikace budou poskytovat určité zdravotní služby týkající se lékařské pohotovosti. V této věci je potřeba, já věřím, že oni to mají, já jsem ještě úplně detailně celý ten systém jich nenastudoval, ale že mají ten proces nastavený. Je potřeba být opatrný pouze v tom, že samozřejmě na lékařskou pohotovost mnohdy přichází lidé s komplikovanými zdravotními problémy, které prostě po telefonu nezvládnete. A pokud se podaří vlastně ten proces nastavit tak, aby třeba u pacientů, kteří mají nějakou náhlou příhodu břišní typicky, nebo dušnost, to jsou takové časté věci, které prostě po internetu, po aplikaci prostě nemůžete dobře rozlišit, aby tam následoval proces, že toho klienta uvidí lékař, tak je to věc, která jde dopředu. Ale já jsem byl ten, který v roce 2012, na přelomu let 2012 a 2013, spolu s tehdejším ministrem Hegerem a mými kolegy Rusnokem a Skalickým, jsme poslaneckým návrhem vlastně prosadili povinný e-recept. Mm-hmm. Dneska to přijde někomu možná jako samozřejmost, ale tedy to samozřejmost nebyla. Ten boj proti e-receptu a elektronizaci zdravotnictví, ať už z kruhu lékařské komory, ale dalších, byl enormní. A měl začít platit od 1. ledna 2015. Ty pozdější vlády ho odsouvaly, až nakonec vláda Andreje Babiše, díky bohu, od 1. ledna 2018 ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem tento náš pozměňující návrh, tento zákon vlastně realizovala v praxi a vzniknul e-recept. Já si nedovedu představit covidovou epidemii bez e-receptu. To by byla úplná katastrofa, takže dnes to přijde jako samozřejmost, ale ten stát se nesmí zastavit. Chybí nám, přišla e-neschopenka, ale chybí nám e-poukaz, to znamená dneska pořád ti lidé chodí s papírovými žádankami na rentgen a tak dále. To propojení vlastně těch dat musí být nastaveno, není ještě řádné sdílení laboratorních výsledků a dalších věcí. Já bych si opravdu přála všechny tyhle ty věci, jako právě třeba Martin Kuba nastavoval, budou mít daleko větší smysl, když české zdravotnictví bude elektronizováno a ta data samozřejmě se souhlasem každého z nás, bez toho to nejde, budou moci být v určitých nutných podobách sdílena.
1: V zářijových volbách kandidujete do Senátu pod číslem 6 v obvodu číslo 17, což je tedy Praha 12 a hodláte porazit Pavla Fischera aktuálního, tak já vám držím palce a mám k tomu dotaz. Myslíte si, že by bylo možné třeba ještě před těmi volbami do tohoto studia k jednomu stolu k debatě pozvat vás a pana Fischera? Šel byste do toho?
0: Já určitě se debatě nebráním. Já myslím, že my máme natolik odlišné názory na zprávu věcí veřejných, na zahraniční politiku a další věci, že možná by to byla pro vás, pro vaši televizi zajímavá debata, ale za mě určitě ano.
1: Zkusíme ho oslovit. Doufám, že se do té doby ještě už uvidíme. Moc vám držím palce a těším se na příště. Nashledanou.
0: Moc děkuji za pozvání a hodně zdraví všem.
1: Děkuji. Naším hostem byl Boris Šťastný.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
3: Novinky.cz. Poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
4: Když tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
3: No, tak teď má obavy ještě větší.
4: Možná, kdybychom mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Ne, tak tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila. Tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici Spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
3: I pán z Holí.
4: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Jo, ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu? Teď nevím, jak je to správně.
3: Berla vrazilka.
4: Jste mě měl berlu vrazilku spíš teď podle čeho.
3: Ano, vrazilka.
4: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedůtklivé jak saskej kurfiřt. To, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší, než jsme zažili za covidu, větší, než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
3: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak...
4: No byl a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala. Protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.

Šel jsem se učit číšníkem, co taky jiného by měl dělat syn hoteliéra a kuchařky. Učil jsem se v Brně ve středním odborném učilišti, na střední školu s maturitou jsem neměl dost dobré známky. Do učiliště jsem vešel s kytarou v ruce, protože hraní ke mně tenkrát prostě patřilo. Bylo to samozřejmě vítané, zejména když jsme vyrazili v prvním ročníku na hory na lyžařský výcvik. Díky kytaře jsem večery trávil ve společnosti profesorů, hrál jsem jim, mohl jsem i kouřit a pít s nimi čaj s rumem. Dneska by za něco takového pedagogy zřejmě zavřeli, ale tehdy to nikoho nepohoršovalo. Ani spolužáci v tom neviděli nic nenormálního, jen jim bylo líto, že oni na kytaru neumí a nemohou tudíž, stejně jako já, celý večer kouřit. Na profesorský sbor jsme měli v učilišti štěstí, byli to fajn lidé. Rád vzpomínám na pana profesora Jaroslava Morávka. To byl nejen dobrý a spravedlivý pedagog, ale i statečný člověk. Pamatuji na situaci, kdy někdo ze spolužáků přinesl do školy emigrantský časopis, což se nějak doneslo k nadřízeným a začalo vyšetřování. Byl to skutečný průšvih, což dnes naštěstí znají už jenom pamětníci. A pan učitel to vzal na sebe. Riskoval sice svoji kariéru, ale přišlo mu to přijatelnější, než aby byl kvůli tomu některý z žáků z učiliště vyloučen. Učil jsem se v učilišti, jemuž se říkalo a určitě říká stále Charbulka, protože se nachází v Charbulově ulici. Jde o známé školské zařízení, kde se učí kuchaři, číšníci, pekaři, cukráři, kadeřníci, řezníci, prodavači a já nevím, kdo ještě. Nastoupil jsem tam jako klasický celoživotní outsider, ale pozor, outsider s kytarou, který už uměl docela obstojně zahrát outsider waltz. Tady najednou jsem v něčem vynikl. V učilišti totiž byla ve druhém ročníku vyhlášena soutěž umělecké tvořivosti mládeže. Moji spolužáci, děti číšníků, vrchních a šéfů brněnských hotelů a hospod už chodili na diskotéky a my venkovani, kteří jsme dojížděli, jsme poslouchali jejich vyprávění, jaké to bylo ve Favoritu nebo Rozmarínu. Nicméně nikdo z těchto protřelých diskotékových králů nebyl schopen se této soutěže zúčastnit. Jelikož si kdo si vzpomněl, že když jsme byli v prváku na horách, měl jsem sebou kytaru a dokázal na ní hrát, byl jsem nominován. Byť jsem namítal, že umím jenom pár písniček. Soutěž se konala v Brně a to v kategoriích jako lidová hudba či angažovaná píseň. Vlastně ani nevím, kam zařadili mě s kytarou a mojí vlastní písničkou. Dost primitivní, složil jsem ji doma asi za 2 hodiny, nazval ji Umělí lidé a obsah byl sice hloupoučký, ale s ekologickým nádechem. Byla o tom, jak jednou bude všechno umělé, prefabrikované a podle norem a nakonec dojde i na lidi. Píseň jsem zahrál a zaspíval, školní kolo vyhrál a postoupil do celobrněnského, které se jmenovalo Brněnský vrabeček. Pracovník, který se staral o volný čas mládeže, mě poslal na zkoušku do studia Československého rozhlasu v tehdejší Leninově ulici. Dostavil jsem se s kytarou a hlavně s velkou trémou. 6 profesionálních muzikantů po mně chtělo noty s tím, že mě budou při finále doprovázet. Stál jsem jako opařený blekotal, že noty nemám, že písničku jen umím zahrát a zaspívat, ale nic víc. Pánové byli ale skuteční profíci, řekli, až to tedy zahrají, že oni si to zaranžují. Tak jsem to udělal, jeden z nich konstatoval, že to zdaleka není tak blbé, jak předpokládali a pokud si dobře vzpomínám, byl to Igor Vavrda, slavný kytarista, saxofonista, pianista i houslista orchestru Gustava Broma a Brněnské filharmonie. Ovšem nakonec spolu s ostatními usoudil, že nejlepší bude, když to zahrají a zaspívám bez jejich doprovodu. Celobrněnské kolo se konalo v kulturním domě, jemuž se odjakživa říkalo Semilasso, což byl pseudonym německého spisovatele a cestovatele Hermana Pichlera von Muskau, který v tehdejším zájezdním hostinci nějaký čas pobýval. Kdykoliv jedu kolem, tak si vzpomenu na své někdejší vystoupení. Na pódiu byli profesionální muzikanti, kteří doprovázeli jednotlivé soutěžící, kteří snaživě zpívali, porota poté pokaždé ho ohodnotila. Repertoár soutěžících byl různorodý, studentka zdravotní školy zpívala něco z repertoáru Hany Zagorové, byla tam i Big Beatová kapela. V porotě seděli lidé, kteří se po letech stali mými kamarády.
například kapelník skupiny Folk Team Pavel Kopřiva a její zpěvák a kytarista Roman Venclovský, slavný televizní dramaturg brněnského televizního studia Jaroslav Kravka, operní pěvec Jiří Přichystal. Vlastně všichni jmenovaní, kromě pana Přichystala, mi později vstoupili dost výrazně do života. Nejvíc Jarda Kravka, který je zkušeným dramaturgem a kdykoliv jsem mu zavolal o radu, měl jsem jistotu, že se po konzultaci s ním rozhodnu správně. Když jsem přišel na řadu, nastavili mi mikrofony, muzikanti vyklidili pole, diváci zatleskali a já ani nevěděl, jestli jsem na jevišti vlastně byl, protože jsem vůbec nic neviděl. Byl jsem nasvícený reflektory, ještě tam byla spousta fotografů a já se v tom ztrácel. Ale druhé nebo třetí místo, to už si přesně nepamatuji, mi bylo potvrzením, že jsem opravdu vystoupil. Každopádně jsem postoupil do celostátního kola, ovšem tam mě nakonec vyřadili, protože jsem se vymykal z formátu, tam doprovod orchestru byl podmínkou. Ale netrápilo mě to. Už jsem pevně držel v rukou kytaru a těšil se, až přijedu z Brna domů a budu několik hodin hrát. Scháněl jsem si po kamarádech písničky s akordy. Jiný zdroj nebyl, protože internet ještě neexistoval. Tehdy jsem vůbec neuvažoval o tom, že bych jednou mohl být muzikantem. Jen mi začala být sympatická možnost mazlit se s kytarou, rozumět si s ní a osedlat si ji. To bylo něco, co jsem do té doby nezažil. Hrál jsem házenou, i když netvrdím, že jsem byl sportovní nadějí. Každopádně jsem hrál poměrně dlouho za Tišnov. Bylo to na úrovni amatérského sportu, ale v dobré, uzavřené partě lidí. Spojovalo nás správné sportovní srdcařství, které dnes u sportovců takřka nevidím. Na zápasy jsme jezdívali vlakem a když jsme se vraceli z prohraného zápasu, celou cestu jsme řešili, kdo udělal chybu, kdo měl komu nahrát. Ano, hodně jsme to prožívali a dnes tvrdím, že každé dítě by se mělo dostat do nějakého správného sportovního prostředí, kde by si vyzkoušelo, jaké to je bojovat a zároveň by se dozvědělo také něco o férovosti, o fair play. Když má člověk na sobě dres s číslem a trénuje kvůli opravdovým zápasům, byť jde o okresní ligu, začíná mu na tom záležet a dostaví se sportovní nadšení, pocit, že o něco jde. Neměli jsme ambice hrát za nároďák. My jsme věděli, že hrajeme jen za malý moravský Tišnov, ale byl to náš tým a my za něj bojovali. Někdy na pokraji sil, jindy do morku kosti uražení, že nás poškodil rozhodčí, nebo naštvaní, že někdo nepřišel na zápas, což jsme mu posléze unizono vyčetli. Když rekreačně jezdíš na kole nebo jen tak nezávazně pinkáš s tenisovým míčkem, nikdy tohle nepoznáš. Bylo to hezké období. Sice jsem nikdy nepatřil k nejlepším, nicméně několik let jsem byl kapitánem. Hrál jsem na pozici pivotmana, což je ten, jehož všichni okopávají a schytá nejvíc ran. Jenomže přišel čas, kdy se naše cesty začaly rozcházet. Někdo šel studovat do Prahy, někdo šel na vojnu, já začal dojíždět do Brna. Sportovní parta se rozpadla, i když vznikla zase jiná z mladších ročníků. Ale já jsem už měl duši přibitou ke štíhlému krku kytary. Moje romantická polovina byla probuzena, začal jsem koketovat s trampingem a tušil jsem, že to zajímavé období života přijde. Ale na daně jsem připraven nebyl.

0: Velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtělý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát čtyřletý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
1: Mm-hmm. Mně se moc líbil ten titulek. Dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně. Méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kde jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

se tě někdo zeptá, tak proč to musí bejt? Já nevím, já se neptám, je na to někde klej. Já na vojně se naučil jen zabíjet a

herec nejsem, i když ve filmu jsem si už zahrál. Je to stejné, jako když napíšu pár knížek a budu o sobě tvrdit, že jsem spisovatel. Tím také nejsem. Spisovatelství, stejně jako herectví, má své zákonitosti, ale ty já neovládám. Jsem herec z leknutí, o žádnou roli jsem nikdy neusiloval, jen jsem vyhověl někomu, kdo měl pocit, že se mu někam hodím. Jednou u mě byl na frekvenci 1 v křížovém výslechu Pavel Trávníček. Po vysílání i kafy mi navrhl, abych hrál u nich v zájezdovém divadle. Šlo o představení s názvem Zborovna a na mě připadla role ředitele školy. Řekl jsem mu, že bych to rád zkusil, že divadlo miluji a vím, že tahle profese má své zákonitosti, ale nechci jim to kazit. On mi řekl, že ta role má pár vět a že odpoledne je zkouška, tak se mám přijít podívat. Šel jsem, byl tam Pavel se svojí ženou Monikou Fialkovou, s Kateřinou Kornovou, Uršulou Klukovou, Hanou Tunovou a Petrou Jindrovou. Ti všichni v tom hrají. Je to hra českého autora Jaromíra Břehového, komedie z prostředí učňovského školství. Stojí na Pavlovi, Uršule a Kateřině. Oni jsou celou dobu na jevišti a představení táhnou. Párkrát jsem tedy zkoušel a najednou premiéra v Duchcově. Dopoledne jsem ještě vysílal, už jsem pociťoval drobnou trému, ale než jsme odjeli, tak jsem naštěstí potkal Upíra Krejčího, s nímž se dobře znám a je to chlapík, kterému věřím. Pochlubil jsem se, že máme premiéru a že se bojím, abych jim to nepokazil. Když je tam Tráva, Uršula a Kornová, tak se nic nemůže stát, oni každou situaci zachrání. Uklidnil mě Upír a já s tím pocitem do Duchcova odjel. Opravdu se nic nestalo a já se sklidnil. Ale pak přišla asi třetí repríza v Prostějově. Jako ředitel mám v jedné scéně vlítnout do zborovny, něco říct a zase zmizet. Škola mě totiž vůbec nezajímá, starám se hlavně o fotbal a trávník, vše ostatní jde mimo mě. V Prostějově jsem na domluvenou narážku vlítnul do zborovny neboli na jeviště a pozdrav ještě zvládl. Kolegové, dobrý den! Oni odpověděli, já pak šel před stůl, přistoupil ke mně Pavel Trávníček, já mu měl říci, pane kolego, nastoupí k nám nová zástupkyně. Jenomže jsem neřekl nic. Zapomněl jsem i to, jak se jmenuji. Pavel Trávníček to pochopil, podíval se na mě, dal si ruku v bok, prohlédl si mě a řekl, já tuším, pane řediteli, že jste nám přišel říct, že máte novou zástupkyni, tady už se o tom mluví. Tehdy se konečně má paměť vzpamatovala a dál jsem pokračoval normálně. Ovšem pochopil jsem, co je to profesionalita a že takhle pohotově dokáže reagovat jenom člověk s léty praxe. Hra měla všude plno, lidé na ní chodili, jenomže mě vadilo, že se neustále jezdí napříč republikou. Navíc to bylo v době, kdy jsem byl naježděný celkem dost. Oni se tam třeba vyspali, jenomže já musel každý den zpět do Prahy, protože jsem vysílal denně v rádiu. Tak jsem toho časem nechal, ale Pavlovi jsem za tu šanci dodnes vděčný. Kdysi mi zazvonil telefon a představil se mi pan režisér Tomáš Magnusek. Neznal jsem ho, ale pak jsem si dohledal, že natočil film Bastardi, který byl úspěšný a dobře obsazený. Oznámil mi, že pro mě píše roli a jestli ji vezmu, až ji dopíše. Souhlasil jsem a hned to pustil z hlavy. Ale asi za rok volala asistentka od pana režiséra, že jsem obsazen do filmu Jedlíci aneb 100 kilo lásky. Hrál jsem skoro sám sebe, Luboše Veselého, arrogantního rozhlasového moderátora, který, jak se nakonec ukáže, zase tak arrogantní není. Natáčelo se v létě v Orlických horách, vypadalo to tam jako v pionýrském táboře. Budili nás ráno v 7 hodin a následovali nekonečné hodiny čekání na záběr. Pak jsme se naobědvali a opět čekali a čekali. Večer jsme pokaždé oslavili uplynulý den a šli se vyspat na další čekání. Nicméně to bylo demokratické, všichni bez rozdílu jsme museli poslouchat pana režiséra, ať to byli amatéři a neumětelové, jako jsem byl já, nebo skuteční herci, hvězdy. Například Martin Stropnický, který hrál primáře, nebo jeho žena Veronika Žilková, ta měla roli recepční Marie. Hráli tam Roman Skamene, Ladislav Županič, Jan Šťastný, Ivana Andrlová. A když si to tak ve vzpomínkách promítám, byla to ode mne velká drzost.
Měl jsem ještě jednu obavu, která se dostavila hned, když mi přišel natáčecí plán, kde jsem našel nejen svoje jméno, ale také jména o něch hereckých hvězd. Byla mezi nimi také Veronika Žilková a to jsem se trochu zarazil, protože jsem s ní měl před časem dost nepříjemný konflikt, za který jsem ale nemohl. V roce 2008 měla v televizi Prima svoji talk show Pustit žilou, kam si pokaždé pozvala tři hosty, které zpovídala. Volal mi tenkrát jakýsi novinář a co si prý myslím o moderování paní Žilkové. Místo toho, abych se nějak vymluvil a co nejrychleji ukončil hovor, jsem řekl, když vidím Veroniku Žilkovou ve filmu Zapomenuté světlo, běhá mi mráz po zádech a smekám. Ale když moderuje, tak se ošívám trapností. Byla to opravdu jenom tato jediná věta. Nicméně za dva dny, bylo to přesně 18. prosince, tedy v předvánočním čase, kdy se máme všichni o trochu víc rádi, vyšel v deníku AHA článek s titulkem Luboš Ksaver Veselý, za Žilkovou je mi trapně. Ještě ten den mi cinkl telefon a od Veroniky Žilkové mi přišla textová zpráva. Ano, jsem úplná kráva. Pochopitelně mi to nezůstala dlužná a vrátila mi to i z úroky v článku, který vyšel pár dní poté. V něm se podivovala, jak někoho tak nechutného, jako jsem já, může někdo posadit do studia. Chytla se toho další média a začalo se mluvit o válce moderátorů Ksavera a Žilkové. Bylo to zbytečné, ve skutečnosti jsme my dva žádnou válku nevedli, ale ta informace si žila svým vlastním životem. Už jsem se k tomu nevyjadřoval ani já, ani Veronika Žilková. Byl jsem přesvědčený, že je na mě naštvaná, ostatně mnoho lidí mi to řeklo a mrzelo mě to. Původně jsem se jí chtěl omluvit, ale pak jsem si řekl, že ani ona o mě nemluvila pěkně, takže stav je vlastně vyrovnán. A teď najednou se mi všechno vrátilo prostřednictvím scénáře, v němž jsem se dočetl, že spolu účinkujeme hned v první scéně prvního natáčecího dne. Spolu tam s námi byl ještě Karel Heřmánek mladší. Nejelo se mi na natáčení dobře, byl jsem z toho v rozpacích a čekal jsem, že mi Veronika Žilková třeba řekne, jak moc se při mém hraní ošívá trapností. Ale ona nic takového neudělala, což jsem ocenil. Je to zkrátka výborná herečka, takže se na mě tvářila vlídně, ale přesto jsem cítil, co si o mě myslí. Ovšem nepříjemný zážitek jsem nakonec měl během natáčení s herečkou, u níž bych to vůbec nepředpokládal. Nikdy předtím jsem neměl nic zlého ani dobrého s Ivanou Andrlovou. Nic proti ní nemám, nikdy jsme nespolupracovali, vůbec se neznáme. Jen jsem v ní možná viděl tu princeznu z pohádek. Ale jednoho večera seděla sama u stolku v zahrádce v hotelu, kde jsme bydleli, a já si k ní chtěl přisednout. Zejména ze zdvořilosti připadalo mi trapné sednout si jinam. Ona mě ale nenechala ani dosednout a hned se na mě obořila, že žádné rozhovory poskytovat nebude, že nestojí o to, aby se ocitla někde v bulváru. Jen jsem něco zakoktal, sedl si jinam a nevěděl, co si o tom myslet. V tu chvíli mi přišla jako paní Zelinářová, Dobijášová a já nebyl daleko od toho, abych si na moment nevypůjčil ten slavný citát doktora Strossmayera. Vy krávo nebeská. Ale polknul jsem to. Posléze jsem se s tímto zážitkem svěřil jejímu ex-manželovi Ivanovi Vyskočilovi, který mě uklidnil, prý si to nemám brát osobně, ona prostě je taková. Další herecká a hezká zkušenost byla, když Ivan Mládek točil v televizi Barrandov Cyranův ostrov o rodině bydlící v rozpadajícím se zámku. Bylo natočeno 640 dílů, kromě Ivana v něm hráli všichni členové jeho banjo bandu, ale také například Luděk Sobota, Václav Upír Krejčí, Zdeněk Srstka a mnoho dalších. Do některých dílů si vzali hosty a když pozvali i mě, měl jsem radost. Hrál jsem agenta KGB, bylo to vtipné, od Ivana skvěle napsané. Režíroval to Petr Burian, pohodář, fajn chlapík, s nímž bych pracoval kdykoliv. Bylo patrné, že jsem neherec mezi herci, ale bavilo mě to. Díl se natočil za víkend a líbila se mi ta sehraná parta kolem Ivana Mládka. Jsou to lidé, kteří se respektují a určitě jsou to i kamarádi, to se prostě pozná podle atmosféry. Pracovat s nimi je čirá radost a kdykoliv bych si ji zopakoval. Pro úplnost musím dodat,
že jsem v průběhu času odmítl zásadní roli ve filmu, ale to bylo čistě ze strachu. Na druhou stranu jsem rád chodil jako host do pořadu Jiřího Krampola Nikdo není dokonalý. Dobře jsem se cítil v ČT pořadu Zázraky přírody. Zaspíval jsem si v Čundr Country Show u Ivana Mládka, byl jsem u Haliny v Banánových rybičkách, v Trampotách u Petra Novotného, v Dobách prásku jsem pravidelně chodil coby host do Snídaně s Novou, ale nakonec jsem přišel na to, že nejvýživnější prostředí je nakonec ono přímé setkání s lidmi, třeba na besedách okolo knížek. My friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel.
2: Já jsem taky přišel rád.
1: Já vás totiž pozoruju a když na YouTube najdu nějaké vaše povídání, královsky se u toho bavím. Včera večer jsem někde našel historku s dámou, myslím, že toho času v jiném stavu, kterou jste operovali a jak jste říkal, my tam máme to zařízení jo. za ty miliony jo. a byl u toho ten porodník s tím naslouchátkem z roku 1481, to se fakt stalo.
2: To se stalo jako nic proti tomu, protože ono samozřejmě to klinické sledování je to nejlepší a ta paní byla, já nevím, v 6., 7. měsíci, takže on si kontroloval ten plot a to jde asi opravdu nejlíp tím naslouchátkem, no ale působilo to bizarně, protože tam opravdu jsou všechny ty naše mašiny a on tam povídal s tímhletím, jestli to vyvinuli v roce 1480, to já nevím.
1: To jste říkal jako ironii, to jsem pochopil.
2: No, jasně.
1: Ale po 6 hodinách řekl stop.
2: Jo, zarazil nás a jako asi věděl proč, protože ty lidi tomu rozumějí, že jo, to zase jako na profesionála se člověk spolehne, je blbost se nespolehnout na profesionála, že jo, takže když nám řekl, že už je toho dost, no, tak jsme skončili.
1: Předpokládám, pane profesore, že u vás se někdy stává, že uvidíte lidský mozek až ve chvíli, kdy ho jdete operovat. Mm-hmm. Umím si představit, že vaši kolegové vyšetří a tak a vyjdete k té operaci, nebo ho uvidíte poprvé v životě.
2: Já toho pacienta vidím předtím.
1: Vidíte ho vždycky, jo.
2: Jo. No to je přinejmenším ten informovaný souhlas, ten musí ten člověk podepsat jako se mnou a je přinejmenším slušnost toho člověka tak nějak jako realisticky poinformovat, odč jde, takže...
1: No mě by zajímal ten jeden okamžik. Mm-hmm. Když ten mozek uvidíte a toho pacienta jste předtím neviděl, neměl jste možnosti hovořit, jestli na tom mozku poznáte, jestli vám tam na tom stole leží chytrý člověk nebo blbec?
2: Nepoznám.
1: Nepoznáte?
2: Nepoznám.
1: Všichni mají?
2: Všichni mají stejný. Všichni,
1: úplně stejný.
2: No, ono, ty počítače taky vypadají všechny stejně, to hardware, že jo. A pak jde o to software, takže já nemám šanci u toho člověka poznat to software, že jo. Já vidím tu anatomickou strukturu, která je identická u všech a poznal bych samozřejmě malé dítě od 90-letého člověka, to takový problém není. Ale jako poznat, jestli je chytrej, hloupej, krásnej, ošklivej, rasu, ženská, chlap, to nejde.
1: Černoch i běloch má stejnou barvu mozku.
2: Stejnou barvu. Jakmile říznete pod kůži, tak už jsou všichni stejně barevní.
1: Stejný. A prosím vás, teď jsem tam četl, když jsem to studoval, já teď během víkendu jsem si to dal, jo?
2: No.
1: Ale tolik věcí mám, že bych vám od zítřka mohl asistovat na sále.
2: To jako... klidně, to jako, to není tak, ta vlastní operativa je to nejjednodušší na tom.
1: No vy jste to... dokonce někde řekl, že to může dělat člověk s maturitou.
2: No tak dokonce, když je to přehnaný, tak se říká, že to říkal můj kamarád John Garfield, který možná za to dostal knighthood, že Sir John. A on říkal, že naučí operovat opici, ale nenaučí neoperovat. Kdy ta operace?
1: Rozhodnout.
2: Což je to rozhodující, že jo. Jinak to pak, to vlastní operování, to už je řemeslo. To jako Dalí uměl kreslit, ale něco k tomu bylo potřeba navíc, že jo, aby z toho byly ty nádherný obrazy. Jo, stejně tak se naučíte hrát na housle, ale něco to zase potřebuje
1: no
2: ještě dalšího.
1: To důležité, já jsem mimo jiné se dočetl zaprvé, že mozek plave, tak to jsem netušil. Já jsem, že tam někde sedí.
2: Jako ne, on tam nesedí, jen tak on tam opravdu mírně plavčí v
1: tekutině. Jako se pohybuje trošku třeba?
2: On, když to odevřeme, tak on se pohybuje s tepovou vlnou. Takže on není úplně jako nehybný ten mozek, ale pohybuje se tepe vlastně jako... Co já vím, co tepe někde jinde mimo
1: biologii. No, tak
2: srdce třeba tepe, tak ten mozek taky trošku tepe s tou tepovou vlnou právě, jak tam jde. Ale je vlastně ponořen v tom mozkomíšním moku, kterýho je, já nevím, 250 ml. A víceméně opravdu v tom mozkomíšním moku plave ten mozek.
1: No a co mě teda zaujalo nejvíc, a musím říct, že to mně nepřijde úplně fér, že muži mají mozek 1,5 kg, zatímco ženy 1,30 kg, jsem četl.
2: No, je tam 300 gramů rozdíl.
1: Což považuji za lehce diskriminační, pane profesore.
2: Nepochybně to diskriminační je, ale je to takový biologický fakt, který se dost dobře nedá nějak...
1: A čím to způsobeno?
2: Jo, to já nevím. To já nevím, ale je to dáno asi geneticky, je to dáno vývojově, je to dáno prostě tím, že takhle ten lidský organismus narostl. Hmm. Ono to není jediný rozdíl mezi ženskými a chlapy, že jo. To jako
1: těch... Ještě tam je něco?
2: No, je tam toho dost, jděte po ulici a koukněte se. No to...
1: Já jsem myslel na to mozku.
2: Ne. Tam rozdíl není, zase nepoznám, jestli je mužský nebo ženský, protože nemám možnost, že jo, odhadnout ten 300 gramový rozdíl. Takže to je stejný, že jo, ta funkce je stejná, ty základní všechny funkce, ale těch rozdílů pohlavních je daleko víc.
1: No to pochopit, jo, tam to je jako naše, to já rozumím, ale my se budeme bavit na té naší úrovni,
2: zůstaneme u toho,
1: protože my jsme neurologové.
2: Ano. Takže, no na to já jsem citlivý, protože mě dost často označují právě za neurologa, prostě? Ale to já nejsem. Já jsem neurologický chirurg. V angličtině je to surgical neurology. A medical neurology, jo? A neurologové, to je přeci jenom jiný obor, i když ten jazyk je stejný, neurologičtina, my si s nimi rozumíme nejvíc. My nemáme třeba prakticky žádnou styčnou plochu z normální chirurgií, protože břicho je jediná oblast těla, kam my se prakticky nedostaneme. Mm-hmm. Jo? Ale z neurologie máme všecko úplně společné, ale přesto jsou tam zcela specifické nemoci, které řeší oni, a zase zcela specifické nemoci, které řešíme my.
1: Berte to jako drobný přešlap sekundy.
2: Ne, to mě to zase nevadí. Zdáš, že jsem mu mohl hned osvětlit. Že?
1: Rozumím tomu. A víte, to je, já jsem to původně nechtěl vůbec říct, ale teď, když jsme u toho, tak se ptám, já jsem i googloval, jestli se dá na mozku přivrat.
2: Jako
1: tak to řeším to celý život. Říkal jsem si, jestli i na tom, kdyby mě to Beneš zvážil.
2: No, zvážit se dá, když by to člověk vyndal, co no, dost dobře nejde, že jo? Ale přibrat na něm to nejde.
1: Takže
2: ten mozek neovlivníte, protože ten mozek je ten člověk. Ten mozek je to rozhodující, to hlavní. On rozhodne, jestli přiberete jinde. On rozhodne, jestli budete mít takovouhle hladinu cukru. On rozhodne, jestli budete mít takovýhle krevní tlak. On rozhodne, jakou budete mít frekvenci dýchání. Všechny takové ty bazální funkce. On rozhodne, jaký budete mít hladiny, kterých elektrolytů, nátrium, kálium a takovýhle. Ale zrovna, že by sám sebe moc ovlivňoval, to ne.
1: To ne, no jest.
2: A už vůbec ne váhově, že jo to.
1: Takže já můžu říkat, že třeba na mozku jsem nepřibral například vůbec, když by
2: to klidně jako... můžete, protože ono zase to, co je jakoby ten mozek, teda to hlavní, to jsou ty nervové buňky, tak těch je z těch 1400, 1500 gramů jenom desetina. Zbytek je takzvaná glie, to je takový podpůrný aparát, který se stará o to, aby ty neurony držely v těch místech, kde mají, že? Aby přežívaly dobře ty vlákna nervová, vyživují ten mozek. To je taková jako zase další servisní zařízení pro ty vlastní nervové buňky. Mm-hmm.
1: No ale víte, taky jsem si říkal, protože se bavíme velmi amatérsky, aby to lidé co možná nejvíc pochopili, jako co všechno vy můžete a nemůžete. Protože vy to nemůžete zase tak moc.
2: Jako můžeme na jednu stranu hrozně moc, na druhou stranu, když se dostaneme do určitých oblastí, tak jsme víceméně vedle. Jo? Ale to, co v současné době my s tím mozkem umíme, tak to je to, co je zhruba asi tak vrchol medicíny, protože některé ty naše nádory je asi to nejvíc, co se dá na člověku vůbec operovat. Ale v porovnání s tím, jak složité zařízení, jak gigantický zařízení ten mozek je, tak je to jako neuvěřitelně hrubé. Jo, neuvěřitelně takové masivní, takové prostě primitivní, to, co my s ním děláme. Ale...
1: Vy jste taky někde říkal, že ta paměť lidská je nekonečná. Téměř. A že vlastně by si teoreticky ten mozek mohl ukládat všechno, co za život vidí.
2: Já si tohle to začínám myslet, že opravdu paměť je absolutní, že to tam zůstane zasuto všude někde, akorát my to neumíme vybavit. Jo, ale
1: stačilo by uložit takzvaně, jak na disky.
2: No on je to tam uložený, ale už to tam jako zůstane pravděpodobně v nějaké formě. Možná ne všecko, možná jaké procento ne, protože nevíme, co je 100%, že jo, ale ta kapacita je tak gigantická, že opravdu by dokázal si ten mozek pamatovat prakticky všecko, co člověk zažil v životě. Vemte sny, jo, to je takový, sen je úplně zběsilý třeba děj, který máte pocit, že jste nikdy nemohl zažít a nikdy jste to neviděl, ale ten mozek to někde musel vymyslet. On to tam někde musel dostat. On to zase úplně negeneruje z ničeho. ten mozek i ty sny generuje prostě z nějakých svých vzpomínek, které tam má někam zasuto a dokáže je prostě vybavit. Přitom vy vůbec netušíte, že jste někde něco viděl v kině nebo něco na ulici, jo, a ten mozek z toho něco vygeneruje.
1: Ale to vám řeknu zajímavost, to by se vám mohlo hodit potom, někdy v praxi. Od chvíle, kdy jsem přestal jíst Stilnox, tak se mě zdají sny.
2: Mně se zdají taky, ale já si nepamatuju.
1: Jo, já si pamatuju, já vám to umím povyprávit včetně všeho.
2: No a teď kolik z toho v těch snech je absurdní děj a kolik...
1: Všechno je absurdní.
2: Všechno, že jo?
1: Nedávno jsem vedl debatu s Hitlerem.
2: No, a Hitlera jste někde viděl na fotce, že jo? Asi jste se nepotkali.
1: Ne, večer předtím jsem se díval na Pát třetí říše.
2: No tak pak je to jasný, tak to měl rychle v ten mozek v sobě toho Hitlera, o čem jste se bavili.
1: Vy víte, jak se to stane, pane profesore?
2: Nevím.
1: Co se tam...
2: Ne. To jsou... on je v těch snech. Máte pocit, že je to dlouhý třeba, že jo? Ale ve skutečnosti jsou to krátké úseky toho REM spánku, což je několik úseků, že jo, těch rychlých pohybů očních, který jsou minutový, ale v té minutě on ten mozek dokáže nakomprimovat toho děje hrozně moc, takže máte pocit, že je to dlouhý, takže on i čas dokáže do určitý míry jako komprimovat nebo změnit.
1: On se opravdu nikdy nezastaví, ten mozek?
2: Ne.
1: Ani nepřibrzdí?
2: Ne. No, nepřibrzdí. On si používá to, co potřebuje, že jo. Tam jede určitě nějaká bazální děje, který právě hlídají ty takový ty homeostatický, ty nátrium, kálium a ten tlak a takovýhle. To tam nepochybně funguje furt. Nepochybně furt funguje třeba jádro, které řídí dýchání. Nepochybně pořád funguje jádro, které řídí krevní tlak. Pak má takový ty volní aktivity, kterých je neuvěřitelné množství. To je to, co vy děláte a víte, že to myslíte na to. Ale pak má zase plno věcí, které on dělá za vás automaticky, aniž vy byste si to uvědomoval. Jo? Vy to znáte, když jedete autem, tak nad tím řízením nepřemýšlíte. Vy si neříkáte, teď tam dám dvojku, teď šlápnu na plyn a takhle. To je absolutně automaticky a myslíte si na něco úplně jiného.
1: Po letech v rádiu, pane profesore, jsem zjistil, že tak zhruba minuta plus minus 10 vteřin, nevím, jak to mají jiní moderátoři, jde mluvit v tom živým vysíláním na autopilota.
2: Jo.
1: Něco, co ani nevíte, že jste řekl, ale potřebujete si to napsat SMSku a je 5 minut do zpráv a víte, že musíte něco udělat minutu. Jak to funguje?
2: No to jsou právě ty automatizmy.
1: To je ono.
2: To jsou ty věci, to je třeba to umí ženský a chlapi moc ne, to je ten multitasking, že oni umí dělat několik věcí najednou, že jo. To chlap nedokáže, chlap je schopen většinou jenom té jedné věci, kdežto ty ženský jsou schopný několika věcí najednou. A ten mozek to dokáže rozdělit a dokáže to, že jo, provést, co chce, že jo.

0: sledujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
1: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nacpou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
1: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to tež.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Byly prázdniny, během nich se pořad nevysílal. Jelikož mi Karel Burian před nimi řekl, že od září jedeme dál, že dostanu svého režiséra i dramaturga, chystal jsem se a pomalu si domlouval hosty. V srpnu jsem mu volal, nezvedl ani telefon. Když ho nezvedl několikrát, tak jsem se ptal někoho ze spřízněných duší, jestli třeba není nemocný nebo na dlouhé dovolené. Ale místo toho jsem se dozvěděl, že můj pořad Karel Burian zrušil s tím, že si hraji na Hvězdu z Prahy a chtěl bych Brňáky školit. Potkali jsme se pak ještě na jedné akci, kde mi tvrdil, že mě nechtěli lidé z Prahy, ale mě už se o téhle politováníhodné kapitole mého života diskutovat nechtělo. Karel Burian už nežije, čekal jsem, že se zachová, když ne kamarádsky, tak aspoň korektně. Nestalo se a nic už se na tom nedá změnit. Několik let jsme nebyli v kontaktu, byl jsem oprávněně naštvaný a on to věděl. Sice mi po nějaké době napsal předlouhou, snad omluvnou SMSku, ale tomu zkaženému vztahu už to nepomohlo. Pořad měl z těch brněnských nejvyšší koeficient spokojenosti diváků, což vedení televize jakoby nezajímalo, i když ve skutečnosti ho to zajímalo velice. Nicméně pro mě spolupráce s Českou televizí skončila a zůstala jen nepříjemná pachuť. Kdykoliv jsem později s Českou televizí měl něco dočinění, když jsem třeba byl hostem pořadu Zázraky přírody, nebo když točili moji 13. komnatu, ono partičkování jsem cítil stále, byť v Praze to nebylo tak markantní jako v Brně. Poté jsem ještě chvíli spolupracoval se soukromou brněnskou televizí BTV, pro niž jsem natáčel pořad Xaver Live, Late Night Show, kam jsem si opět zval různé hosty. Pořad opět skončil u problému Brno versus Praha. Toto umělé rivalství nikdy nepochopím. Křížový výslech skončil a přišla spousta dalších změn. Do rádia přišla dvojice Těžký pokondr, Roman Ondráček a Miloš Pokorný, kteří začali vysílat v čase, který dřív patřil mému pořadu. Změnilo se také vedení rádia. Báru Tachecí, která odešla do Radiožurnálu, vystřídal Mirek Škoda. Bára neodcházela za nejlepších vztahů. Nikdy není příjemné, když někdo přijme nabídku od konkurence. Navíc s Bárou, která bezesporu své profesi rozuměla, odešla i Lucie Výborná. To byl citelný zásah do struktury rádia a bylo jasné, že se bude kácet les. Vždycky tak nějak cítím v zádech, když má něco přijít. A nemýlil jsem se ani tehdy. Nejdřív se objevil nápad, že Sexy život bude s Jitkou Asterovou moderovat ještě někdo jiný a padla kosa na kámen. Jitka je solitér, bezprostřední herečka a originální moderátorka, která dokázala do éteru říct věci, které by posluchači asi od někoho jiného nepřijali, ale v jejím podání to bylo milé a příjemné. Že budou moderovat dvě moderátorky, to jsem si nedovedl představit. Když její pořad začali vylepšovat, věděl jsem, že je to konec pořadu. A byl. Petr Novotný vypil svoje poslední dobrý kafe a odešel do country rádia a dopolední parta se otřásla v základech. Že skončí křížový výslech, jsem také tušil dopředu. Abych ale byl objektivní, pořad už neměl kam jít, opakovali se hosté i otázky. Po letech jsem se díval na záznamy a spočítal si, že Helena Vondráčková tam byla 11krát, mnoho lidí 5krát, 6krát. Co jsem tomu mohl dát, jsem odevzdal a Mirek Škoda udělal správné rozhodnutí, když pořad zrušil. Není jednoduché tohle si přiznat, ale bylo to tak. Ale nedovedl jsem si představit, že bych se měl s frekvencí jedna rozloučit. Cítil jsem se tam jako doma, mohl jsem tam chodit poslepu, tak se mi ta cesta vryla do paměti. Jelikož žiji sám, tak jsou pro mne práce a hlavně lidé, s nimiž se tam potkávám, nesmírně důležití. Frekvenci 1 jsem měl jako značku, na kterou jsem byl pyšný, byl jsem rád, když jsem někde byl a uvedli mě jako moderátora právě tohoto rádia. Bral jsem to tak, že když je někdo právě tam, znamená to, že něco umí. Všechno se mě tam dotýkalo osobně. Když jsem měnil program, tak to pro mne bylo totéž, jako by mi doma někdo přestavil nábytek. Myslím, že v tomhle mi spousta lidí rozumí a zejména moji kolegové vědí, o čem mluvím. Mají to také tak.
Když jsem pak viděl nové uspořádání programu, měl jsem pocit, že mi někdo přesunul sedací soupravu do ložnice a kávovar postavil do obýváku. A když už jsem si pomalu balil věci, zjistil jsem, že budu moderovat dva pořady. Od 12 do 2 poledne s Xaverem a hlavně Pressklub. A to bylo něco, co jsem dělat chtěl. Nemohl jsem protestovat, pro mě byly změny velmi pozitivní. Sedl jsem každý den do studia, řekl posluchačům, co bylo předchozí den v televizi, někomu jsem zavolal, popovídali jsme si. Bylo to fajn, sice ne tak slavné jako Křížový výslech, z něhož někdy v té době vznikla i knížka. Vydalo je nakladatelství XYZ, pokřtili ji Petr Čtvrtníček s Michelem Fleischmanem a pro mne je to příjemná vzpomínka na příjemné období s příjemnými lidmi. Nebylo to ale zcela jednoduché, zejména pro některé posluchače. Někdo změny miluje, někdo je naopak nesnáší, takže dost často se mě někdo ptal, proč už tam není můj pořad, a obtížně se smiřovali s rétorikou dua Těžkej pokondr. Často se mě také lidé ptali, co na ně říkám. Neříkal jsem nic, proč taky. Každý má své příznivce i odpůrce, mám je já a mají je i oni. Jediné, co jsem řekl Mirkovi Škodovi, že mu přeji, aby za rádio pokondři kopali tak, jako jsme za ně kopali my s Asterkou. Ovšem zařazení jiných pořadů jsem vnímal tak, jako by mi někdo vanu přestěhoval do pokoje. To byl například Ruda z Ostravy. Milý, příjemný člověk, jemuž jsem se ale jako Rudovi z Ostravy nemohl nikdy smát. To bylo období, kdy jsme si, jak říkají páni režiséři, utírali nos židlí.

Imitátor Petr Jablonský, který je nesmírně vtipný, líbilo se mi, když přišel Libor Bouček, moderátor srovnatelný s Janem Krausem a Markem Ebenem. Baví mě poslouchat příjemnou melodii jeho hlasu a nikdy jen tak neplácá. Jeho slova mají vnitřní obsah. To všechno mi dělalo radost, včetně návratu Jana Krause a jeho blondýny. Odskakoval jsem i k dalším aktivitám. V době zásadních změn v rádiu jsem začal pracovat na knize Jak se vraždí v Čechách. Do níž jsem chtěl zařadit odsouzené s vysokými tresty. Už to neměly být doživotně odsouzení. Tehdy byl ředitelem vězeňské služby generálmajor Petr Dohnal. I ten mi vyšel velmi vstříc, stejně jako jeho předchůdce. A tak jsme s fotografem Romanem Součkem vyjeli do věznic. Tato druhá kniha o zločinech a zločincích, kterou vydalo nakladatelství Daranus, sice nebyla tak úspěšná jako její předchůdkyně, ale propadák to nebyl. Opět z ní vznikla audioverze a já zase doufal, a doufám stále, že se z ní třeba někdo poučil. V roce 2010 jsem dostal nabídku moderovat volební kampaň sociální demokracie. Byly to přesně ty volby, po nichž Jiří Paroubek navzdory vítězství odstoupil. Věděl jsem, že strkám hlavu do oprátky, ale vzal jsem to. 2 měsíce volební kampaně jsem každý den moderoval ve 3 městech setkání kandidátů s voliči a vedle toho jsem normálně pracoval v rádiu. Dostal jsem k dispozici řidiče, který mě ráno naložil, odvezl na místo mítinku, já ho odmoderoval, přesunuli jsme se na místo odpoledního mítinku a večer jsme byli zase někde jinde. Poté mě řidič dovezl do rádia, kde jsem předtočil své polední vysílání na druhý den. Teprve pak jsem šel spát a ráno se program zase opakoval. Byly to asi 2 nejnáročnější měsíce v životě, fyzicky i psychicky. Součástí kampaně byla i knížka 150 otázek pro Jiřího Paroubka. Udělali jsme spolu dohodu, že když nebude chtít na nějakou otázku odpovědět, tak se na to vykašleme. Sešli jsme se několikrát, odpověděl na všechny otázky, žádnou posléze nevyhodil. Během kampaně knížka vyšla. Spoustu lidí mi to pak omlátilo o hlavu, ale pro mě to byla zajímavá zkušenost a nezastírám, že i dobrý biznis. Mohl jsem na vlastní kůži zažít, co taková kampaň obnáší a jaké je její zákulisí. Poznal jsem politiky a umělce, kteří na jednotlivých mítincích vystupovali. Jeden moment je ale pro mne mimořádně smutný. Po jednom svém vystoupení jsem sestupoval z jeviště a viděl produkční, která stála opodál a plakala. Když jsem se jí zeptal, co se stalo, řekla, že zemřel Petr Muk. Zasáhlo mě to opravdu hodně a to nejen proto, že Petr s námi v té kampani spolupracoval, byl to hlavní.

0: policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
1: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
0: Může, ale nemusí. Řekni, že
1: ale
0: nemusí.
1: Ale samozřejmě nemusí.
0: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
1: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobný případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
0: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
1: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
0: No, to
1: říká
0: slovo
1: Petr
0: demokracie
1: Fiala.
0: Už je teď takové, já nevím.
1: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy starý Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit. Radio Xaver.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji a já diskutuji s občany, pane prezidente, ne, že ne. Diskutují.
2: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem taky občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
2: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžem diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byli a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

0: Byl jsem tlusté dítě. Sice to nebylo to, čemu se dnes říká morbidní obezita, které jsem se postupně propracoval až během dalších let, ale tlusťoch jsem byl a měl kvůli tomu řadu přezdívek. Tak je to v každé době, že když je někdo něčím jiný, má to vždycky těžší. Nemohu říct, že bych kvůli svojí nadváze byl nějak utlačovaný, to určitě ne. Pořád jsem zůstával protekčním dítětem, ale bohužel to tenkrát nebylo tak, že se všemu říkalo image, čili image. Myslím, že každé dítě, které se nějak vymyká normálu, mi potvrdí, že si musí zvykat na okamžiky, které zabolí, a musí se naučit tyto hořké pilulky polikat. Maminka pracovala v jeslích a mateřské školce, tam jsem také chodil. Už tam jsem pocítil, že nejsem chlapeček předurčený pro úspěch. Těmi byly děti učitelek, funkcionářů, různých vedoucích. Ty vyhrávali mistrovství Jižní Moravy v jízdě na kole či v plavání, vítězili v recitaci sovětských básní. Nikdo to nepojmenoval, nikdo mi to přímo neřekl, ale stejně jsem cítil, že mě berou za outsidera. Nakonec, ono být outsiderem není špatné, protože člověk má šanci překvapit. V těchto předškolních zařízeních působily nejen učitelky, ale také kuchařky, vychovatelky, uklízečky. Každá byla jiná, jako by je tam poskládal Jaroslav Dítl. Jedna byla kovaná komunistka se vším všudy. Její děti měly ruská křestní jména. Každý rok přišla 7. listopadu na výročí VŘSR slavnostně oblečená. Ale byla to laskavá žena, která určitě nikoho nikdy neudala ani nikomu neublížila. O tom jsem přesvědčený. Pak tam byla další, té bylo už hodně přes 30, neměla partnera, byla náladová a záviděla těm, které měly rodinu. Ale ani ona nikomu neubližovala. Za to další dáma, takzvaná stělesněná dobrota, ta se uměla dokonale strefit do bolavého místa druhého člověka. Také mě, malému dítěti, dávala sežrat svoje vlastní mindráky, když mi při každé příležitosti připomněla moji nadváhu. Byl jsem pro ní tlustý a rozežraný. Přinesla například všem dětem namazané chleby ke svačině a neodpustila si komentář: Lubošek si dá určitě dva, že? Nedávno jsem jí potkal a zase se mi to vrátilo. Zase jsem jí viděl na zahradě školky s platíčkem namazaných chlebů. Tato paní byla zlý, zakomplexovaný člověk a dnes už vím proč. Samozřejmě nikdo z nás není dokonalý, všichni jsme jenom lidé a občas děláme chyby. I já se určitě mnohokrát zachoval jako hlupák. Ano, spoustu takových věcí si dobře pamatuji a mohl bych je seřadit po časové ose, ale nikdy jsem neubližoval programově. Ona ale ano. Myslím, že tehdy jsem pochopil, že ženy, zejména milé, učesané, upravené a rozesmáté, umějí být daleko drsnější vůči dětem než chlapy. A to jsem si pak během života několikrát prověřil. Intuitivně jsem si vždycky hledal starší kamarády. Mezi nimi se totiž navzhled nehrálo a v jejich partě mi bylo dobře. Tam mi nikdo mou nadváhu nepředhazoval a já o tom vlastně nikdy ani nepřemýšlel. Samozřejmě jsem neměl 170 kilo jako v době své extrémní váhy. Ostatně ani tehdy mě to příliš netrápilo. Mých dnešních 150 kilo také leckomu připadá přes příliš, ale já už vím, že lidé nevyhledávají druhého kvůli počtu jeho kilogramů, že podstatné jsou jiné věci. Jako nejmladší v tehdejší dětské partě jsem byl tím pádem v některých zájmech trochu napřed před svými vrstevníky. Když jsem například chodil do 4. třídy, kamarádi byli zblázněni do písniček Beatles a já je poslouchal s nimi. Když jsem byl v 6., tak už jsem znal písně Rolling Stones. Tito kamarádi byli synové a dcery našich tišnovských sousedů a všechno to byli fajn lidé. Díky jednomu z našich sousedů, jmenoval se Jaroslav Daněk, jsem už tenkrát poznal, co je to romantika, když mě vzal na vodu na dovolenou. Měl loď pro dva, vypadl mu parťák a tak poprosil tatínka, ať mě s ním pustí. Táta mu důvěřoval a souhlasil, soused mě posadil do lodě, navlékl mi záchranou vestu a vyrazili jsme po Lužnici a Vltavě. Táta tehdy pracoval v Rakousku, díky tomu jsem už poznal kus světa. Byl jsem nejen za ním v Rakousku, ale třeba také v Itálii, ale s tímhle se to nedalo rovnat. Bylo to krásné a nikdy na to nezapomenu. Líbila se mi soudržnost vodáků, imponovalo mi, jak si všichni tykají, Jen dva vodáci si tehdy netykali, respektive mě pan Daněk tykal, ale já jemu vykal. Vltavu jsme snížděli z vyššího brodu, kde je řeka hodně ostrá. Celý den jsme byli na vodě, v noci postavili stan. To byly dny, kdyby si člověk zpíval jen pro ten dnešní den stojí za to žít. A myslel by to vážně. Bylo to nádherné a chtěl bych tu romantickou atmosféru ještě nikdy zažít, ale bojím se, že už je to nenávratně pryč. Stejně jako moje dětství. Pryč jsou i pionýrské tábory, které pro mě hodně znamenaly a zažil jsem tam krásné, dost možná nejkrásnější chvíle svého života. Jezdíval jsem na několik táborů, ten nejdůležitější byl tábor na zřícenině hradu Víckov, což je kousek od Tišnova v překrásném údolí řeky Loučky. Tábor nad Trenkovou Roklí byl se vším všudy takový, jak má správný tábor vypadat. Mimochodem, Trenkova Rokle byla pojmenována podle Františka Trenka, svobodného pána von der Trenk, který nám jako klukům imponoval, ač žil už v 18. století. Ale vyprávěly se o něm neuvěřitelné historky. Narodil se prý mrtvý a tak ho vykoupali ve víně a on ožil. Pak přežil jako půlroční dítě pád do ohně, jako čtyřletý se málem zastřelil otcovou zbraní, vyvázel z vody, když se pod ním prolomil led, pak zase vyskočil z kočáru, který se řítil do propasti. Jeho pozdější vojenská kariéra byla hodně divoká, nakonec skončil jako doživotní vězeň na Špilberku a pochovali ho v kapucínské kapli v Brně, kde jsme si ho mohli prohlédnout, protože se tam přirozeným způsobem mumifikoval. Ale hlavně o něm napsal jeden ze svých románů Karel Máj, tehdy náš oblíbený autor. Ta knížka se jmenuje Pandur und Grenadier, česky Baron Trenk. Právě na táboře jsem si poprvé sáhnul na kytaru. Jako dítě, které skončilo 7. třídu a chystalo se do 8., jsem na ní slyšel hrát vedoucího. Líbilo se mi to, těch pár akordů, které uměl, mě tak oslovilo a do prostředí tábora to tak neuvěřitelně patřilo, že jsem si řekl, ano, to je můj svět. Během léta se tam vystřídali 3 turnusy dětí a dospělých, vznikala tam přátelství na celý život, také lásky a manželství. Vím i o případech, kdy tam bylo počato dítě. Jedno i znám. Tomu je dnes kolem 30. Dlouho jsem ho neviděl, ale skoro mu jeho početí závidím. Kdo z vás to má? Jak by řekl Jiří Paroubek. Kdo může říct, že byl počat blízko Trenkovy Rokle? Tehdy zvolna končilo mé dětství, v období, o němž Jan Saudek říká, že je ponižujícím stádiem člověka, někdo tě ovládá, snaží se tě neustále přistřihovat křídla. U mě to tak ale nebylo. Prožil jsem krásné dětství, zajímavé, skoro bych řekl roztančené, protože jsme byli pořád v pohybu. A tady mi běží hlavou text Jiřího Tichoty. Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Kdyby to šlo, dám si tu dobu ještě jednou. Ale až od puberty a s dnešním rozumem. Zažil jsem hodně pěkných chvil, ale nejhezčí byly právě ty časy na pionýrských táborech. Byli jsme skvělá parta, rozuměli si a měli se rádi. Když se však po mnoha letech konal sraz těch, co tam tehdy jezdívali, zůstal jsem doma. Jednak jsem měl před státnicemi na vysoké škole, ale to byl jen zástupný důvod. Bál jsem se, že se mi zkreslí ty krásné vzpomínky, které si v sobě nesu. Už jsme se všichni změnili, možná bychom se ani nepoznali. Ani fotky, které kdo si umístil na Facebooku, jsem si ještě nepoznal.
1: Sněhová vločka fascinuje lidstvo od nepaměti. V roce 1935 vytvořil na ostrově Hokkaido japonský vědec Ukichiro Nakaya vločku umělou. Ale těm skutečným, přírodním, vždy říkal dopisy z nebe.
2: Obyčejný krystal.

a nechytej se za hlavu, proč naříkáš? Dělám všechno, co můžu, ty můj čas v rukou máš.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Raději mi vysvětlete, pane Holče, jestli už vás potkal klimatický žal. Mě dneska dopoledne potkal.
2: Hejte, když jsem jel sem na natáčení Vlzonky, tak mě potkal klimatický žal. Tady v těch 35 stupních trochu. A začínám tomu rozumět, co to je? Vy tím netrpíte?
1: No, netrpím, se přiznám, protože jsem cynik asi v této věci, ale úzkost, která normálně je lékařsky už uznaná, úzkost z umírající planety.
2: To je lékařsky uznaný?
1: Jo. Dostanete na to pilulky, červený prášek, modrý prášek, ráno, večer a...
2: A to prosadila Greta nebo kdo?
1: Nevím, kdo to prosadil, ale... Říká se tomu klimatický žal, neples klimakterický,
2: počkejte,
1: jo, abyste neměli...
2: Počkejte, teď si já ta legraci. Vážně?
1: Ne,
2: jako,
1: že už to najdete v tisku.
2: Přijete k doktorovi a on vás uzná nemocným klimatickým
1: deprese,
2: žalem.
1: Ano, ano, já mám deprese, protože mám pocit, že naše planeta umírá. Mm-hmm. A povyprávíte s tím doktorem, řeknete, já třeba, když... Vidím, jak znečišťují to ty brčka, jo? Jak si lidi cucají u McDonaldu. Tak z toho pláču, mám třes, někdy mám i třeba vysokou teplotu nebo něco. Zkrátka to nemůžu vidět a nemůžu chodit do práce a tak dostanete neschopenku na pár dnů, dostanete... na to ty prášky a dostanete se z toho. Aha,
2: a co se na to dává? Kokain nebo?
1: Já nevím. Jo. Kokain dávají staňáci, to nevím.
2: No, tak to jsem myslel, jestli...
1: Nevím, vůbec nevím. Vůbec nevím. To je otázka spíš na medu.
2: Ale... No, pan doktor se k tomuhle nevyjadřuje.
1: On se nevyjadřuje k ničemu.
2: Pan doktor Jiří se teď nevyjadřuje.
1: Dobrý. No, ale kandidovat bude, to vypadá, že?
2: Kandidovat bude, ale všim jste si jedné věci, nebo spíš nevšim. On není nikdy na těch billboardech. On je dvojka, no všude má spolu tady billboardy, ne? V Praze. A on je dvojka kandidátky a nikde není. Víte, co to znamená? Tak
1: no.
2: I vlastní strana se od něj už distancuje.
1: Ale nedistancuje.
2: Jo, to by ho tam dali, ne?
1: Ale teď jsou rádi, že jo, mají tam někdo jiný,
2: ne,
1: není.
2: A to by byl na billboardu. Kdo?
1: Ale nebyl, tak někdo.
2: Jasně, někdo když nejste tahat. Na billboardu, tak nejste.
1: Pane Holče, vy nejste praktik. Já vám řeknu,
2: byl na
1: proč ho potřebuje. Meda je tam strašně důležitá.
2: Ale já tohle chápu.
1: Meda je navázaná na ty jednotlivý pány, kteří money play a bez něj by se nepohli. Ani paní... Ta by se nepohla bez ní.
2: Jste neodhalil ironii. Že oni ho potřebují kvůli tomuhle, ale vědí, že je tak toxický pro veřejnost, že ho nemůžou dát ani na billboardy.
1: Málo kdy se podívám na nějakou diskuzi na Facebooku nebo na YouTube. Jednou za měsíc. A někdo mě to upozornil. Meda dávala, že je na dovolené v Itálii. A
2: plaval taky?
1: Nevím, momentka z večerní návštěvy, městečka, tam nějaký vytázky. A ta diskuze tam, co ti lidi s ním prováděli, to by se i kámen ustrnul, to vám řeknu. No, tam nebyl jediný pozitivní komentář.
2: Doufám, že se to nahlásil.
1: Znahlašuje?
2: No samozřejmě, znevažování předních politických funkcionářů.
1: Tak já jsem to nahlásil paní produkční tady.
2: No, tak do naší ohlašovny, já to přepošlu, vejš?
1: Jo. Hrůza, pane Holče, hrůza no. A běs, protože to, když si čte, ten člověk musí mít nervy ze železa.
2: Já nevím, jestli to vůbec čte.
1: Jak zlý
2: jo, já věci. Vím. A... Už jsem na to zvyklý.
1: Ten musí mít úzkost, facebookový žal.
2: Facebookový žal.
1: No.
2: A ty si představte paní předsedkyni po tom svetru. Chudák. Nyní snad začne být líto.
1: No ne, tak ona, říkám vám pořád dokola tu podstatu, jo. Ona má blbý poradce. a ti blbí poradci ji říkají, to je ono,
2: já vám řeknu,
1: to je ono, to, že ti lidi píšou, to jsi to trefila.
2: Já vám řeknu vyšší podstatu, ona má blbý o něco jiného. A tím končím.
1: Vy víte něco, co my nevíme?
2: Vím něco, co vy ani netušíte.
1: A nemůžete nějak naznačit?
2: Nechci naznačovat, je to teď nebezpečné. Ale se píšu, jak se tomu říká, hlášení.
1: To mě nedá spát, to musím přemýšlet teď. No? Vy jste řekl, že má blbý něco jiného. Ale vy to dáte do hlášení.
2: Já to dám tam do hlášení.
1: Tam to bude jako ve spise.
2: Bude to rozepsaný.
1: No, pane Holče, vaše hvězdná chvíle.
2: Já už se nemohu dočkat.
1: Já to vím.
2: Je to vidět na mě?
1: Je to na vás, jo, vidět. Dobře. Je to super.
2: No jo.
1: Protože nás zase někteří podporují na transparentním účtu XTV. Díky tomu tady můžeme hulit, teda aspoň já. Ale vy
2: taky si dáte někdy. Už je to
1: tak
2: slabší.
1: Pojďme to vzít. Pěkně, pan Holec to teď přednese, přátelé.
2: Michal Pokorný.
1: Michal.
2: Nejvyšší podpora. Moc krát děkujem. Poděkování za Vlzenovu 10. Inženýr Michal Ševera.
1: Michal Spíšel.
2: Doktor věd. Woodrow 10, konspiračně. Michal Spíšel podporuje skoro transparentně. Držím palce. My samozřejmě děkujeme za velkorysou podporu. Tomáš Pokorný, díky taky na podporu politicky nekorektní ohlašovny ve Vlzonce, kam se dobrovolně udávám, že pohrdám soudružkou MPA a Tajvancem Fisterchilem. No, to se možná neměla ani číst.
1: Ne? Ave Maria Gloria, no. To bude pruser. Už to nemůžu vydržet, pane Holče.
2: Držte ještě chvíli.
1: Jo, držte ještě chvíli,
2: ať si to vyzkoušíte. Milada Čalaudová, taky díky Vlzeno 90, Rádio Xaver. Děkuju, jste nejlepší. Asi na mě. Tomáš Sová, taky náš věrný posluchač. Vlzenova 920 na alergický vůz a duhové vlajky. No, tak to je zase pro vás. Vidíte, že to je fér. A Petr Janoušek, taky děkujem pro štvavou vysílačku Vlzenova 10. Děkuji. A my děkujeme taky.
1: Když sedím takhle rovně, s rovnou páteří, s tím účesem, co mám na dnešek, je to, dá se říct, že jsem něco mezi Pekarovou a Klementem Gottwaldem, ne?
2: Tak já myslím, že mezi Pekarovou a Klementem Gottwaldem, že tam nic moc mezi není, tak musí to být stejně na blízku.
1: Akorát, že když to vezmu
2: spaní. No je vidět, že držet rovinu vám dělá trošku problém, držet rovnou páteř.
1: Je to náročný, já ji obdivuju. Ale je potřeba uznat taky, že ona má v pase tolik centimetrů, kolik já mám u krku.
2: Jo.
1: Tak to je jako lepší, ale když to takhle jako chvilku.
2: Tak jí držej ty ideje, že jo, vznešený.
1: Jo,
2: vás
1: je,
2: ne.
1: Tak ty já už nemám.
2: No.
1: Pravda. Prezidentský průzkum, pane Holče, vede Babiš, co jsem já četl.
2: Vede Babiš, ale nevyhrál by Babiš.
1: Nevyhrál by? Kdo by vyhrál?
2: Takový jeden z těch generálů. A tady nejsi generál Petr anebo generál Pavel.
1: Svatá prostoto. Už jsem vám to jednou vysvětloval. Nikdy. Češi nezvolejí vojáka. Nikdy.
2: A už jsme měli vojáka. Ludvíka Svobodu.
1: Měli jsme Ludvíka Svobodu, to jste chodil ještě do jesliček. Prostě měli jsme vojáka, bylo to za jinýho. Nebylo to za svobodné jo. Demokracie tady, jo.
2: Ale
1: to bylo to.
2: Ale vy počkejte.
1: Mě teď napadl výborný termín. No? To bylo za prvního totáče.
2: Jo.
1: No tak za druhého totáče může být tady ten, no.
2: Ale víte co zase? Vy nevíte, že jsme ve válce?
1: Nejsme ve válce.
2: A, jasně. A teď generál. Generálová chvíle velká. No.
1: V životě ne.
2: Každopádně, ale představte si, ať je to jakoliv. Když jim do toho Babiš hodí vidle a v tom listopadu řekne a já nekandiduju.
1: To tvrdím já,
2: to udělám. Teď si představte, co chudák ten generál a další. Najednou nebudou mít toho antibabiše. Nebudou mít nic. Co udělají?
1: No, podle mě to budou muset odložit ty volby a ještě řeknou, že tam nechají jedno funkční období Miloše. No ne, tak pane Holče, zamotává se to hezky. Já se domnívám, že nikdo z těch, kdo je na prvním, druhým, třetím, čtvrtým místě teď, se tam nedostane. Nebude prezidentem. Babiš, protože nebude nakonec kandidovat a ti ostatní uvidíte, že to bude strašné překvapení, že bude něco, ještě se někdo vyjeví. Já vím o jednom kandidátovi, který je, je to velká sranda a to myslím, že bude tak veselo, to až to oznámí.
2: Jsou nějaké ty vaše konspirace.
1: Ale konspirace, no tak já jsem
2: ale počkejte,
1: politolog ve službě.
2: Jo, já vím. Mě napadlo, dokdy to má tu vazbu Redl? To je taková všeobecně známá postava.
1: Dokdy má tu vazbu, to není dovolená, že, to, že vám to končí 14.
2: Já už se to má domluvený, že podle mě taky sehrával pozitivní roli v té kauze Dozimetr. Kvůli tomu se s ním Mlejnek scházel, ne? Tak jestli nevíte, dokdy to má, ale že by stihnul
1: má
2: tu prezidentskou
1: on
2: volbu.
1: On řidičák na paličku.
2: A teď přeci každý Čech zná Redla, ne? Každý Čech se teď chce sejít s Redlem. Neříkejte, že se nechcete sejít s Redlem.
1: Tak já už mu píšu.
2: Tak jste na dobrý cestě.
1: Ahoj, no. Mišáku.
2: A teď si představte, že by Mišák šel do prezidentské volby. Podle mě by vyhrál.
1: No tak jestli se do té doby vrátí ten Krejčíř, tak to je tu ty.
2: Jo, ten mu udělá kampaň perfektní,
1: ne? No ten mu udělá kampaň, že ty ostatní kandidáty vystřílí.
2: Že nikdo nebude radši kandidovat, co?
1: No.
2: No hejte, tady jsou ještě super díky.
1: No tak to vezměte rychle.
2: Jan Prášil, Milan, Petr Komínek, Miloš Roušal, Libuše Polechová, Sokolík, Milan Čálek, Petra Jonášová. Ta píše díky alespoň na pantofle pro pana Xavera Vít, abyste nemusel furt nosí nějaký
1: aspoň,
2: onuce, nebo
1: aspoň,
2: co to nosíte, nebo hadry si motáte kolem nohou. Jo. A pro pana Holce na hezký kostým na alegorický vůz, vidíte, přeji vám vše dobré a držte se. Ještě tady Ondřej Holemý na papír na hlavu pro pana Xavera od Jamily, tak vidíte, vy to budete mít taky.
1: Já už to mám objednaný.
2: Jo, tak to je dobrý. Snad ještě dokáže diagnostikovat na dálku a výsledky poslat mailem. A Petr Bacho, náš věrný podporovatel, posluchač, divák, skvělá jako vždy. Někdy si říkám, kde se vám to v té palici bere. To asi myslí vás, ne?
1: Myslím, že myslí vás spíš. Ale
2: inspirující slovní alegorie.
1: Tam je jedna strašná chyba. Ona ty výsledky Jamila neposílá mailem, ona je umisťuje na sociální sítě rovnou.
2: No, tak to si stáhnete.
1: To si pak stáhnete. Možná by mohla si udělat tam nějaký grafický, jakový to razítko, jako kulatý,
2: jo,
1: jako znalkyně a vždycky to na ty sociální sítě. No, a myslíte, že ten soud ona s tím Zemanem prohraje? Nepřeju jí nic zlýho. Ale
2: já jí přeju, aby prohrála ten soud za
1: tohle.
2: Já taky
1: přeju, aby prohrála. Ale nějak, jako, aby jí to moc nestálo, ona to nebude babka úplně jako moudrá, jo. Že, aby to bylo takový jenom ty.
2: Po naučení, ne?
1: Po naučení, to? No.
2: A polepšení se.
1: Ale jestli ten soud zprostí, tak to bude křivda. Prostě se, já se na to těším. Přemýšlím, že se tam půjdeme podívat, pane Holče. Mohli bychom od toho soudu, z toho soudního líčení odvysílat mimořádnou milzonku.
2: No a mohli by se udělat milion chvílek pro Jamilu, ne? Třeba.
1: Ale to není špatný.

0: To hraní s kostrami má jméno rakovina a voní astrami. Kuň běží bez udidla, kouř štípe do očí. Hrajem se na pravidla a deska přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte další?
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli to je... Svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně. Ale na druhou stranu, teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože

0: Jirka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
1: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízl ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
2: Posloucháte Radio Xaver. Radio Xaver.

0: jenom takové malé, přitom to bude ale dost velké, nahlédnutí, jak se chovali tenkrát celníci na socialistických hranicích. Natáčení skončilo a všichni jsme tak společně vyjeli k domovu. Karel se svým meďákem byl rychlejší, ale my ho dojeli na hranicích. Stál tam v odstaveném pruhu, všechny dveře auta otevřené. A v autě jsme si povídali. To nás Karel ještě neviděl. Ty vole, oni ho nechali vyndat i ty sedačky? A Michal taky vyděšený povídá, ze dveří vyndává tapecírung. Světlana s otevřenou pusou doplnila. Dobře ho vybrali, mě je ho líto, jdeme tam. Michal stáhl okénko a volá na Karla. Karle, my vám rádi pomůžeme. A od někud se vynořil soudruh celník a volal na Michala. Ani nevylézejte a dejte mi pasy. Soudruh Gott to zvládne sám. A my jsme tam čekali a nic se nedělo. Jen ten Karel Gott pořád někam pobíhal, něco nosil, něco přenášel. Světlana znova nešťastná. Ten Karel je opravdu chudák a ty celníci jsou sprostý, že ho takhle ponižujou. Komentovala divnou situaci Světlana a pokračovala. Proč nás nepouštěj? Asi schválně, abychom to museli vidět. Michal pozoroval situaci a napomenul nás. Nekoukejte tam, je to blbý. Celníci nás tam nechali dál čekat. A každou chvíli ke Karlovi přišel někdo jiný, jiný celník, a vždy na něco ukázal a zas odešel. Karel jen splňoval, co nařídili. Michal se nad tím hodně pohoršoval. Ty vado, kde to žijeme? To je strašný. Tady v Německu Karel Gott vyprodá haly a tady je ten nejponíženější? Závěrem tři celníci auto prolezli křížem krážem. Když skončili s prohlídkou, ostentativně si sundávali rukavičky s rukou, aby se snad od Gota neušpinili. A ten jeden řekl. Je nás tu 6, tak tady máte jména a každému jedno LPčko s věnováním. Karel byl úžasný. Pořád se usmíval, vše zas do auta vracel, pak vyndal ty svoje LPčka a podepisoval. A když to měl, odnesl jim to. Pak jsme dostali pasy a obě auta odjeli. Na dalším parkovišti již v Československu jsme se zastavili. A Karel Gott přesto tvrdil. Čověče, když to opravdu nebude nutný, lepší vydělávat venku a žít v Československu, to je moje rada. Jo a já tu příhodu jsem vyprávil Karlovi Svobodovi, těsně před jeho smrtí. A on řekl, no jo Karel, poprosil jsem ho, aby mi koupil klávesy a on je zapomněl proslít, tak ho prostě vybrali. Měl smůlu. Unter der Linde, Karel Gott. Mým trio dostalo nabídku hrát týden pro děti ve východním Berlíně, takže NDR. A pak přišla druhá nabídka od Karla Gotta. A naštěstí to na sebe navazovalo, což beru jako opravdu zázrak, protože to bývá naopak. A vždy jeden kšeft se musí odříci a většinou ten lukrativnější, neboli ten lepší a ještě za víc peněz. Ale to nebyl tento případ, takže to dobře dopadlo. A navíc další zázrak. To obojí bylo ve stejné budově ve velkém kulturním domě v Berlíně. Nás ale těšilo nejvíc, že si nás mým trio Karel Gott vyžádal na své turné. Společně s Ondřejem Havelkou a jeho synkopickým orchestrem, Ivetou Bartošovou a Michalem Penkem, kteří tenkrát spolu chodili. Pro mě osobně je Karel Gott vrcholem profesionality. Karel Gott, majitel božského hlasu, který prodal více jak 50 milionů desek doma i v zahraničí, hrál ve 14 filmech a má záplavu zlatých slavíků a nespočet světových cen. Těšili jsme se, že budeme s tímto světově uznávaným umělcem, že ho osobně poznáme. A na obě turné jsme si vyjeli. Nejdřív bylo turné s Karlem Gottem. A Karel Gott měl šatnu hned vedle té mé. A ty šatny byly propojeny. Škoda ale, že ty dveře nebyly odemčené. Ale mně to nevadilo. A pořád mě to nějak lákalo se s Karlem spojovat. Například, když se Karel rozespívával, tak jako já původní bubeník kapel Modré hvězdy a Brutus, jsem na ty dveře vybubnovával rytmus jako metronom, aby se mu líp zpívalo. Karla to bavilo, nebo alespoň dělal, že ho to baví. A takový zájem je nejlepší. Karel je úžasný člověk. Vždy milý, nekonfliktní, pohodový, přátelský. Na hotelu Unter der Linde, kde jsme byli ubytováni, jsem měl pokoj hned vedle jeho apartmá. A jsem tam mě požádal, abych přišel na návštěvu, a vždy mě překvapil nějakým zajímavým vyprávěním, které bylo navíc velice fundované. Například jeho znalosti o historických zbraní první světové i druhé světové války byly nevídané. Dokonce znal i jejich zvuky. Když vyprávěl o šrapnelech, uměl je napodobit. Ale takhle nezněli, to jenom tak jako naznačuji. Pak mluvil o ekonomice světa a zas mě překvapoval znalostmi a jeho dost vyhraněnými názory, ale vždy jsem s ním musel jen souhlasit. Cituji pár jeho názorů.
1: Člověče, vše se rozvíjí podle přesných scénářů. Nic se neděje náhodou, ani války. Běh světa řídí banky a vysoké nadstandardní kruhy, takzvaný iluminátoři nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže. Třeba takové vítězství proletariátu, který vedla ruská inteligence, byla placena nejvyššími západními finančními kruhy. Zakladatel ruské armády Lev Trotský a jeho soudruzi byli vycvičeni na území Standard Oil v New Jersey a vysláni prezidentem New Yorkské banky Jacobem Schiftem do Petrohradu s podporou pro revoluci ve výši 20 milionů dolarů ve zlatě. A člověče, mohl bych takhle pokračovat dál. Němečtí průmysloví magnáti zase vybavili Lenina z Curychu. A třeba japonský útok na Pearl Harbor. O tom prezident Roosevelt věděl dopředu a nezabránil tomu. Doufal, že reakce Američanů mu usnadní vstup do druhé světové války. Tehdy bylo mnoho vojáků obětováno za splnění politických cílů.
0: A pak mluvil o terorismu a válkách. Já jsem ani nedutal a poslouchal s otevřenou pusou. A hltal, a hltal.
1: Je to tak, člověče. Já můžu takhle povídat dál. Když se zvyšuje nebo aspoň udržuje mezinárodní napětí, pak rostou zisky zbrojních společenství a dalších obchodníků. Lidé, kteří se zabývají prodejem akcí, nepochybně o teroristických útocích, jako bylo třeba 11. září v New Yorku, předem věděli, vždyť obrovsky vydělali na poklesu akcí leteckých společností, pojišťoven a makléřských firem.
0: A teď dobře poslouchejte, co řekl o okupaci v roce 68.
1: Dnes už je známo, že všechny vojenské kroky si v poválečné historii vítězné velmoci dohodly. Už v květnu 68 jsem byl v Londýně a koupil si časopis Newsweek. Uvnitř byla vojenská mapa Československa, přesně tam bylo popisováno, kudy půjdou vojska. Důkaz, že o tom NATO předem vědělo a souhlasilo.
0: Tak zpět k turné a zpívání.
1: Tak upíry, člověče, těšíš se dnes? Tak se moc netěš. Já to dnes asi budu muset odvolat. Vypadá to, že ten večer nedám, protože jsem tolik, slyšíš to, tolik zahleděný, že bych nemohl zpívat.
0: A pak to stejně dal. A pak jsme měli mít 5 dnů volno, protože Karel měl v menší partě 5 show v západním Německu. Jenže tenkrát ten Trabantlandland, ten Dederonovej NDR soudruh, vymyslel, že Karla nepustí. Ale vymyslel chytře, že lístky ze západního Německa budou platit v tom našem kulturáku ve východním Berlíně. A tak ti západáci, ti Němci, museli do NDR a tam jsme viděli teda věci. Představení bylo jako vždycky famózní a dlouhý potlesky, že? Potlesk ve stoje. A po představení najednou se vytvořila dlouhá fronta zámožných NSR babiček s červenými polštářsky, to se snad museli dohodnout, a na nich veledary pro Karla. Zlaté hodinky, zlaté šperky, zlaté malé cihličky, kytek nespočet. Ty kytky, to je vůbec dílo. Po každém představení čekal velký nákladák, který je naložil, ty vždy dovezli do recepce hotelu Unter der Linde a ty staré kytky z předešlého dne vyhodili a ty nové tam dali. A my tou vůní, která se řinula po celém hotelu, nemohli spát a ty alergici ještě k tomu kýchali. Karel mě jednou autem vezl na recepci, kam jsme byli díky němu pozváni. Karle, to auto jede nějak divně, tak nějak pomalu a divnej zvuk má.
1: Člověče, pořád jede pomalu, budou se vyměnit, jo, a za rychlejší.
0: A není tam zařazená 4x4? Jen pro vysvětlení, to byly první čtyřkolky, které se ještě museli zapínat nebo vypínat a opravdu, když to vypnul, tak se to stalo.
1: Člověče, ty máš pravdu, takže já už rychlejší auto kupovat nemusím. A víš, proč jsem si koupil tak nepřirozeně velké auto Mitsubishi Jeep? Člověče, viděl jsem reklamu na toto auto, kde to auto pronásledují gangstři, kladou mu samé nástrahy a to super auto to lehce všechno zdolává. Projede zdí etankovými zátarasy, přes hřebíky i olejovou skvrnu v zatáčce. Potom přijde ta důležitá scéna. Gangsteři vyhloubí jámu 20 krychlových metrů a s těmi bulozéry se schovají za tu hromadu hlíny a čekají. Když se auto s hrdinou zřítí do propasti, okamžitě tu jámu zahrnou. Je ticho, jo? A v té hloubce se v autě rozsvítí, jo? A vidíme lehce odřeného hrdinu, ten zapíná počítač, jo? Instalovaný ve voze, jo? A zjišťuje situaci. Hlásí mu to, že nad ním je 20 kubíků zeminy. Hrdina se pousměje, zapne páčku 4x4 turbo a auto se pomalým pohybem úžasnou silou dere na povrch jako krtek, jo? Člověče, a já jsem si to auto nemohl nekoupit, jo.
0: A já pokyvoval hlavou a připrskával jsem se smíchy, ale já si myslím, že Karel to dělá schválně, obrovsky se baví, protože humor má rád. A pokračoval.
1: Člověče, já auto mám rád, jo. Taky jsem jich hodně měl a hodně Mercedesů, jo. Hele, a můžeš mi říct, co lidi mají proti těm Mercedesům? Řekni, můžeš mi to říct, co proti něm mají?
0: Ne, nevím, Karle, nevím, co by měli, nic.
1: A člověče, jestli proti něm nic nemají, proč si je tedy nekupujou?
0: A jak jsme byli Mim Trio a Karel Gott na diskotéce? Kousek od hotelu Unter der Linde, po čtyřproudové silnici, po které skoro nikdo nejezdí, nedaleko stojí budova slavné opery. A dole pod operou byla divadelní diskotéka. A tam jsem viděl něco úplně poprvé. Na baru ve dvou řadách byly naskládané vedle sebe skleničky. Barman v jedné ruce držel lahev džusu a ve druhé litrovku vodky. A šel pomalu a lil to oběma těma láhvem do sklenic, nevybrindal, nepřelil, mělo to míru a za chvilku to bylo nalité. A my už to jen brali a házeli do sebe. A tancovali a tancovali a i Karel Gott tancoval a skvěle. A po každé taneční sérii já jsem provokoval. Dáme pauzu, dáme panáka. Bral jsem to z pultu a rozdával, i Karel bral a pil. A to vím, že Karel pije jen vínečko kvalitní. A pozor, neopíjí se. A vytvořil jsem takovej zmatek a takovou krásnou pohodu a atmosféru a pořád Karlovi říkal, dáme si a ještě si, dáme si, dáme si, dáme si panáka. A pak již krásně, plujíce přiopilí, jsme vyšli ven na ulici a šli pěšky do hotelu po té široké čtyřproudovce, jak již jsem říkal, po které nikdo nejezdí. A tam pod lampou stál asi porouchaný trabant a já jsem se rozeběhl a běžel k němu a vzal ho za zadek, tedy za ten kufr, a nadzvedl jsem ho, poponesl a kolmo jsem ho posadil do vozovky.
1: Člověče, to nemůžeš, tady takhle nemůže být zaparkovaný, že?
0: A všichni, co jsme šli z té diskotéky, na čele s Karlem, chtěli s autem pohnout, aby možný průšvih nepadl na československou delegaci a nikdo s tím trabantem nehnul. A ten přejásaný Karel jen tak řekl.
1: Člověče, ten trabant v obyčejný dvoutakt a jak nám to dělá těžší? Ukaž. Zkusím to. To není možné. Upír to takhle chce, vzal, odnesl a naspět už to nejde. Člověče, to bude asi dobrý auto.
0: A pokusil se za ně ještě jednou vzít a s otazníkem odešel spát. Ale já taky nevím dodnes, jak se mi to podařilo. Asi to byla momentální koncentrace sil. Ale je příjemné, jak si o tom všichni povídají ještě dnes.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
4: Já to poslouchám.
3: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
4: Když se podíváte do historie, a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
3: V rozbouřeném světě.
4: V rozbouřeném světě.
3: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou, pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří se razí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
4: Co udělá zlato? Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách, že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

Hvězd se tehdy na kampani podílelo hodně, sociální demokracie na nich nešetřila. Několikrát jsem uváděl italského zpěváka Drupiho, sedávali jsme spolu v šatně, byl velmi příjemný a neproblematický. Několikrát vystoupila legendární skupina Elán a také německá hardrocková kapela Scorpions. A právě ten meeting, na němž vystoupili Scorpions, je pro mne nezapomenutelný. Odehrával se v Ostravě, vystoupení této hudební legendy se rozkřiklo, dostavili se tisíce jejich příznivců. Bylo mi jasné, že tohle bude peklo. Diskutovat s politiky před lidmi, kteří přišli na metalovou muziku, se rovnalo rituální sebevraždě. Nebylo to jednoduché ani pro Petra Muka, který tam fungoval jako předskokan. I když jinde měl velké ovace, tentokrát se musel hodně snažit, aby natěšený dav aspoň trochu zaujal. Asi třetina návštěvníků totiž přijela z Polska a tam Petr Muk známý nebyl. Po něm jsem na pódium přišel já s mikrofonem a delegací politiků, kterou tvořili primátor Ostravy Petr Kainar, ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, poslanec Vítězslav Jandák a Jiří Paroubek jako předseda strany. Lidé začali bouřit, čekali konečně Scorpions a z nás se nikdo jejich oblíbencům ani vzdáleně nepodobal. Bylo mi jasné, že tady nezvítězím a tak jsem chtěl hlavně přežít. Tak jsem se lidí v davu zeptal, jestli se těší na Scorpions a oni začali řvát, že ano. Čekal jsem, až se stiší a všiml si PR manažerky Magdy Mrnkové, stojící opodál, jak je nervózní a bledá, ač jindy byla klidná, stále usměvavá a vlídná. I ona měla z té přesily davu strach. Když se řev trochu stišil, řekl jsem, že na koncert se těšíme všichni, navíc není obvyklé, aby takový zážitek byl zadarmo, a tak jim ještě představím ty představitele sociální demokracie, kterým za to mohou poděkovat. A to tak, že je budou chvíli poslouchat. Jiří Paroubek i Vítězslav Jandák situaci pochopili a bylo jim jasné, že z proslovy tady neuspějí. A tak jim oba popřáli pěkný zážitek a požádali je, aby šli k volbám a podívali se na program sociální demokracie. Jenomže ti ostatní měli potřebu přednést své připravené proslovy a dav zase začal hučet. A tak jsem diskuzi rychle ukončil, politiky z pódia vyprovodil a byl jsem šťastný, že nedošlo na házení těžkých předmětů směrem na pódium. S Jiřím Paroubkem mám zážitků víc. Svého času mi přišel popřát na moje čtyřicátiny. Dostal jsem od něho láhev vynikající slivovice. Poseděl tam s manželkou, výborně se bavil a to byl zřejmě důvod, proč mě oslovila agentura, která vydávala knížku Minuty s Jiřím Paroubkem, což byla slavná, brutální, obrovská, těžká kniha. Agentura chtěla, abych moderoval křest a mě se nechtělo odmítnout, protože Jiří Paroubek mi taky nikdy neodmítnul pozvání do pořadu, třeba že zrovna nešlo o politickou debatu. Přišel jsem do luxusního hotelu Ambasador na Václavském náměstí. V přísálí seděla paní, která na mě vystřelila: "Máte scénář?" Řekl jsem, že jdu moderovat a čekám nějaké základní pokyny. "Jak může moderátor přijít takhle nepřipravený?" pustila se do mne. Existuje jen jeden svědek téhle události a to je fotograf Tino Kratochvíl. S paní z agentury to byl tak strašlivý výstup, že jsem se urazil, naštval, řekl jí, když se vám to nelíbí, tak ať to moderuje někdo jiný, nenechám ze sebe dělat pitomce. A z Ambasadoru jsem odešel. Vypnul jsem si mobil a šel do své oblíbené kavárny v Černé růži. Posléze jsem se dozvěděl, že zatím pracovníci agentury běhali po Václavském náměstí a scháněli mě. Bylo asi 2 hodiny před křtem, takže byl čas. Nakonec zjistili, že sedím v kavárně, kousek od Ambasadoru, a tak tam za mnou v zápětí přišla pracovnice agentury, v plném podniku si přede mne klekla a spustila: "Nezlobte se na naši šéfku, jenom prosím vás, pojďte zpátky do Ambasadoru." Lidi v kavárně si mohli oči vykoukat, tohle ještě nezažili a upřímně řečeno, já také ne. Tak jsem šel. Kmotři Petr Dvorský, Jan Saudek a Jirka Krampol z toho v zákulisí měli velkou legraci, protože už slyšeli, co v té kavárně proběhlo, rozneslo se to bleskově. A mimochodem s onou šéfkou jsme pak měli docela dobré vztahy. Muž, který měl na starosti scénář, mi dal pokyny. Pozvete na jeviště Kmotry a posléze pana Paroubka, protože knížka je o něm.
Ale pan Paroubek nesmí říct víc jak dvě věty, to je vaše zodpovědnost. V duchu jsem si říkal, jak to na jevišti ukočíruji, pozval jsem k motry, pak zaspívala Andrea Kalivodová a po ní přišel na pódium Jiří Paroubek. Vytáhl ze saka dvě stránky textu a zhruba 17 minut je četl. Protože jsem viděl, že už je všechno v háji, s ledovým klidem jsem počkal, až to dočte, pak jsem si od něho vzal mikrofon a řekl. Děkujeme panu předsedovi Paroubkovi a v této chvíli bych ho poprosil, aby nám to přečetl ještě jednou. Všichni řvali smíchy, Paroubek byl v dobré náladě, knížka se pokřtila a mám ji do dneška. Když byl Jiří Paroubek předsedou vlády, byl jsem jednou pozván do Kramářovy vily na pálení čarodějnic. V předvečer 1. máje byl to úžasný zážitek. Spousta lidí, Arnošt Lustig, Jiřina Bohdalová, Karel Svoboda s Vendulou, hrála kapela, na zahradě velký párty stan s občerstvením, venku hořel oheň, ze zahrady výhled na Prahu. Tehdy byla manželkou Jiřího Paroubka paní Zuzana, která se nám velmi věnovala. Byla nesmírně milá a zábavná. Chodili jsme s kvostnou Kramářovou vilou, zašli do pracovny premiéra, tam seděla pěvkyně Eva Urbanová. Jedno z nejhezčích pálení čarodějnic, jaké jsem kdy zažil. Prezidentský presklub je dalším z pořadů, které na Frekvenci 1 moderuji. Jde o odnož klasického presklubu, který je nejstarším pořadem na tomto rádiu a zdědil jsem ho po Václavu Moravcovi, Zuzaně Bubílkové, Jitce Obzinové, Báře Tachycí, Petru Šimůnkovi, Heleně Šulcové, Janu Tunovi a také po Ondřeji Hejmovi, který byl podle mne v tomto pořadu nejlepší. Moderování tohoto pořadu jsem bral jako vyznamenání. To už byla seriózní novinářská práce, protože do pořadu byly zvány opravdové osobnosti. Sice jsem opouštěl showbiznis, ale netrápilo mě to, ostatně svými knížkami o odsouzených jsem už jiným směrem trochu vykročil. Když obletěla republiku zpráva, že prezident Miloš Zeman končí se svým pořadem Hovory zlán v Radiožurnálu, zpozornil jsem. Došlo k tomu poté, kdy 2. listopadu 2014 v rozhovoru s moderátorem Janem Pokorným se prezident v přímém přenosu vyjádřil k ruské punkové skupině Pussy Riot. Aby podpořil svá slova, že nejde o politickou skupinu, ale pornografickou, přeložil část jejího názvu. Tím se do éteru dostalo vulgární slovo a Český rozhlas pořad zrušil poté, kdy prezident odmítl jeho předtáčení. Velmi jsem stál o to, aby diskuzní pořad s prezidentem získala Frekvence 1, což se také stalo. A trochu jsem tomu sám pomohl. Od té doby prezident Miloš Zeman bývá hostem rádia Frekvence 1, kde s ním vedu rozhovory. Zatím jich bylo odvysíláno 13, další jsou před námi. Pořad není zcela pravidelný, ale zhruba se vysílá jednou za čtvrt roku a jde samozřejmě o živé vysílání. Očekávali jsme, že se o to nějaký trouba otře, což se také stalo. Dokonce jsem 2 novinové články zažaloval. V jednom médiu se psalo, že jsem prezidentův kamarád, což je nesmysl a tak jsem se ohradil. V dalším bylo něco podobného. Šlo o Lidové noviny a jeden internetový web. Autorem článku byl člověk, který ani v novinách nepracuje a nakonec se ukázalo, že šlo spíš o zášť vůči prezidentovi. To zásadní ponaučení, které jsem si z hysterie na počátku pravidelného vysílání s Milošem Zemanem odnesl, je to, že pokud někdo vede rozhovor a neútočí přitom na zpovídaného, je to jeho kamarád. Pořad se vysílá vždy v neděli v podvečer. Setkání s prezidentem považuji za mimořádně zajímavá. Mám možnost hovořit s ním napřímo. Je to nebývale moudrý a šarmantní člověk, který snese i opačný názor. Dá se s ním diskutovat na jakékoliv téma, nikdy nechce otázky dopředu. Také jsem u něho nepozoroval žádné chřadnutí, tím mám na mysli jeho duševní stránku. Pokud jde o fyzickou kondici, léta neprospívají nikomu, sil ubývá každému, je to přirozený proces. A přál bych všem, kdo neférově a podpásově na jeho zdravotní stav neustále poukazují, aby v jeho věku na tom byli stejně jako on, ale k tomu nedojde. Ještě se nestal zázrak, aby hlupák v pozdějším věku zmoudřel. Když zuřila lítá prezidentská volba a já se na Facebooku vyjádřil, že ho podporuji, napsal jsem důvody, schytal jsem to, ale překvapený jsem nebyl, dalo se to čekat.
Lidé ho hodnotí z velké dálky, bohužel jeho protikandidátům fandili z dálky ještě větší. Fandili lidem, o nichž v podstatě nic nevěděli a možná jsou dnes rádi, že zvoleni nebyli a na hradě zůstal Miloš Zeman. Mohu proti němu mít 100 a více výhrad, to má každý vůči každému, i s rodiči se člověk dostane do situace, kdy si vzájemně neporozumí. I v jeho případě jsou věci, které jsem nepochopil, třeba pálení trenýrek na Pražském hradě. Roky mám pochybnost o lidech, kteří ho obklopují. Podle mne si neumí vybrat správné spolupracovníky, až na výjimky k sobě pustí prapodivné existence. Také má schopnost rozcházet se s lidmi ve zlém, což je pro chlapa jeho úrovně zbytečné. Nicméně mu to pořád funguje. Myslím si, že on o tomto svém slabém místě ví a nějak s tím pracuje, ale já osobně s ním mám ty nejlepší zkušenosti. Pro moderátora je takový člověk dar z nebes. Posadí se a mluví, přičemž zajímavě a má to hlavu a patu. Z nabídky, kterou jsem dostal jako občan před volbami, si nedovedu nikoho jiného v prezidentském úřadu představit. Měli na to podle mne ještě další dva, Mirek Topolánek a Pavel Fischer. Ti jsou schopní reálné politiky, mají s ní praktické zkušenosti. Mirek Topolánek dokonce z té vrcholové, protože byl předsedou vlády a překvapilo mě, že propadl. Dával jsem mu větší šance. Ale voliči je odpískali. Všichni ostatní kandidáti se buď přecenili, nebo se špatně ohodnotili. Když jsem viděl, že kandiduje textař Michal Horáček, jehož ale mám jako textaře rád, tak jsem se chtěl přihlásit do soutěže Česká mis. Když se pak začal dopouštět takových fatálních chyb, jako byl otevřený dopis Jaromíru Nohavicovi, tak pro mě naprosto skončil. A Vratislav Kulhánek s Petrem Hanigem si asi chtěli nějak vyplnit volné chvíle a Marek Hilšer to podle mne bral jako recesi. Hrozně mě vadí zlé invektivy vůči prezidentovi. Například písnička, kterou složil Jaroslav Hudka o prezidentově zdraví, je mimořádně tupá a drzá. Nebo vystoupení mravokárců, co si chodili pro autorské porty za minulého režimu, znám nejméně jednoho. Pamatuji, jak jsem jednou jel v Americe taxíkem a řidiče se ptal na prezidenta Obamu. Odpověděl mi, že ho rád nemá, nesouhlasí s jeho zvolením, ale ať o něm mluvím slušně, protože je to jeho prezident. Vzpomenu si na to pokaždé, když vidím místní fraškovitost a nevychovanost, když třeba Jirka Mádl někde napíše Miloši, měl bys míň chlastat. Je to hloupé, trapné a zbytečné. Navíc tím ve finále dotyčnému pomůže. Umělecká fronta ztratila svou vinou u spousty lidí kredit, který kdysi mívala hodně vysoký, ale to byli jiní umělci. Miloš Zeman je podle mne dobrý prezident. Nikdy jsem nepřijal jako prezidenta Václava Havla. Pořád si myslím, že tu funkci neměl přijmout a měl zůstat jakýmsi mentorem. Tedy celé jsem si to s Václavem Havlem představoval jinak. Můj názor prohrál, ale nikdy jsem nikdy na náměstích nevykřikoval, že se stydím za svého prezidenta, ani jsem nepsal na internetu o jeho lidských slabostech. A že jich bylo. Kdyby dodržel svůj slib, že dovede zemi k svobodným volbám a pak zůstane na hrádečku, vážil bych si ho víc. V takovém případě by se k němu lid obracel vždy, když by bylo nejhůř. Kdyby se nestal prezidentem, tak by mu zřejmě Bill Clinton nepřijel na pohřeb, ale to bylo jediné, co by se stalo. Jinak musím objektivně říct, že pan Havel byl velmi milý a příjemný člověk. Měl jsem ho kdysi v křížovém výslechu, setkal jsem se s ním na jevišti, když jsem moderoval společnou narozeninovou oslavu Hany Zagorové a Štefana Margity a byl to zážitek. Presklub s Milošem Zemanem je pro mne velmi důležitá věc. Otevřel mi spoustu dveří k novým zkušenostem, nutí mě být v obraze, denně se dívám na zprávy, projdu si politické servery na internetu. Nemohu narazit při rozhovoru na něco, o čem nic nevím. Udržuje mě pořád nastartovaného. Rozhovor s Milošem Zemanem nejde dělat na autopilot.

kdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal zvadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den dal.

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě.
2: Díky za pozvání.
1: Jsem ráda, že to na nás vyšlo po čase.
2: No, máme nabitej týden.
1: No, okurková sezóna nějak...
2: Není. Víc, než bychom si přáli.
1: Tak pojďme na to, protože toho máme hodně. Připomínali jsme si okupaci 68. rok. Mainstreamová média ji připomněla po svém. Deník to i ty ve streamu si zase připomněl jinak.
2: Po svém.
1: Po svém. Generál Pavel je náš první porevoluční prezident, který uvítal okupaci Československa. Myslím, že Marek Stoniš napsal ten komentář. No, co k tomu říct?
2: No, co k tomu? Za první teda já vidím tuhle fotku jeho po dlouhý době z toho jako mladičtějšího věku. Tam je tolik upřímnosti, když se podívám, a charakteru, ale jeho marketéři, když byla prezidentská volba, kterou vyhrál, tak ho stylizovali do takového novodobého Václava Havla, což samozřejmě byl neuvěřitelný bizár, ale Václav Havel, kdyby tohle viděl, tak by musel říct, to jsou ale paradoxy, co? Protože on je skutečně první komunistický prezident náš, polistopadovej, ale víš díky komu? Hlavně kvůli bejcům proti komunistům, protože ti, co hnali na hrad, tak vždycky, když se jim to hodilo, tak upozorňovali na to, že někdo má komunistickou minulost a tak dále. A tenhle ten nemá jenom komunistickou minulost, ale opravdu rozvědčickou, agentskou. To byl člověk, který bránil průniku demokracie do totalitního Československa. A já si říkám, s takovouhle minulostí, kdyby ten chlap měl trošku charakteru, tak 21. srpna se nechá manželkou zavřít doma. Zamknou na několik západů, aby ho to nesvádělo vít ven a něco říct, nedej Bůh. Ale on ne, on musí Československý, nebo někdejší budově Československého, dneska Českého rozhlasu, kde se každoročně koná ten připomínkový pětní akt, a v jeho případě tam žvatlat vlastně to, co si určitě nemyslí. Ale proč to říkám? Kdyby u nás fungovaly média, ty jsi zmínila mainstreamová média, jak to připomněla, nikdo se nerozpakoval vlastně nad tím, že tenhle člověk tam mluví o statečnosti z roku 68. Tohle člověk, mě nenapadá jiný vysoký polistopadový politik, a teď nemyslím jenom prezidenta, ale i z premiéru, který by skutečně se chlubil tím, že schvaluje okupaci z roku 68, dal si to do životopisu, ale ne někdy v raných letech, v roce 87 ještě, to už byl sakra dospělej. Řekněme de jure, nevím jak mentálně, nevím jestli už dospěl mentálně, ale tohleto všechno je přeci ohromná ironie.
1: Ironie, ale to, že on se omluvil, to, že pracoval, nevím, 30 let pro demokracii, že i někde nasadil život, jsem četla, tak to jakoby omlouval. To ti nestačí?
2: Mně to nestačí pro...
1: Je to málo?
2: Tenhle den. Já respektuji jeho zvolení prezidentem, vyhrál volby demokratický, v pořádku, ale tenhle den ho nechci slyšet. Já bych si radši přál, aby mu toho 21. srpna zase Petr Marek nebo někdo z jeho podržtašků počouknul ten projev o euru a on přišel před ten Český rozhlas a řekl: vážení, musíme přijmout euro. Ježišmarja, co jsem to řekl, to asi... Bylo by mi to sympatičtější než ty jeho keci o statečnosti.
1: Ano, to je pravda a to myslím, že v tom komentáři zmínil i Marek Stoniš, že tu suverenitu neprosazuje ani teď naši národní suverenitu a zmínil právě euro, zmínil také veto a tak dále. Takže, no, ale já jsem si tě chtěla ještě zeptat na jednu věc. Proč ty lidi všichni, kteří byli před tím rozhlasem, byl tam klid, nikdo nepískal, nikdo neházel vajíčka, čím to je? Vidíme to my nějak jako jinak,
2: ne, vidíme to
1: diametrálně odlišně?
2: Právně, ale žijeme v době ohromného pokrytectví, kdy lidi prostě si omluvují cokoliv, když si myslí, že je to jejich správný kandidát, tak u něj omluví všechno. Kdyby tam přišel Andrej Babiš, který neschvaloval nikde okupaci z roku 68, tak, ale má komunistickou minulost taky, tak po něm budou házet vejce, pískat, plivat a já nevím co všechno. A tohle to mi vadí nejvíc to pokrytectví, tak jim děřme oběma stejně, ne?
1: No, chtělo by to. A květiny házet do koše ještě. Zaznamenal si komentář pana Hrdiny?
2: Ježíš,
1: Andrej Babišovi.
2: To je skutečně hrdina nový doby. Jiří Hrdina, myslíš, že bývalýho hokejistu. On musel 21. srpna být Andreje Babiše, znovu říkám, který neschvaloval okupaci nikdy, ale že by byl tady svýho agenta Pávka, který schvaloval, s takovou hrdostí ještě, když si člověk přečte to zdůvodnění v tom jeho životopise, což napsal jako dospělej, tak je to příšerný. Ale já znovu se vracím tady k té fotce, on to má ve očích, ne? Ten charakter.
1: No, my jsme si tady před natáčením říkali, že jemu prospívá ten věk, mm-hmm. že mu nabývají roky.
2: Jo.
1: Na tom jsme se shodli. Tak jdeme dál. Echo 24 napsalo nejlepší v OECD. Fiala se pochválil za levné jídlo, ceny ale za léta vystřelily o desítky procent. Toto zaznělo ze země živitelky. No, co k tomu říct? Tak jak je to s tím tedy? Jak je to s tím jídlem? Je opravdu levnější?
2: Já se nemohl udržet, promiň, že jsem se rozesmál ještě, než to dopověděla, není to neslušností, ale já jsem se fakt nemohl udržet. Když se, víš co, já mám rád obraz často mluví sám za sebe beze slov. Podívej se na europoslankyni ODS Vrecionovou.
1: Je zamyšlená.
2: Ty je, já bych řekl, že jí z toho šoufl, co slyší od premiéra Fialy, protože on se vrátil z Elby v plné formě. Je to ten starý super lhář. Nejlepší lhář v OECD, protože nejlepší v OECD, víš, čem jsme nejlepší v OECD ve skutečnosti? No. V tom, že nám nejvíc klesly reální příjmy a mzdy ze všech.
1: A to jsme na konci.
2: Ano, a Petr Fiala, on si stvořil teď, on jak je notorický lhář a ví, že zase utáhne průšvih a hlavně ekonomický a blížej se volby, tak to potřebuje zahladit. A mimochodem, jestli tohleto sleduje Otakar Foltín, který teď se pustil do té svojí prácičky, tak jestli sedne na Fialu, tak se nezastaví do smrti, jestli bude chtít odhalovat to dezinfo. Protože z OECD je to tak, že u nás třeba cena chleba stoupla za Fialovy vlády o 50%. Některých položek o 30-40%, třeba masa vepřovýho a tak dál. A teď Petr Fiala říká, že ceny potravin u nás klesají. Já bych mu to trošku rozporoval, protože když Český statistický úřad nedávno oznámil data o inflaci, která znovu se zvýšila víc, než se čekalo, tak nevím, jestli to budeš čekat, ale k velkému překvapení inflaci táhly překvapivě nahoru ceny čeho?

0: on to dobře ví. Mě prostě jenom štve, že v čele země stojí fakt už takhle bezostyšnej lhář.
1: No a Marek Výborný to kornoval tím, že řekl, že níž už to nejde. Že už to prostě...
0: Myslel to Haní, ne možná, ale Marek Výborný, berme ho s rezervou, on sám veřejně se přiznal, že do agendy zemědělství nikdy nepronikne. Tak řekněme, že tomu dává za pravdu, že do toho nepronikl.
1: No. No. Tak neproniklo jich více.
0: Jo.
1: Lidovky Bartoš hraje o křeslo, Fiala ale nespěchá. Odvoláním pirátského předsedy by si premiér do budoucna mohl zavařit. Jak pak by si mohl zavařit premiér Fiala do budoucna? To mě zajímá.
0: Víš, dneska máme potrženo, je plný Petra Fialy, teda ten po návratu z dovolený fakt bombí. No, zavařit, ono je to vlastně příběh Ivana Bartoše, ten průšvih, nebo mega průšvih Ivana Bartoše, je průšvih Petra Fialy. Petr Fiala vzal Piráty do vlády, ač nemusel. Z prostýho cynického důvodu nechtěl mít ve sněmovně třetí opoziční stranu. Dvě mu úplně stačí, ANO a SPD. Piráti mají 4 poslance, přesto mají 3 ministry a mají křeslo vicepremiéra pro digitalizaci, což je taková nádherná, řekl bych, pavlovská ironie pro změnu, že máme prvního vicepremiéra pro digitalizaci v historii země a když se pustí do digitalizace, tak pojde, jak to dopadne, schodí celý stavební řízení v celý zemi. No a Petr Fiala, on to řekl Ivan Bartoš správně, on argumentoval tím, Petr Fiala na mě neřval, kvůli tomu nekřičel. A já si myslím, že nelže Ivan Bartoš. Petr Fiala zásadně nekřičí, protože jediným jeho programem je udržet vládu Petra Fialy až do voleb.
1: Tak a jsou lidé, kteří mají takovou autoritu, že nemusí křičet, stačí, když se podívají.
0: Máš naprostou pravdu.
1: Jsou tací lídři.
0: Ale náš světový lídr k ním, myslím si, nepatří.
1: No, co myslíš, že to udělá s Piráty ve volbách toto?
0: Já doufám, že to bude první otřes, ne, takhle, oni už ten otřes první zažili v eurovolbách, protože to byl debakl pro ně. To je potřeba říct, ale že tohle bude druhý, protože co je krédem, a vlastně Piráti byli vždycky monotematický, digitalizace státu. My jsme ajťáci, nuly a jedničky jsou naším mořem a programem. Teď se pustí do digitalizace a skončí to takhle, tak já bych doufal, že nechci podezřívat voliče Pirátů z hlouposti, že si řeknou, tak jsme se zmýlili.
1: Mm-hmm. Myslím, že by to k něčemu bylo, kdyby teď, což se nestane, premiér, minister Bartoš rezignoval?
0: V politice je někdy důležitější symbolismus než věcnost. Takže za takovýhle průšvihy se normálně buď ty politici cítili, že to je takový průšvih, že odstoupili sami, anebo byl premiér, který občas uměl zakřičet na rozdíl od Petra Fialy a případně je vyhodil. Ale teď jsme v fialovská situace, za Petra Fialy je všechno na ruby, takže proto.
1: Tak pojďme na další téma, už se děsím, tam bude premiér Fiala. Ne.
0: Tady je
1: změna.
0: V
1: XTV byl po delší době Tomáš Zdechovský. Já musím tady prozradit, že vy jste se setkali náhodně, protože ty jsi tady natáčel, on tu čekal na rozhovor a že jste si podali ruku a popovídali jste si hezky. A ty jsi mu jako první řekl, vy jste si mě zablokoval na Twitteru.
0: Ale víš, jak to začalo? On mi řekl, vy jste si mě zablokoval. A já jsem mu řekl, ne, já vás hltám a sleduju, vy jste si mě zablokoval. Takže a on začal najednou lovit, jako říkal, to jsem asi nebyl já, to
1: udělal
0: někdo.
1: Ano, že si ty sítě nespravuje.
0: Ale tak jsme se seznámili. No,
1: přečtu titul, co tady všechno řekl. Na místě Jurečky bych skončil. Orbán řešil u Putina své kšefty, ne Ukrajinu. Cyril Svoboda utekl a zanechal dluhy. Jiří Čunek je vizionář. Foltín své ráz. Řekl toho překvapivě hodně.
0: Řekl toho hodně. Na místě Jurečky bych skončil, s tím musím souhlasit. Jurečka je trapnej. A on se nakazil tím fialovským lhaním, takže teď nám, že si nedal takový ty kritéria, který když nesplní, že odejde a nebude už kandidovat ani. On je dokonce teď tak drzej, že si myslím, že visí ve vzduchu u lidovců, nebo že on si pohrává vážně s tím, že bude znovu kandidovat na šéfa.
1: Ano, prý si schání podporu.
0: Tomáš Zdechovský naprostou pravdu. Orbán řešil u Putina své kšefty. Já si myslím, že neřešil své kšefty, ale že řešil energetiku pro Maďarsko, což je rozdíl. On řešil energetickou bezpečnost svojí země a současně tam řešil i Ukrajinu. O tom jsem přesvědčený. Takže v tom Tomáš Zdechovský nemá pravdu. Cyril Svoboda utekl a zanechal dluhy. To musí vědět u lidovců, jak moc tam zasek. Ale Jiří Čunek je vizionář. Jiří Čunek je hlavně velký pragmatik a člověk, vlastně jeden z posledních lidovců. Jiří Čunek je podobný jako Jan Zahradil v ODS. Za 30 let, co já ho znám,

0: on nezměnil ty svoje klíčové principiální názory, Petr Fiala by řekl hodnoty. A vidíš vlastně ten rozdíl mezi Jurečkou, který je abnormálně nepopulární u lidí, který zradil všechno lidoveckýho v podstatě. Jiří Čunek to nezradil a podívej se, jak je populární u sebe doma, vyhrává volby, nebo je vsetínským starostou, je senátorem za svůj kraj, dokázal vyhrát i krajské volby. A je to proto, že lidi vědí, že nemění své názory podle toho, jak potřebuje. A Foltín není svéráz, Foltín je prostě s prominutím magor a nemá v našem demokratickém systému v téhle funkci co dělat.
1: No, Tomáš Zdechovský ho očividně podle svých slov zná z armády a říkal, že je takový, že nejde pro pár facek jako daleko, takže no máme ještě na co těšit.
0: Někdo by asi potřeboval proplesknout Otakara Foltýna, aby se probral, ale ať zůstane v armádě, ať ho nechají v armádě. Hmm.
1: Tam by mu to slušelo.
0: Jasně, jasně.
1: Tak v XTV se dveře netrhly, byla tu také známá ekonomka a dnes už kandidátka do Senátu. A řekla mimo jiné, za 3 roky přišli lidé o třetinu úspor, Green Deal povede k drastické chudobě bez aut a dovolených, kandiduji, protože jsem se strašně naštvala. A vyzve Jiřího Drahuše, neúspěšného kandidáta z prezidentských voleb. Má šanci?
0: Je to bohužel v Praze. A Praha je svéráz volebně. Je to zase štěstí, neštěstí je, že to je Praha 4, je to okraj Prahy. Kdyby to bylo v centru, tak bych řekl, že Jiří Drahoš už teď je znovu zvolený. Tady si myslím, že jistou šanci Markéta Šichtařová má. Já jsem hrozně rád, že se naštvala. To je potřeba, aby se víc lidí jako ona naštvali, protože se fakt sami ničíme. Za 3 roky lidi přišli my, Češi, o třetinu úspor, o třetinu bohatství, jak se říká. O třetinu jsme schudli díky Fialovi. To je pravda a proto je potřeba na všechno pohlížet přesně touhle optikou. My musíme nejdřív o třetinu znovu zbohatnout, aby jsme si mohli říct, že začínáme skutečně bohatnout. Takže to je potřeba připomínat a já bych apeloval na lidi ve volbách, ať si hodnotí tyhle ty věci, za koho schudli případně víc, za koho měli třeba lepší pocit, že jejich země se ubírá správným směrem a tak dál, kdo třeba líp zastupuje naší zemi v Evropské unii. Tohle všechno bych jim poradil do voleb, než nesmysly, které čerpají z těch mainstreamových médií. A Green Deal povede k drastické chudobě bez aut a dovolených je bohužel pravda, protože když vidíme to, co teď řeší automobilky, jaký odepisují ztráty kvůli elektromobilitě, kterou má ještě masivní podporu přes vlády, která jim rozhazuje naše peníze. A oni tyhle ty miliardové ztráty kompenzují v cenách aut se spalovacími motory. Takže všichni kvůli tomu, kvůli této nesmyslnosti a dotacím chudneme. Takže Markéta Šichtařová má naprostou pravdu a já bych si přál, aby jsme to dokázali zastavit, dokud je ještě čas. Protože on ten balíček ničivej se jmenuje Fit for 55, ale až ho skutečně uvedem do chodu, tak fit v Evropě nezůstane nikdo. Na to se můžeme spolehnout.
1: Tak a ta doba se velmi rychle blíží.
0: Ty mě
1: strašíš. No, další téma, Seznam zprávy napsali, zákon o 2 korunách navíc za benzín je hotov. Teď se řeší, jak na voliče. Tak teď do voleb se asi nic moc jít nebude, nebo budou muset do toho jablka kousnout kyselého?
0: Myslíš do sněmovních voleb?
1: Teď myslím před krajskýma i senátníma.
0: Do těch určitě ne, do letošních krajských voleb ne, ale já bych jenom možná popravil ten titulek. Zákon o 2 korunách, on to taky může být zákon o 10 korunách na litr benzínu nebo nafty, protože tohle je optimistický propočet zdražení, který já už čekám jenom Petr Fiala, už si určitě připravuje vysvětlení, jak tohle to interpretuje jako zlevnění, ale ono to může být mnohem výraznější zdražení, ale tady je na tom neuvěřitelný z několik věcí. Ta podlost vlády, která Fialová vláda tohleto odsouhlasila, to je ten takzvaný soubor opatření z balíku Fit for 55. To je všechno za Fialovou vládou, to už bylo odsouhlaseno za vlády Petra Fialy. Navíc ještě z toho ty nejhorší věci, ty fakt největší zločiny pro nás, které nás doběhnou ekonomicky, tak byli odsouhlaseni za našeho předsednictví EU. Chápeš, my jsme nejprůmyslovější země Evropy a tady vidíš, jak je Fialová vláda neschopná v tom. Všechny vlády aspoň zkusí použít to své předsednictví, protože nějaký národní zájem vpašují jakoby do evropského zájmu. Zahalí to do té vlajky modrý s těma hvězdičkama, ale je to národní zájem. naše vláda tam zahalí něco, co jde proti Česku. Úplně brutálně. No a teď se toho lekla sama, protože teď nás to dobíhá. I díky Fialově vládě tohle to všechno má platit od roku 27. To je daný. Jenom je otázka, kdy to jaká vláda implementuje do národní legislativy, to musí schválit parlament. A Fialová vláda teď řeší vlastně strašně podlou věc. Jak se toho lekli a bojí se voleb sněmovních, tak vědí, že tohle je další vlastně zdražení našeho života za Fialovy vlády.
1: Čili jak nám to naservírujou teďka řeší?
0: Jak nám to naservírujou a chtějí udělat to, že to nejhorší z toho nechají až po volbách, kdy sázejí na to, buď nastoupí jiná vláda a nás už to netrefí, nebo tam zůstaneme v nějaké formě my a schválíme to okamžitě po volbách, kdy vlastně žádná vláda voliče nakrátko nepotřebuje.
1: Kdy a se pak jako zapomeňte. Zhasne.
0: A pak zapomeňte. A tohleto je pro vládu Petra Fialy bohužel příznačný a typický. Tohleto podvádění a lhaní voličům je non-stop už prostě téměř 3 roky. A tohleto je příklad toho, ale nejhorší je, že tohleto není legrace, tohle není nějaký zákon, který jako projde a my si toho nevšimneme. Tohle prostě zdraží život nám všem, no minimálně pokud jde o zákon takzvaný o 2 korunách, kdo jezdíme autem.
1: Tak, ale někde jsem četla takovou dobrou pozitivní zprávu, že ty peníze, co my budeme platit, těch emisních povolenkách, jestli to bude mít takový název, tak se nám potom budou vracet, budeme moct žádat o dotace třeba na cokoliv, co bude šetrné, třeba zateplení domů a tak. Tak to je hezké,
0: to je skvělý.
1: No,
0: to
1: vidíš,
0: je
1: skvělý. Musíme to zakončit nějak pozitivně.
0: Problém je, že i to zateplení domů bude muset někdo zaplatit.
1: No a to budeme prosit o ty dotace a ty půjdou tady
0: no,
1: z těch peněz.
0: No a nikdy nedostaneš dotaci 100%, víš?
1: To ne, no. To nedostanu. Myslíš, že takhle nás doběhne i migrační pakt?
0: Všechno nás takhle doběhne. Nebo migrační pakt je ještě úplně to samý. A všimni si, stejný úplně přes kopírák s vládou Petra Fialy. Odsouhlasila migrační pakt, lhala nám o něm do poslední chvíle, pak zjistila, jak je to průšvih, tak se od něj sama distancovala, řekla, že je to špatně. Dokonce i většina vládních europoslanců hlasovala proti. Jak vědí, že je to špatný, že jsou tam za prvý, je tam přebalená migrační kvóta a za druhý jsou tam vysoké pokuty za nepřijímání migrantů. A Petr Fiala, když to prošlo a už nemohl říct, ještě to zvrátíme, to ani on nedokázal přelhat, tak řekl, vážení, jsme teprve na začátku, teď si se prošel migrační pakt, o kterém se jednalo jenom nějakých 20 let, takže už se jako nic nestalo, ale my teď už iniciujeme jednání o novém migračním paktu. A tohleto, já si říkám, že Petr Fiala už je opravdu v pozici, že se ráno zbudí, rozesměje se a řekne si, o čem dneska budu lhát lidem.
1: A když bude úplně nejhůř, tak si vzpomeneme na Danuši Nerudovou a řekneme si, že migrace je příležitost.
0: Samozřejmě. Danuše je taková kotva naše, protože když si vzpomeneš a vybavíš si, co říká ona, tak vlastně řekneš, Petr Fiala je ještě dobrý.
1: Já moc děkuju, že jsi přišel. Byl jsi dobrý.
0: Díky za pozvání.
1: Podtrženo, sečteno a Petr Holec.

0: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
1: Že udělají tedy co přesně?
0: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
1: Ano.
0: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
1: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
0: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
1: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a modernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
0: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
1: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo? A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny. Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je Pořád kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
3: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard. Jen tak od oka.
2: 300 miliard?
3: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
2: to
3: u zdi.
2: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
3: Jop, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné. A také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném, než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde? To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun. Při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propouštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
2: Respektive my.
3: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
2: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim na lejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
3: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom je zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Mm-hmm. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. Mm-hmm. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhletu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom druhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Cartouse uměl vzít do ruky lopatu.
2: To radši ale... ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Cartouse, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
3: No, přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze 3 pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
2: Nic
3: má agendu Evropské
2: starosti,
3: unie.
2: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
3: Ale já bych to klidně udělala.
2: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. V podstatě ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte. Ne?
3: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
2: No, obojí.
3: Každopádně by to asi státním rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
2: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
3: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
2: jasně.
3: Na Ukrajinu. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
2: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
3: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
2: Takže západní, řekněme,
3: západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
2: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s už těma nějakých neziskovkama?
3: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
2: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona je pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
3: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky od někud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
2: Mm-hmm. To ještě je potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
3: Jsou tady ještě další věci. Jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhle tu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
2: No tady je potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekneš špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
3: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
2: No, tady je potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně. Ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát, a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc, a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, On to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teď, že nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pěti koalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
3: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolóry a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přišli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
2: No, tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nějak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unizono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
3: Naschledanou.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes Roman Šmucler. Dobrý den, pane docente.
1: Krásný den, spousta zajímavých věcí se děje.
0: Žádná okurková sezóna?
1: No to není, to je dobře.
0: Už nebyla.
1: To musí běžet.
0: Už to vůbec? Kolik let už nebyla okurkovka?
1: No tak ne, byly takové nějaké věci, ale to, že někdo málem zastřelí jako prezidenta Spojených států, to není úplně jako běžný.
0: Začneme to z této strany. Trump přijal republikánskou nominaci do voleb. Podívejte se, jak má u mě šumně zavázané oučko.
1: No já, pro mě bylo zajímavé, protože já jsem samozřejmě v tom teďka byl hrozně ponořený. Před chvilkou jsem přiletěl z New Yorku a hrozně jsme to sledovali. Ten atentát já jsem chytil úplně náhodně, že jsem se podíval na trajektu, když jsem měl z Connecticutu zpátky do New Yorku, tak jsem si říkal, co se děje, a tam taky v první chvíli jako nevěděli, co se děje, jako říkali, že spadnul jako prezident a takové věci, takže jsem to zažil od celého začátku, jsme to hltali. Já bych možná vyzdvihnul věc, o které se tady jako moc nemluví, jaký úžasný zážitek je asi z republikánské strany, asi i demokratický, jo? A to je něco, co nám vlastně chybí, a proto my vůbec nevíme, co je ta demokracie. Nám tady jako řekli takový ten ruský systém, že jsou ty vybory. To znamená, že ty jako lidi chodí do práce, nikdo není členem žádný politický strany, až na pár lidí. A hold teda jednou za rok zhruba jdeme na nějaký ty volby a stejně zjistíme, že to velký smysl nemělo. Že? Dežto v těch Spojených státech všichni moji sousedi jsou republikáni nebo demokrati, mají to tam vyvěšený, teď různě už se dohadujou, kdo půjde do primárek, třeba teďka na nějaký funkce ve státě New York. A hrozně to prožívají. A ten sjezd, to je prostě, kdo bude mluvit, co bude říkat, teď ty slova se rozebírají. Teď je jako hrozná energie pro mě, jo, ten Vance, to myslím, že je úplně jako budoucnost světa, protože já jsem měl z těchto voleb jako blbej pocit, že to je jako souboj osmdesátníků. Teď to nechci rozebírat, kdo jak, a říkal jsem si, už jsou jako oba starý. A teď najednou ten Vance, který přišel i jako s novým, jako bych řekl, politickým směrem, postliberalismu se tomu říká, jo, čili nový jako filozofický náhled, jako úplně nová generace se tlačí k moci, nový pojetí světa, to hrozně jako nabitý energie. To se vůbec jako nedolehne, tady se jako trošku něco o tom, že někdo něco říkal na tom sjezdu, teď je vidět ten novinář, koho má rád, koho nemá rád, Trumpa nemá rád, Trumpa tady nemá rád prakticky nikdo, takže vždycky něco, ale tam je to jako úžasný. Já jsem teď zrovna sdílel, než jsem sem šel, jak jeden známý zápasník si tam trhá tričko a dělá ze sebe blbce, ale prostě jdete na sjezd a tam ze sebe děláte blbce, abyste pomohl svý straně. Nemáte za to peníze. To si to představit v Čechách, jako, jak je vlastně trapná věc je z politické strany, jak tam přijedou jako kamery televizní, teď tam ty lidi říkají ty fráze, teď je to dopředu domluvený, nikoho to nezajímá, fakt to nikoho nezajímá. A tady je to úplně jako energizing, to všichni lidi říkají, kdo vystoupí, kdo zaspívá. A slyšel si ten projev a fakt se o tom lidi jako baví, o těch projevech, jo. Takže jako já jsem takový jako pozitivně nabitej, čímž si dá šanci i demokratům, když jsem takový bytostný republikán, tak nechci říct, že tohle je super. A demokrati, to by asi hodně zajímavý, protože všichni čekáme, že tak v pondělí nebo kdy odstoupí Biden, takže si myslíme, že ten, nevím, jak je to s tím covidem, protože bylo zajímavý, že měl těžký covid, ale neměl roušku, nikoho a tak dále. Že si všichni jako myslíme, že se nějak tak jako za kulisami jedná, protože všichni pochopili, že proti tomu Vencovi to bude těžký. Jo. Ne proti Trumpovi, ale ten Vence je úplně jiná váhová kategorie. To fakt člověk, který se vyhrabal ze spoda, je to takový ten, to, co jsou republikáni, že se obyčejní lidi rvou nahoru. Zná, jestli říká někdo republikánům dezoláti, teďka to oblíbený český slovo, tak tam jsme na to vlastně jako hrdí v Americe. Říkají, jo, to jsou přesně, to je Vence dezolát, to zná. Neměl rodiče, babička s puškou ho chránila, a prostě měl skončit hrozně a on vystudoval Yale a dneska vlastně založil firmy s největším frajerem v Kalifornii a stal se senátorem a to je republikánská strana, jako taháme lidi ze spoda nahoru. Jo, narodili jsme se, já jsem se narodil v Příbrami, teď jsem v New Yorku, ale jsem se v Příbrami za komunistů a jsem hrdý, že jsem se vypracoval. Tak se nám smějte, vy, co jste se narodili se stříbrnou žičkou u zadku, co jste byli za komunistů, já nevím, v rodině, která mohla jezdit podnik zahraničního obchodu, nebo jste byli nějaký komunistický důstojníci nebo něco. Tak my všichni, co jsme se vypracovali, jsme na to pyšní, to jsou republikáni.
0: Toto není žádné překvapení.
1: Ne, tohle byla formalita, že on všechny rozsekal. Bude překvapení asi sjezd demokratů, že jo, protože těžko ta kandidatura Bidena do té doby vydrží, takže tam to bude hrozně zajímavý, ale ten Vance, to celá Amerika byla elektronizovaná, koho vezme jako svého viceprezidenta, a toho Vance prakticky nikdo netypoval. Všichni typovali takový jako kulišárny. Musí si vzít tu ženskou, tu Nikki, protože ona ho nemá ráda, ale ona mu přivede středový voliče. Musí si vzít někoho, kde je černoch, nebo musí si vzít někoho, kdo je Hispánec, Marco Rubio. Tak takhle všichni diskutovali. A on si jako řekl, ne, já si prostě vezmu chlapa, jako jsem já, vezmu si jako novou tvář, silnou osobnost, přivede mi nějaký další voliče. No moc ne, jo, samozřejmě Vence z Ohio a tak dále, ale kdyby to možná byla žena, bylo by to lepší, ale prostě Trump jde do toho, že řekne, já si stojím za tím svým programem a chci, aby až tu nebudu, ten program pokračoval dál, což je super. Mm-hmm.
0: Mírotvorce nebo Putinův poštovní holub. Europoslanci zhodnotili Orbánovu cestu do Ruska. No, je to úplně fér?
1: Já se omlouvám, mě jsou český média úplně k smíchu. Teď jak jsem z té Ameriky, mě to vůbec nebaví sledovat. Čili já jsem si otevřel zrovna, když jsem letěl zpátky, tak jsem si otevřel na iPadu Wall Street Journal a tam jako analyticky rozebírali, jaký šance mají Rusové, Ukrajinci, co všechno, kolik by bylo potřeba zbraní. Ten Vance tady, jak jsem mluvil před chvíličkou, tady z něj dějí blbce. Že? On jediný, co řekl, je, že nemůžeme slibovat Ukrajině, že vyhraje, že dobije Krym, pokud na to nemáme tolik a tolik vojáků, tolik a tolik zbraní, čili musíme strojnásobit výrobu zbraní a musíme tam poslat pro začátek 500 000 našich vojáků, evropských 500 000, to znamená aspoň těch 20 000 českých by tam mělo odejít hned, když to teda chceme, a nebo nemůžeme nechat ty chudáky na té Ukrajině tam umírat, jo, co nemůžeme tam jako, že to je střelnice, že tady máme nějaký keci s prominutím. A ty chudáci tam umírají a z té Ukrajiny nic nebude. Teď těch mladí lidi jsou buď někde v cizině, nebo umřeli. Jaká bude budoucnost toho národa za 20 let? Jo? Čili je to prostě strašně tragický. Američani se nad tím hrozně zabývají se tím jednáním Orbána, berou to vážně, protože někdo to obejít musí. Oni taky samozřejmě, teďka Sergej Lavrov, jak asi víte, v New Yorku, takže tam jednají vesele, že jo? Čili ne, že jedná nějaký ošklivý Orbán, ale jednají Američani s Lavrovem, protože Lavrov je v New Yorku. Je tam spousta dalších jednání. Volali si před časem šéfové jaksi armád, že Ruska a Spojených států. Prostě bez jednání není politika. My jsme tady takový jako základní škola. To je nepřítel, tak my prostě s někým nebavíme. Teď si tady hrajou lidi, kteří v životě nebyli na vojně, tak každý má pocit, že je Churchill. Furt někdo říká, jak to bylo v roce 1938. No v roce 1938 neměla Británie žádnou armádu, musela jít znovu postavit, to všechno byly úplně jako jiné věci. A jestli chceme vyhrát jako Churchill, no tak musíme zrušit Green Deal. Musíme poslat pro začátek těch našich 20 000 vojáků, nebo kolik jich máme, na Ukrajinu a musíme nějakou postavit aspoň 100 000 vojáků a tak, jestli chceme vyhrát. No a jestli těch 100 000 vojáků postavit nechceme, což já si myslím, že nechceme, no, kdyby se řeklo, postavíme 100 000 českých vojáků do zbraně a pošleme na Donbas, tak to by byl konec, no tak prostě nemůžeme slibovat Ukrajincům, že dobijou Krym, to přece jako, co po nich chceme.
0: Dělá dobrou věc ten Orbán?
1: Orbán něco zkouší, já nejsem. Já tady byl selegrační, jak tady psali, že poslal nějaký tajný dopis Orbán do EU, tady byla velká věc a on ho dal na X, jo, takže jsem ho každý přečíst, tam byly ty body, tak ať si každý udělá představu, Orbán to přesně napsal, jaký který jednání na něj dělalo dojem a v civilizované zemi se to civilizovaně diskutuje, tady Orbán je špatný, to je prostě telegrační. Mm-hmm.
0: Pan prezident Klaus tady byl včera v tomto studiu a mimo jiné řekl, ODS by měla zaniknout a fungovat již jako spolu. Atentát na Trumpa byl produktem společenského klimatu, ne aktem blázna. Evropská unie je hra na demokracii.
1: Já jsem takový stoupenec pana prezidenta a o spoustě věcí, ale budu tady polemizovat teďka. to dělám nerad. Tak já to vezmu větu po větě. ODS by měla zaniknout a fungovat již jako spolu. To, co dělá pan profesor Fiala, nepochybně by mělo skončit tím, že má být spolu. To zná lidovci, prostě nemají sílu jít do voleb, asi ne, TOP 09. Kdyby vznikla strana spolu, je to dobrý. Ale já znám hrozně moc lidí v ODS, kteří to nechtějí. Který teďka jako řešejí, že třeba když by nevypadaly ty volby, tak tam bude jiný předseda než pan profesor Fiala. A nebo řešejí, že třeba půjdou do něčeho, čemu dneska říkáme motoristé. Jo? Čili to je otázka. Rozumím, co chce říct pan prezident, souhlasím s tou jeho vírou, ale myslím si, že v ODS je to složitější, že ODS prostě není všechno Fiala. Atentát na Trumpa byl produktem společenského klimatu, ne aktem blázna. Tady trošku jako si ty dvě věty odporujou. Jo? Já vůbec nevím, jak se to stalo. Nechci o tom diskutovat. Teď, jak jsem přijel z té Ameriky, tak jsem jako byl v šoku, když jsem viděl v Senátu při senátním slyšení, že věděli ty policajti hodinu dopředu, kdo bude střílet. Jo? Že ten a ten se asi chystá střílet. Security service, jestli to řeknu dobře, 10 minut před tou střelbou řekli tý přímo ochrance, že bude střílet ten a ten. Jo. Vylezli na tu střechu, vyfotili si ho, poslali tý tajný služby, takhle vypadá ten, co bude střílet. Není nějaký divnej. Jo. Čili je to jako hrozně obrovský selhání tajných služeb. Já teď nechci tady šířit nějaký konspirační, co se stalo, ale je to prostě neuvěřitelný příběh. A dokážu si i představit, že to byl blázen ten kluk, ať už třeba ho tam někdo poslal, nebo se tam poslal sám. A že to je změna, že to je způsobeno ale klimatem, si myslím, že jo. Čili on to může být i blázen. To podle mě je Slovensko. Jo, já myslím, že ten člověk, já si nemyslím, že tam na tom Slovensku z těch zpráv, co jsem o tom slyšel, tam už je to delší doba, že by ho tam poslali odpůrci slovenského premiéra Fica, nebo že, nevím, tak nesmysl, ho tam poslal on. Myslím, že to blázen byl, a že, ale prostě byl blázen z toho, co jste v těch médiích, že teďka třeba honem rychle demokrati museli spálit celou kampaň, jenom kvůli Bidenovi. A oni měli za strašlivý peníze, inzeráty, jak je jako Trump jako Hitler. A to teď nejde vysílat, protože vlastně to všechny tyhle ty řeči by jim Američani řekli, vy jste to způsobili. Jo? Čili ta hra je opravdu strašná. EU je hra na demokracii, to je pravda. Já a teď zase budu trošku ošklivý. My tady, když někdo chce být ošklivý vůči panu prezidentovi, já ho mám hrozně rád. A když někdo chce být někdo ošklivý, tak vždycky připomene oposmlouvu. Jo? A celý Evropský parlament je ale oposmlouva na třetí. Tam se žádná demokracie nevede. Tam se domluvila jakoby pravicová lidová strana se socialistama. A aby to nebylo málo, tak ještě v minulosti domluvený se zelenýma. A aby to nebylo málo, tak s tím Renew, to jsou ty liberálové. Takže v zásadě je úplně jedno, jak ty volby dopadnou. Protože vlastně volíme jen ty okrajové věci. Co mě jako Čecha strašně urazilo, je ten kordon sanitér vůči ANO.
0: No jasně.
1: To mě fakt urazilo. Jako, a to já jsem, jako, mám rád Německo a tak dále. To mě urazilo. Z toho důvodu, že kordon sanitér, hele, to by se mělo dělat jenom výjimečně. Kdyby se tam fakt zvolili nějaký... uměl bych jmenovat zemi, kde třeba jako jsou v politice strany, které jsou napojené na teroristy přímo v Evropské unii. To jsou takový ty, řekněme, státy, kde nějaká část se chce otrhnout od něčeho. Jo? A kdyby nějakou takovou stranu o třech lidech řekli, hele, kordon sanitér, vy jste napojeni na nějaký výbuchy, OK. Ale ano, já je nevolil, tak si to můžu dovolit říct na plná ústa. To ano, přece to vyhrálo na celý čáře. Ten Andrej Babiš byl spoustu let, jezdil do Bruselu, 8, ne? 4 roky byl v té Evropské radě. Já si nepamatuju, že by se někde jako byly granáty, že by šílel, že by něco torpédoval. Je to normální, jasný politik, naprosto většinový strany v tuto chvíli v České republice. Tak jaký kordon sanitér? To nás jako budou někam zavírat? Nebo, jo? Pak je tam největší strana Francie, kterou jako teda zavírají do toho pro ten francouzský, což myslím, se mi zdá velmi hloupý, že jednoho dne to skončí revolucí, protože ta strana, ten volební systém ve Francii je složitý, ale kdyby to byla většina, tak jasně dneska jakoby Le Penová má většinu v parlamentu. Kdyby ji tam nechali a nespojoval se Macron s ultralevicí, tak já myslím, že by se obrousily hroty, ona by tam taky jako... Jo, prostě jako každá politická strana, když ji pustíte trošku k moci, tak se to obrousí. A my to jenom ženeme do toho, že jednou bude muset vyhrát ty volby na celý čáře. Jo? Kdyby dneska jeli v Německu AfD nějaký funkce odpovídající 10% v nějakých těch zemích, ne na federální úrovni, tak oni taky, jak by měli tu tíhu těch úkolů, tak by to taky nebylo jednoduché. No ale oni to ženou do toho, že třeba ta AfD buď bude furt v opozici, anebo bude mít teda 51% a pak už se teda s nikým bavit nebude a pak udělal se kordon sanitér v obráceně. Já myslím, že to s demokracií nemá nic společného. Já jsem z toho jako smutný a přijde mi to, že Česká republika jako je špatná. No tak dobře, já vím, že vzali třeba tu za ty Piráty, že ta je... Že ta, co získali Piráti jeden hlas, tak ten není kordon sanitér. A ty dva hlasy za STAN taky nejsou kordon sanitér. Nevím, jestli kordon sanitér trošku jako není Saša Vondra, protože ten psal, že neřekne, jak volil von der Leyen. Tak já nevím, jestli on je zlej nebo dobrý. Že by to řekne za 2 měsíce. Či vlastně i Saša Vondra se bojí říct, jestli volil von der Leyen. Je to přece bizarní.
0: Jdeme dál. Ke konci srpna skončí tištěné Lidové noviny. Online verze zůstane. Konec jedné éry.
1: No to samozřejmě, ono to má dvě nějaké takové roviny, které jsou zajímavé. Jedna je konec papírových novin. Já se divím, že to ještě je, já se přiznám, že jsem papírový noviny docela neměl dlouho. Jsem rád, že to končí takto, určitě je dobře, že to neskončilo. Jak by si možná přáli někteří novináři z Lidových novin, že tady v určité době vydá Evropská unie směrnici a tam bude řečeno, že při těch novinách vzniká hodně CO2, což je fakt pravda, je hodně neekologický, ty klasické noviny, takže to prostě zaniknul trh a je to prostě modernizace a mně to přijde jako, že na tom není nic jako hroznýho. Co je zajímavé, jsou samozřejmě ty média, se musí nad sebou zamyslet, jak vlastně to má dál fungovat. No, já zase, mě třeba, kdybych chtěl být jedovatý, tak řeknu, že mám na Facebooku sledujících o 10 000 víc, než byl ten náklad těch Lidových novin. Tak si rozumíte, jaký má dneska smysl jako ty noviny. Že? Já samozřejmě vím, že počet sledujících nic neznamená, protože nějaký holky, které jsou tam polonahý, mají těch sledujících mnohem víc. Jo. Ale ty noviny musí se zaměřit na obsah a to v České republice hrozně chybí. Já si objednávám noviny z Ameriky, z Německa a musím říct, že ta otevřená část je malinkatý zlomeček a bez toho, že bych si koupil ty noviny, třeba Wall Street Journal, tak mi strašně věcí uteče. V těch českých novinách je tak málo těch článků, že v té otevřené části jsem pochopil všechno, co je v té zavřené. Je zajímavý, že Mafra snad jediný, co zavírá a zajímalo by mě, a tím, že mám předplatný, tak ho využiju, jsou rozhovory s herci. To je jediná věc, která mě přijde, že je premium, jinak všechno otevřený, je všechno si vlastně přečtu. Takže já myslím, že jestli to chce přežít, jakoby ta online verze, tak myslím, že se na to musí jako hodně zapracovat. A měli by se podívat, co se děje v Americe, tam to přežilo velmi dobře. Mm-hmm.
0: Dalších 50 miliard na platy lékařů? Ať to lidé zaplatí na vyšších daních, navrhuje šéf komory Kubek. Je to vůbec možné?
1: Já nechci kritizovat kolegu Kubka. Já jsem v šoku z toho systému. To znamená, lidi si platí zdravotní pojištění, to je zhruba 500 miliard, já se omlouvám, že to zaokrouhlu na stovky. Je to víc než 500 miliard. A za to by jim ty jejich pojišťovny měly zajistit tu péči. To znamená, vůbec do toho není nic v detailu ministerstvu zdravotnictví. A je naprosto šílená tato debata. Já vám řeknu věc, která se v Čechách moc neví. Ale v Čechách se trvale klesá vývoj nemocnic. Nemocnice pracují míň a míň, a to takže velmi výrazně míň. A je ohromné množství, to jsme řešili i v parlamentu, kdo chce, ať si to najde na zdravotním výboru, že strašně moc nemocnic, které mají obložnost 10% ty oddělení. Snad 9 z 10 postelí je prázdných. A to není jako v případě, to jsou jako běžný oddělení. Většinou jsou to dětský oddělení. Že dneska hrozně moc dětských nemocí už neléčíme, takže dítě na týden zavřeme do nemocnice a dáme nějaký léky a tak dále. A ten náš zvrácený systém, já to nemám říct jinak, jo, nám chybí jako dětský pediatři, že maminky prostě mají problém, když tomu dítě je fakt něco, aby se došli k doktorovi, aby očkování proběhlo včas a tedy a tedy a tedy. Protože všichni jsou v těch nemocnicích a představte si ty dětský oddělení, které mají 10% obložnost, takže tam je zhruba tolik lékařů jako dětí. to je svatý život, představte si tam v noci sloužit, to většinou se vůbec nic nestane, jo? Čili to je krásný život. A proč byste šli jako do ambulancí, kde tam přijde v řeštících 30 dětí, kde jsou infekční, kašlou, tohle. No ale to je přece špatně, ten systém si platí ty lidi, aby jim se pomohlo. A ta světová medicína celá směřuje k tomu, že ty lidi jsou doma s nějakou umělou inteligencí, že snaží mít ty doktory tam, kde ty lidi bydlejí. A my se snažíme, jako řešíme platy centrálně, máme domlouvat minister zdravotnictví s komorou, kolik budou brát doktoři. To přece má být tak, že si ty pojišťovny řeknou, hle, nám chybí taková maková péče. My třeba takzvaný nedostatek zubních lékařů, se blížíme do počítání, kolik je pacientů, kteří hledají zubního lékaře a nemůžou ho najít na pojišťovnu. A tady padaly čísla 100 000 miliony. My už je dneska známe jménem ty lidi a jsou jich, teď ještě jich nebylo 10 000, ještě jednu pojišťovnu čekám. Jo. Ale nafouknul se obrovský problém. Ale OK. Tak pojišťovna platí 600 korun za prohlídku a kliniky v centru Prahy chtějí 1200 korun za prohlídku. No tak kdyby někdo řekl, že to je problém a dal 1000 korun za tu prohlídku, což by se v tom systému úplně ztratilo, tak je celý ten problém stomatologie vyřešený. Ale oni musí furt rvát peníze do těch nemocnic. A když jsme se ptali, proč udržujete, to se ptali členové zdravotního výboru, proč udržujeme oddělení, kde je 10% dětí. tak samozřejmě vstanou ty, co jsou z těch krajů a řeknou, no to jsou krajské volby, to zavří dětský oddělení. Ale teď to přece ty lidi nejsou hloupí, když jim řeknete, že se o ty děti postará někdo jinde, postará se o ně líp, kvalifikovanějiš a budou tam mít třeba něco jiného, co potřebujou. Tak mm-hmm. Já to vůbec nerozumím, že platíte si pojištění, aby se o vás někdo staral a on někdo mluví o nějakých platech doktorů, to je jako, kdy vám někdo řekl, jako máte pojištění na auto a teď vám začal někdo říkat, kolik jako silničáři něco, to nesmysly.
0: No a s tím souvisí ještě jedno hezké téma. Lékaře zaplaťme z daní na alkohol a tabák, říká Kubek. Navrhuje i zvýšit pojistné.
1: No já jedna věc, kterou jako tady s kolegou Kubkem, abych mě třeba jako, teďka se mluví o daní na cukr, to je moje oblíbené téma. Jo. A já bych byl opravdu rád, aby ty peníze z alkoholu a tabáku šly na to zdravotnictví. Jo. Ať jdou do nějakých fondů, třeba prevence, že se furt těm lidem říká, hele, vy pijete alkohol, musí soutěž vyšší náklady na zdravotnictví. Ale to ne vyšší náklady na zdravotnictví, to jsou vyšší platy úředníků. Jo? Čili kdyby to šlo do nějakých fondů prevence, byl bych rád. A já to řeknu plně jednoduše na tom cukru. Řada zemí to má tak, že zavedla třeba daň na cukr a celý to jde na prevenci čištění zubů u dětí. Na prevenci diabetu. Jde to třeba na jejich jako tělovýchovní aktivity. Jo? A neříkám, že to je ideální řešení, já nejsem fan do daní, ale dává to nějaký smysl. Já třeba u nás to takzvaně do prevence jde 5 miliard a já chci za 49 milionů naučit všechny děti v jednom ročníku čistit zuby. To byl konec zubního kazu. A těch 49 milionů prostě není, ty peníze mizej. Jo. Čili kdyby byla nějaká daň na cukr a řeklo se mamince, tak tvoje dítě pije sladký nápoj, zaplatíš víc, což nejchučí jsou děti a mámy s dětma, ne důchodci, mámy s dětma. Tak kdyby někdo řekl, OK, my ti to mámo seberem, ale vrátíme to dětem jako ve formě lepší péče, tak je to asi snesitelný. Ale jako zaplať cukr, aby doktoři měli vyšší plat, nebo zaplať cukr, aby se koupil tank, to jako ne, že?
0: Jsme na konci, dneska to bylo svižné.
1: Jo, to jsem rád, to tak má být.
0: Však to, těším se na další.
1: Taky, mějte se fajn.
0: Naschledanou. Podtrženo sečteno a naším hostem byl docent Roman Šmucler.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Prahou.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
2: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
3: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
2: A 9.
3: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
2: No. A vy nejezdíte tramvají?
3: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
2: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
3: Já jsem dobrý, já tak 10.
2: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
3: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
2: Ptačího?
3: Ptačího zpěvu.
2: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
3: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
2: Jo, takže zase za rok.
3: No.
2: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
3: Že se ptáci těší na volby.
2: No ne, říkám no, si, kolik
3: modří ptáci
2: ptáků,
3: asi ne úplně teda.
2: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
3: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
2: Hanopisy?
3: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
2: A co psali?
3: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
2: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
3: Souček na odstřel klouček.
2: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
3: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
2: I ta odvolávací?
3: No prejo.
2: Tak to víte víc než já. Popravdě.
3: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
2: Ano.
3: Tak si počkáme do úterý. No,
2: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
3: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánu se prej nejlíp balí.
2: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik
3: věcí.
2: Já
3: se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
2: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
3: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
2: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
3: Takže jste hovořil s Respektem.
2: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? Já to je jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
3: To jde Respekt stranou.
2: No, no. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
3: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
2: No.
3: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
2: No opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
3: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
2: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
3: Jo,
2: jako
3: takhle.
2: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
3: Takhle po stěně.
2: Po stěně.
3: Jo,
2: no,
3: vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
2: Ještě něčemu jiným.
3: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky. No, a že budou propírat někoho jiného.
2: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
3: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
2: No.
3: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
2: No.
3: Projekt?
2: Tak na papežku nemůžete.
3: To ne, no.
2: Protože by vám muselo být víc než 35. No, a to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
3: Ne, to je už, nás to ještě dlouho nebude.
2: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je, že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
3: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
2: No a tak je to trapný, ale se to, mě to nedá.
3: Co?
2: No kolik teda?
3: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
2: Jo, takhle?
3: Takhle, no.
2: To je 42?
3: No.
2: Žalé.
3: A letos v říjnu to bude 8 let.
2: A tak.
3: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
2: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
3: Můžete si zažádat o ošetřovné.
2: No tak to, a to bych vás musel ošetřovat.
3: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenané, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
2: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
3: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo? Nebo?
2: Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
3: Jo, jo.
2: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
3: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho
2: to
3: taky dospěju.
2: Lepší než u kolen, paní Karol.
3: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívá, říká, pokecala jsem si bystu.
2: Bystu?
3: Bystu.
2: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
3: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
2: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je New Recom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů. A
3: tak to má víc kanálů než Netflix.
2: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. na 40, na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
3: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
2: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
3: Jo, jo.
2: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
3: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
2: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
3: Co jezdí,
2: ale i vytírá.
3: Yeah.
2: On dělá všechno vlastně. Mm-hmm. A on taky mluví. Mm. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka, a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
3: Máte byt nabitý umělou inteligencí. No. Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
2: Jak to?
3: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
2: O praní špinavých
3: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
2: Víte, co je? Mám novou zkušenost s pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
3: Jo. Bude tabák umytý dočista.
2: No, úplně to udělal strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
3: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
2: No a pozor, už jsem našel 22 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
3: Dýško.
2: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
3: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
2: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
3: Jo, jo, jo.
2: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
3: To bude fialová ponožková inflace.
2: Jakože na ceně. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To nejinak není možný.
3: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
2: No,
3: na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
2: na
3: že...
2: Na to téma bych nežartoval vůbec.
3: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
2: Paní Karole,
3: se chlapec snaží.
2: Se bojím, že je to na spadnutí.
3: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépě jich porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky, takže
2: jediná
3: ano.
2: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
3: Kriste.
2: Tak dopadne. Tak dopadne, Bože. Oni se jo. jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
3: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou, nebo
2: Cože?
3: Tatínkem.
2: Ministr spravedlnosti?
3: No, pan Pospíšil.
2: A to je hezký.
3: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku, a když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
2: A paní Karol, to je něco jiného.
3: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo
2: tak
3: morčátko, nevím. Křečka.
2: Mně to milé není, mě sympatické mi to není, nedělal bych to, ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
3: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kde to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
2: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
3: no jo,
2: bude mít jiné. Jako.
3: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
2: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
3: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo
2: jo, tomu dítěti. Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
3: Jo, to je pravda.
2: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
3: Ne, místo školy budeme mít kurzy well-beingu.
2: Čeho?
3: Well-beingu.
2: Co to je?
3: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě no. pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
2: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
3: No ale představte si, až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat bum, bum, bum, bum, bum a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
2: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
3: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
2: Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se řekl dědek důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A To vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. To se sekla, co? Štenkra.
3: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
2: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
3: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
2: Jo? Co by napsali o mně?
3: Že vás to žvanění neuživí.
2: No, asi jo.
3: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený a stále říkal, viďte a že. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
2: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
3: To je pravda.
2: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
3: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhl a říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
2: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na dechnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
3: matematikum děje.
2: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a řekl, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
3: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
2: Dneska je 2. května.
3: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
2: Americká.
3: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
2: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne?
3: No, ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
2: Je to šlágr pořád.
3: Mě to baví, no.
2: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v Růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč se mi to někdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
3: Nebo jako třeba Petr Fiala.
2: Jak to?
3: No Petr Fiala, ten je taky velkorysý. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád se ještě tak trochu myslím, jestli to taky není nějaká...
2: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
3: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
2: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
3: To je blbá blondýna.
2: Paní Karol, no opravdu, jak to mluvíte ona se o
3: tak,
2: ženách?
3: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
2: Jako ona je politická?

0: bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné?
1: To bych věděl, Matěj Gregor.
0: Vy jste vošklivý. No tak, ne, já myslím nějakého opravdu, jako, jako známýho.
1: Jo, takhle.
0: Já nemůžu třeba vyrazit s Mariánem.
1: Mariánem?
0: S Mariánem.
1: S Alfou? Nebo který?
0: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
1: Marián?
0: No Jurečka.
1: Jurečka.
0: S Jurečkou.
1: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
0: No ne, tak koho jinýho?
1: Lidovec. Ne, to musí, tak když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
0: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
1: Jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
0: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
1: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi, a já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. Já s tím mám hluboké. Ono to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
0: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
1: Tak to já ne.
0: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
1: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono, takový to ježdění. To je vše. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
0: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
1: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
0: No, tak na to lidi nechodějí.
1: Nechodějí.
0: Na to lidi nechodějí.
1: No a když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
0: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takový ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy, tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
1: To nevím. Jako.
0: No.
1: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
0: S hořčicí. Dostali bychom kelímek, do něj limonádu, modrou.
1: A jak by nám bylo?
0: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagram, možná docela dobře.
1: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
0: Počkejte, to už penězích na kompars není.
1: No bojím se, že když sníte ten párek, tak... budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
0: No, teda Xaver, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
1: No ne, náš čas vypršel.
0: Jo, náš čas, dobře, náš taky. Čas.
1: A navíc, jako se těším příště, když budeme... točit, tak už možná bude konkláve.
0: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
1: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
0: To bychom mohli.
1: Já to mám vymýšlený.
0: No.
1: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar, ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den a teď by to docházelo.
0: Jo. Už by byl ten tlak, že

0: musíme zvolit. Byl ten tlak.
1: No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém. No teď hulím míň, jako. Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
0: Se, vidíte, že by hulil tady?
1: No teď jste se ovládl.
0: No vidíte to.
1: Nechte si to na konkláve.
0: Paní Karol, těším se na příště, za stranu a za lidi.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Nashledanou. Posloucháte Radio Xaver.

Zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší nežli dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událost mi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje. Zum, zum, zum, zum.

salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x30 W, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory, škoda každý.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Markéto, zase nám nevyšla jedna dobrá zpráva Petra Fialy.
2: Tak to už je u Petra Fialy celkem tradice.
1: To už je tradice, ale o co jde, zase nám letos, už začátkem roku, zdražilo jídlo. Zdražilo nám o 5%, což není málo. My si všichni pamatujeme, je to už taková, já bych řekl, ikonický obraz premiéra Fialy na loňské veletrhu Země živitelka, velmi populární, vždycky úplně plný lidí, kde Petr Fiala vyšel na pódium a tam se tak rozlít kolem sebe a řekl, potraviny nám nádherně zlevňují. Lidi se taky rozlídli kolem sebe, začali si tlouct na čelo, kde to pan premiér vidí.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání.

měl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebude ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, a řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. No, ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. znám, potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomí se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Řada států není v Evropské unii, ale je v NATO a naopak.
1: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když moc krát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Severoatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Protože představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, pro my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že si nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: A přijde preventivní.
1: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích anebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s tím, no? Od nich to je a nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout, když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem, na to se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhle ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Když v minulosti, když zmíníme minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale co tam první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhém materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoli vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství A Viktoria Noulenová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co chápete.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. Jo. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
1: neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěž každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, takže když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlíčka bát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou, ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje se na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyhlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
2: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásný, je to i reálné?
2: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
2: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
2: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí. Radio Xaver.

0: Ivan David je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Ivan David za SPD už podruhé zvolený europoslancem. Tak k tomu ještě gratulace, ale my nezačneme dneska od Evropy, začneme od domácích problémů. Jak je daleko, pane doktore, namlouvání mezi SPD a stranou pro?
1: No to je pozoruhodná otázka, protože toto, jak říkáte, namlouvání vyvolává určité pnutí v SPD, protože v některých krajích jsou pro a v jiných jsou proti pro. Takže je to trošku problém. Já sám teda mám s pro problém, protože se nedomnívám, že to je jaksi seriózní politický projekt, takže a jeho tedy hlavní představitel, nejviditelnější, není zrovna jaksi osoba, která by byla bez poskvrnky, takže uvidíme, jak se to vyvine.
0: Řekněte mi, tyto takzvané sňatky z rozumu jsou v politice běžné, pokud by to mělo pomoci ke získání dalších voličů a třeba k lepšímu výsledku v budoucích volbách, ani tak byste to nepřijal?
1: Tak všichni víme, že v politice neplatí obyčejná aritmetika, že prostě 3 a 5 je 7, protože pokud se spojí do politické subjekty, tak to automaticky neznamená, že všichni voliči obou subjektů budou podporovat toto spojení. Pro některé to spojení bude nepřijatelné a tím ten součet není takový, jak by se očekávalo. Jedná se o vlastně jednání před volbami do krajských zastupitelstev, kde hnutí SPD v některých krajích chybělo jen velmi málo, aby se do těch zastupitelstev dostalo, to znamená překonalo tu 5% hranici, takže se očekává, že toto spojení by mohlo jako napomoci překonat tuto hranici. Já jsem poněkud skeptický, že to bude až takový přínos. Uvidíme.
0: Jak silný je váš hlas uvnitř SPD?
1: No tak já si myslím, že mám spíš neformální autoritu než formální. Jsem členem předsednictva, ale samozřejmě na některých rozhodnutích se jako nepodílím tou měrou, jak by to odpovídalo tomu, že jsem teda jednou pětinou předsednictva.
0: Řekněte, pane europoslanče, jak si máme představit fungování jakéhokoliv českého europoslance v Evropském parlamentu? A ptám se teď na ekonomiku. Velmi by mě zajímalo, a myslím, že i diváky, kolik ve skutečnosti stojí celý ten provoz. Tak to, na co si umíte sahnout, to, o čem víte, tak řekněte, kolik my, daňoví poplatníci, na to musíme vynaložit?
1: No, já upřímně řečeno úplně přesně nevím, jaké jsou tady vztahy mezi tím, co tedy platí Česká republika na provoz orgánů Evropské unie. Nepochybně hraje roli to, že jsme tedy více příjemci než plátci. Jinak samozřejmě organizace všech orgánů Evropské unie je daleko byrokratičtější, než si tady kdo umí představit. Jestliže si v České republice stěžujeme na byrokracii, tak jaksi rozbujelost a nízká efektivnost v Evropské unii je daleko větší. Takže to, co u nás řeší jeden úředník, tak v Evropské unii řeší dva nebo tři, kteří mají tedy podstatně vyšší plat, takže takhle to vypadá.
0: Kolik stojí působení jednoho europoslance?
1: No, působení jednoho europoslance je potřeba sečíst tedy plat europoslance, k tomu tedy přičíst náklady na asistenty europoslance a náklady na provoz kanceláře.
0: Je to v českých korunách třeba kolem milionu měsíčně?
1: No, já se pokusím to rychle spočítat. Je to něco přes 500 000.
0: Přes 500 000.
1: No.
0: Řekněte, když se tam rozhlednete kolem sebe v tom Evropském parlamentu, vím, že jste nedávno odhlasovávali jakousi uzávěrku některých těch, řekněme, služeb, analýz a průzkumu a všeho možného. Považujete to za vyhozené peníze?
1: No, vyhozené peníze to nejsou, protože tyto služby v Evropské unii fungují velmi dobře. Také jednotlivé výbory si mohou objednat analýzy, mají na to určité fondy. Ta práce je kvalitní, ovšem samozřejmě oni pojmou tu analýzu tak, jak si sami představují, že by měla vypadat. Takže není to tak, jako když si u nás vědec prostě objedná analýzu ve vědeckém ústavu. Takže oni prostě seberou z dostupných zdrojů nějaké informace, které, abych tak řekl, sesypou do jednoho koše a dají tomu nějakou formu a to potom tomu europoslanci předloží. Takže není to zbytečná práce, je tam vynaloženo značné úsilí. Otázka je, nakolik se to tedy promítne do kvality rozhodování.
0: Řekněte, vy považujete celý ten Evropský parlament za zbytečně drahý moloch?
1: Já si myslím, že, a teď jakoby hovořím sám proti sobě, že Evropská unie by měla vypadat úplně jinak, že by tedy měla usnadňovat kooperaci mezi suverénními státy. A nikoliv neměla by směřovat k tomu, aby se stala tedy unitárním nadstátem, k čemu směřuje zcela jednoznačně, když se hovoří o takzvaném eurofederalismu. A v tom případě by byl parlament naprosto zbytečný. Za předpokladu, že funguje jako tato organizace, kdy vlastně jediným, kdo vytváří ty dokumenty, které mají být schvalovány jako nařízení nebo směrnice, je Evropská komise, tak je nutné, aby byly nějaké schvalovací orgány, které jaksi rozhodují o tom, jestli je to přijatelné nebo to není přijatelné, co navrhuje Evropská komise. Těmito orgány je Evropský parlament a Evropská rada.
0: Jak hodnotíte teď tu nově vzniklou frakci Patrioti? Co o tom soudíte?
1: Je to samozřejmě...
0: Je to proruská parta?
1: No, to v žádném případě. To je samozřejmě nesmyslná
0: nálepka. To jsou slova premiéra Fialy.
1: No tak my jsme od něj zvyklí na různé výroky, s nimiž je obtížné se stotožnit při nějakém objektivním pohledu. Nedá se to tak rozhodně říct. Je to prostě skupina národních delegací nebo politických stran z různých zemí, které mají k sobě jaksi názorově blízko. S tím, že se samozřejmě primárně starají o zájmy vlastní země. Je možná, že se někomu zdá divné, proč se spojují, aby prosazovali zájmy vlastní země, ale je to vlastně takový vzdor vůči tomu modelu, který v Evropské unii panuje.
0: Když jsme u těch zájmů jednotlivých zemí a jejich zastupování v Evropě, vy jste se vyjádřil směrem k budoucím eurokomisařům možným, že je to vlastně jedno něco v tom smyslu, protože oni jsou určeni v Evropském parlamentu v Evropě proto, aby neobhajovali zájmy svojí země. Není to trošku protimluv? Tak my je přece vyšleme do Evropy, tam je to opravdu, je to zásadní požadavek?
1: No ano, je to zásadní požadavek, že ti europoslanci nemají upřednostňovat zájmy země, ze které pocházejí, že mají upřednostňovat zájmy Evropské unie jako celku. To znamená, že vlastně není důležité, koho tam vyšleme, aby jaksi ignoroval naše zájmy nebo je nebral v úvahu. Nedává mi to opravdu smysl, ale tady to mnozí vnímají naivně jako veliký problém, nebo z toho dělají dělají zásadní záležitost, koho tam vyšleme, jak silný bude mít, jak silné bude mít portfolio, jako kdyby na tom záleželo. Prostě
0: a
1: bude...
0: vy vlastně říkáte, ono to jedno?
1: No samozřejmě, dá se to tak říct, že to je jedno, zní to podivně, ale je to tak doslova.
0: No zní to tak cynicky hlavně.
1: No zní to cynicky, ale cynismus je tady na místě, protože cynismus znamená jaksi pohrdání hodnotami a tady prostě ty hodnoty, které jsou zdůrazňovány asi, řekl bych, že nemají tu váhu, jakou by měli mít.
0: Vy jste řekl 14. května v parlamentních listech, no pro parlamentní listy, evropské hodnoty jsou především lež, korupce a pokrytectví. Zatím si stojíte?
1: Zatím si stojím, je to samozřejmě taková zkratka, nadsázka, ale jako říkal jsem to opakovaně ve svých projevech v Evropském parlamentu, že prostě to tak vypadá, že oni hovoří o hodnotách a přitom lžou, uvádějí různé dezinformace, vymýšlejí si různé příběhy, kterým dávají hodnotu, fakt a podobně. Měří podle dvojího metru, trojího, čtvrtého metru, takže jako, jak se na to dívat jinak? Jako, není to jako u nějakého soudu, který by toužil po objektivitě.
0: A tu korupci, to jste měl na mysli co?
1: No to jsem měl na mysli to, že a zase to vypadá, že jaksi působím i proti sobě samému, ale prostě ty příjmy těch úředníků a těch rozhodujících osob tam jsou velmi vysoké, což samozřejmě vede k tomu, aby si je udrželi a jednali tak, jak je na ně vyvíjen tlak. To znamená, a to je korupce, no, to znamená, že někdo činí něco, co by činit neměl, prostě protože je proto motivován nějakým nekalým způsobem nebo problematickým způsobem.
0: Co vás teď vlastně v Europarlamentu čeká nejzásadnějšího? Teď nemám na mysli takové to volení těch orgánů a tak, ale vaše osobní věc, za co se chcete teď poprat?
1: No tak, jak zřejmě víte, tak vznikla a dnes bude tedy oficiálně ohlášena nová parlamentní frakce Evropa suverénních národů a nám jde právě o to, aby se zdůraznila úloha jednotlivých států, když hovoříme o národech. Tak máme na mysli politické národy, to znamená občany jednotlivých států, kteří by měli tedy rozhodovat o svých vlastních věcech a jaksi nepodléhat jaksi tlaku z Bruselu, Lucemburku, Štrasburku a podobně. Takže takhle si to představujeme a především bychom chtěli pomoci skorigovat ty zásadní projekty, které byly přijaty v Evropské unii. To je zejména Green Deal, který jako těžce poškozuje průmysl, hospodářství, zemědělství samozřejmě a který prostě vede k úpadku Evropské unie a i k sociálnímu úpadku, k chudobě. Dále je to jaksi podpora masové imigrace, která je trvalá, ačkoliv se tedy hovoří o tom, že má být jaksi bráněno, tak ve skutečnosti je podporována. Je proto asi celá řada důvodů. Dále je to omezování demokracie v podstatě v rámci takzvaného boje proti dezinformacím a boje proti dětské pornografii a proti nenávistným projevům a podobně. Ve skutečnosti prostě jde jenom o omezení svobody slova jako základního demokratického práva. No a jaksi v neposlední řadě, možná, že to nejpodstatnější, se jedná o militarizaci a v podstatě riziko eskalace konfliktu na Ukrajině. Takže to jsou věci, které bychom jaksi chtěli pomoci skorigovat, tak aby se to dostalo do přijatelnějších kolejí.
0: Co je to, pane europoslanče, zbraňový kulový blesk?
1: To nevím, ale pravděpodobně se
0: Kolik stojí zbraňový kulový blesk? Jsou vaše slova.
1: To je zbraňový kulový blesk.
0: Tak já budu citovat dál. Kolik stojí válka? Vždycky víc, než si daná země může dovolit. Obzvláště, když je to válka, která se vede za geopolitické zájmy jiných zemí. To je z vašeho Facebooku. Ano. No, tak se pojďme bavit o tomto. Protože tady je třeba informace, že v Německu každou domácnost válka stála od svého začátku 14 000 eur. No a co ty zbraně v tom? Řekněte.
1: No tak já si myslím, že každá země by měla být přiměřeně vyzbrojená ke své obraně, to znamená, aby případný útočník utrpěl potenciálně takové ztráty, že by ho to odradilo od útoku. Ale nemyslím si, že bychom měli jako prostředek politiky prostě používat válek, které jsou útočné, které se dějí tedy ve prospěch nadnárodních korporací a probíhají v cizích zemích, případně pod cizí vlajkou a podobně. To si myslím, že je nepřijatelné.
0: Vy tedy naznačujete na tom Facebooku, že už ta ukrajinsko-ruská válka začíná, nebo rusko-ukrajinská válka začíná být nepřiměřeně drahá. Tak to mám rozumět.
1: No, každá válka je nepřiměřeně drahá, protože co je přiměřenost ceny, jako v případě, že tedy bychom válku brali jako nějaký politický projekt, tak vždycky jsou tam velké ztráty a prospěch z toho má případný vítěz, ale ani to nemusí být pravda. A samozřejmě z toho mají prospěch zbrojní firmy a všichni dodavatelé armády. A všichni ostatní na tom v podstatě tratí.
0: Oceňujete, pane europoslanče, aktivitu Viktora Orbána, který před pár dny navštívil pana Zelenského a posléze hovořil s Vladimírem Putinem?
1: Já si myslím, že to je správná cesta, nebo takový dobrý pokus o to dospět alespoň k příměří, tak aby tedy nehrozila eskalace války a její rozšíření do dalších zemí.
0: Takže vlastně sdílíte ten názor, že by mělo začít vyjednávání a ještě předtím jakési příměří?
1: Nepochybně, protože pokud by pokračovaly bojové akce, tak samozřejmě to jednání bude mít problematickou cenu. Mělo by předcházet příměří. Já upřímně řečeno si nejsem příliš jist, že ta iniciativa pana premiéra Orbána povede k úspěchu, ale myslím si, že je povinností každého, kdo má tu sílu aspoň se pokusit dosáhnout tohoto cíle. Já jsem skeptický a obávám se, že jaksi na straně podporovatelů války je převaha a že se bohužel té eskalace asi nevyhneme.
0: Věříte slovům Donalda Trumpa, že pokud se stane americkým prezidentem, že tu válku zastaví?
1: Já si myslím, že to je v zájmu nadnárodních korporací hlubokého státu ve Spojených státech, protože se prostě ukázalo, že nebude snadné prostřednictvím války rozložit Rusko, ale na druhé straně korporace mají na Ukrajině obrovský majetek, o který by mohli přijít jaksi v důsledku pokračování jaksi záboru dalších území na Ukrajině. Takže ta snaha tady asi bude. A ani na straně Ruska, myslím, není zájem o pokračování války, prostě proto, že tou válkou mohou více ztratit, než získat. Pokud ovšem bude pokračovat podpora válečného konfliktu, no tak asi ani ta ruská strana neustane ve svém úsilí.
0: Takže tomu rozumím tak, že se o to asi pokusí, ale moc šancí tomu nedáváte.
1: Ano, já si myslím, že je povinnost se o to pokusit. Bylo by jistě dobře, kdyby se to podařilo, ale moc nevěřím, že to bude úspěšná snaha.
0: No, na koho byste si vsadil, že je schopný dojednat příměří a zorganizovat nějaké sezení obou stran?
1: Tak já nejsem přímo fanoušek kandidáta na prezidenta Trumpa, ale myslím si, že on by tu sílu asi měl.
0: Mám tomu rozumět, že jste fanoušek Joe Bidena?
1: To ne, to také ne. Já se domnívám, že Spojené státy ovládá ten takzvaný hluboký stát a že jako jeho zájmy nejsou asi v souladu s tím, co bychom si jako evropské národy představovali, že by mělo fungovat.
0: No a ať už dopadnou ty volby americké jakkoliv, dá se říct, že to nějak může zacvičit i s námi, respektive jakýmkoliv vlivem se to odrazit na fungování České republiky?
1: No naprosto jistě, protože Evropská unie je do značné míry ovládána Spojenými státy, takže je nepochybné, že ten vliv by se tady projevil zásadním způsobem.
0: Jsem rád, že jste přišel. Těším se na příště. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Ivan David.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši býtnickou kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano. To je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho a tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes a v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy, popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Fakt jste tam nikdy
1: nebyl? Nikdy jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by byl skoro z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
2: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu.
2: Já, tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme. My teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
2: No, to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vede, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardénách. Ne. Ta knížka je v podstatě A proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, k jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohodle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch tady v těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
2: pozorně
1: diskutuje. Ale doporučte, tady se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 2022. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále. Ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že ne, nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
2: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčílila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
2: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
2: To bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
2: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale

0: byli zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, který k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než je pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: tím
1: jsem
0: mě
1: to.
0: Naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je,
1: chybí
0: to
1: vám
0: je,
1: ten druhý.
0: To je velmi...
1: Pochopil jsem
0: velmi,
1: to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor.
1: Ježíš, dávám. Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti, mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí.

0: z konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem, ale byla tam se mnou desítky hlav států a hlav a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou byl. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002. Ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002. No, ano,
1: 22.
0: 22, samozřejmě. To byl. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít za prvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před velcí předpolitici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: Jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
0: jiné. Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat do té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku a stačilo mávat s jedním dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze...
1: 14, myslím.
0: Ne? Nebo bude. Budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jenom. Jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: To je mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No, dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
2: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
2: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
0: Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem za sebou někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako, tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako, aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako, aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci. A fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci. Takže to byl docela dlouhý návrat zpátky. Ale co bylo dobrý z toho letu, je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let. A to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se tím musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát, že je úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší kravina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zas může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomuhle se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď si se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, bude to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na tobě jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už to jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: No jasně. No. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice, dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů, některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle, oni o tom systému nic nevědí, ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad, tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne, jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zautočit a nezautočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A bylo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, i když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku, jako s tou pornografií, jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolní společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
2: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko se šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hrozný otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vordlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že jeho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
2: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jako jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udržejí převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
2: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
2: Přiletíme někam, to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Jan Wolf je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jan Wolf je zastupitelem hlavního města Prahy. Četl jsem nedávno, že jste vlivný člen vaší strany KDU-ČSL, někde na internetu.
1: To je hezká podsta, nevím, jestli tomu tak je, ale...
0: Tak,
1: dejme tomu.

0: dejme tomu. Pojďme začít tím, jaká je situace v KDU-ČSL nebo u lidovců. Řekněte, máte pocit, že by měl váš předseda Marian Jurečka odejít?
1: Já to řeknu na rovinu a otevřeně. Ano, měl by odejít. Myslím si, že éra Mariana Jurečky, byť ho jako člověk mám rád, ale jako politik prostě, co se týká předsedy strany, by prostě z pozice předsedy strany měl odejít.
0: Jak si vysvětlujete, že on se tomu vyhýbá?
1: Já věřím, že se tomu nevyhýbá, že je to nějaká taktika, tomu rozumím, tak děláme politiku a rozumím tomu. Možná, že bych se na jeho místě choval stejně, nejsem na tom na jeho místě, takže nemůžu uvažovat jako on. Myslím si, že už měl odejít v lednu, kdy byl celosvátní konference, která v podstatě se bavila o tom, jestli by Marian Jurečka měl skončit nebo ne. Já jsem tenkrát teda byl proti tomu, aby skončil, protože jsem si myslel, že řekne, že bude do sjezdu, dovede stranu do sjezdu a kandidovat nebude. Což si myslím, je, by bylo i z pozice chlapa takové jako férové. A proč ne? Rozumím tomu, ale pokud by kandidoval znovu v tom našem sjezdu, který bude v říjnu, tak si myslím, že by to nebylo dobře.
0: Jaké je aktuálně rozložení sil? Jak to aktuálně vidíte, kdo všechno by to mohl zvednout? Mluví se o panu Bartoškovi, mluví se o panu Grolichovi.
1: Těch lidí ve straně je určitě více, přesně jak říkáte, pan Grolich, Jan Bartošek, možná bývalý předseda strany Marek Výborný, možná bývalý předseda strany další Jiří Čunek, možná jsou tam i další. Máme zde i Františka Taldíře, mladého lidovce z jižních Čech, který si myslím má velmi velký tah na bránu. A neříkám, že by to bylo jak v Rakousku, ale myslím si, že nějaká taková tu změna by po těch 12 letech byla možná příhodná. Byť já jsem spíš z toho konzervativního křídla a spíš preferuju ty starší politiky. Ale na druhou stranu, proč ne, proč to neskusit?
0: No a situace nebo varianta, že byste nabídnul vy, že vezmete tu odpovědnost na svá bedra, o tom přemýšlíte?
1: Nepřemýšlím o tom, bavil jsem se s některými kolegy, že pokud bych chtěl já stát se předsedy, že bych třeba dělal místo předsedu strany, to jsem s nimi diskutoval. Neříkám, že tomu tak bude. Dostě zbývají 3 měsíce, budou krajské volby, budou senátní volby, uvidíme, jak si strana povede. Já věřím, teď jsem viděl průzkumy, kde máme 2% nebo 3, tak já myslím, že už snad hůř to být nemůže, protože pokud by to bylo hůř, tak už nás nebolí ani vlastní rodiny. To přece jenom ty 2% dělají vlastní rodiny, takže věřím, že ten trend, my si říkáme, že trend už se zastavil, nebo věříme, že se zastavil a bohužel podle průzkumu tomu tak není. Já jsem teda přesvědčen, že ty průzkumy i podle těch výsledků, co vidíme dneska, co stalo ve Francii, co stalo v Anglii, úplně neodpovídají realitě a lidovci, aspoň ty respondenti, kteří bývají dotazováni, tak ne úplně rádi se hlásí k lidové straně, tak za sebe jsem přesvědčen, že se pohybujeme někde výš. Ale média nám přisuzují, co nám přisuzují a agentury, tak podle toho bychom se měli řídit a tak bychom se měli i chovat.
0: Nepochybně přemýšlíte jako vlivný člen lidovců o tom, jestli vy jako strana, jestli dobře zacházíte nebo nakládáte s některými těmi členy, kteří se zdáli být v jisté chvíli, že udělali, co mohli, ta strana je postavila jaksi na okraj, myslím tím třeba Jiřího Čunka, myslím tím třeba Cyrila Svobodu, ale ukazuje se, že toto jsou lidé, kteří mají velkou podporu veřejnosti a spousta lidí jim naslouchá, chtějí slyšet jejich názory, na rozdíl od některých, promiňte, v uvozovkách šedých myší. Jaký je váš pohled na to?
1: Já, když jsem zde byl u vás v televizi nedávno, to myslím 2 měsíce zpátky, tak jsem říkal, že pokud by Jiří Čunek kandidoval na předsedu strany, tak bych ho podpořil. To je, myslím, jasná odpověď. Jiří Čunek je, myslím, velká osobnost. Já vždycky říkám životní senátor, minimálně v jejich kraji, na Vsetínsku. A zasloužil si to prací. Teď bude, nebo je lídrem naší kandidátky do krajských voleb. Já jsem skoro přesvědčen, že naše lidovecká kandidátka v Zlínském kraji uspěje, že vyhraje Jiří Čunek. Jestli bude hejtmanem, to už záleží na politických věcech, jestli se dohodne s ostatními stranami nebo ne. Ale myslím si, že Jiří Čunek má rozhodně naší straně co dá, zvláště v této době, která je prostě taková, jaká je turbulentní světově i v České republice. A co se týká Cyrila Svobody, to jsem taky tady říkal minule, když byste se mě zeptal na pana doktora Svobodu před vlastně 14 lety, v roce 2010, kdy jsme vypadli ze sněmovny poprvé, tak tenkrát jsem nebyl tedy zrovna obhájce jeho taktiky a politických názorů, ale samozřejmě každý člověk se vyvíjí, byť se dá říct, že Cyrilovi Svobodovi myslím přes 60 let, ale to na tom nic nemění a dneska s Cyrilem Svobodou máme dost podobné názory a myslím si, že je dobré, aby se i Cyrilovi Svobodovi naslouchalo jako takovému doajenovi lidové strany. Teď podívejme se na Indiány, ty taky měli své náčelníky a pak měli radu starších. Ta rada starších není od věci.
0: Rozumím tady dobře, když bych to podtrhnul a sečetl to, co říkáte, že vy se nedomníváte, že by ta strana nakládala s těmito lidmi nějak dobře, že by je nechala do věcí mluvit?
1: Ne, to jsem neříkal. Já si myslím, že vidíte, že jsou strany, většina stran v republice, a nechci je jmenovat, kdy jejich členové odejdou s nějak vezlým ze strany. Od nás v podstatě odešel akorát Miroslav Kalousek, který si založil svoji stranu, ale to byl ten ideový politický boj uvnitř KDU, prostě byly dva názory, tak to má svou logiku, to naprosto chápu, ale většina členů, aby jako vystoupila nebo odešla, to se u nás neděje. Byť třeba názorově spolu nesouzníme, ale strana respektuje bývalé předsedy, žádný bývalý předseda, vyjma ten Miroslava Karouska, neodešel ze strany. A byť můžou být tedy možná nějaké osobní antipatie, možná nesouhlas s názory, čemuž taky třeba rozumím, ale myslím si, že k lidovcům i těm, kteří už opustili tu vrchnou politiku, se strana chová slušně.
0: Katastrofální preference. Teď vy nesouhlasíte s tím vedením Mariana Jurečky, což ostatně velmi chlapsky říkáte otevřeně. Existuje třeba varianta, že vy sám opustíte KDU ČSL?
1: No, já jsem to tady říkal taky na tom našem posledním rozhovoru. Já o tom nechci říkat uvažuji, protože já jsem srdcem a celým tělem lidovec a vlastně pro veřejnost s lidovcem jsem a asi vždycky zůstanu. A nic na tom nechci měnit, protože generačně a i ideově prostě vždycky to v mě bude. Ale pokud sjezd, a já si myslím, že by se to na sjezdu mělo to smělo stát, jasně určí směr a to je, buď půjdeme tím ekologicko-liberálním směrem, tam, kde dnes působí třeba TOP 09, STAN, možná Piráti částečně, možná nová sociální demokracie, nevím. A nebo naopak se vydá tím směrem konzervativnějším, který je mi bližší, tak za sebe si myslím, že členové, kteří mají nějaké přesvědčení, tak by neměli vlastně kolaborovat s tím, že si řeknou, jo, tak já to zkousnu a hlavně, když budu mít teplý místo ve sněmovně a podobně, to si fakt nemyslím. Takže pokud vyhraje směr strany, který mě bude dalek, tak prostě se rozhodnu, jestli odejdu nebo ne a můžu k něj odejít. Tím neříkám, že odejdu, ale snad se to může. Takže a na druhou stranu si myslím, že i podobně by měli uvažovat ti lidé, kteří třeba jsou z toho liberálnějšího spektra a vyhráli by konzervativnější, tak taky ne, protože ještě jestli můžu, omlouvám se, já si myslím, že ty 2% jsou vlastně logické. Pokud někdo volí lidovou stranu, protože je konzervativní a teď tam vidí liberály, proč by nás volil, když si může zvolit stranu, která je jasně konzervativní? A to samé na druhou stranu. Pokud někdo volí liberální stranu, proč by se volil lidovce, když tam má konzervativce, s kterými nesouzní? Takže prostě ten střed, to, co pro nás byla dřív výhoda, ten střed, že jsme mohli být doleva i doprava, nebo tenkrát, dneska je to možná konzervatismus, liberalismus nebo mladí staří, nevím, jak to pojmenovat, tak dnes je to na obtíž.
0: Dobře, pane Wolfe, ale vy jste přece tyto myšlenky, jak vy říkáte, směřování, prodali za to, vy lidovci, za to, že sedíte ve vládě. Tak si může teď mnohý divák říkat, na co si ten Wolf vlastně stěžuje.
1: To, co vám nesouhlasím, protože jsme kandidovali jako spolu. To znamená jako tři strany, byla tam ta liberální, TOP 09, já pořád ODS beru jako konzervativní stranu, my jsme také, takže nám to vlastně bylo bližší, nebo je nám to bližší ten konzervatismus, když si vezmu to pojmenování těch značek. Tím neříkám, že ty strany se neposouvají vnitřně. Evidentně se posouvají ideově smýšlením. Takže za mě, sám jsme ve vládě, jsme v pořádku. Otázka je, co nám řeknou voliči za rok. Já myslím, že výsledky, které vláda má v průzkumech, které jsou nám představovány, tak není žádný velké vítězství, tak uvidíme. No.
0: To si s vámi dovolím nesouhlasit, protože vy jste přece věděli, co je TOP 09. už dávno. Vy jste, vám přece muselo být jasné, že to skončí koalicí se Starosty, s Piráty a tak. Tak.
1: To nám jasno nebylo, protože nebylo. My jsme nevěděli, že vyhráme volby. Na rovinu, když vznikalo Spolu v roce 2019, teď volby budou příští rok 2021, pardon, tak to bylo vlastně taková uskupení tří stran, které chtělo porazit Andreje Babiše. Věřilo se v to, musím říct, že Marek Benda od začátku říkal, že porazím Babiše, myslím, že byl jeden z mála. A to se stalo. Takže tenkrát to byla vlastně nutnost.
0: Dobře, ale z dnešního pohledu si říkám, jestli teda nakonec vy jste dostali hlavu Andreje Babiše, anebo jestli jste náhodou nepoložili na špalek svoji vlastní hlavu a Andrej Babiš nedostal vás. Protože 2% preferencí, já si teda dovolím připomenout, že Andrej Babiš má kolem 33.
1: Možná i víc. Ano, tak dnes ano, ale tenkrát jsme ho porazili. To vítězství to bylo, okay. bez pochybu, v 8 letech v podstatě se dá říct, že aktuálně neumíme podle mě prodat dobré výsledky vlády, protože já si pořád myslím, že vláda tak, jak v celku, když bych to byl v globálu, funguje velmi dobře. I to, co přijímá, jsou dobré věci, že nefunguje marketing a že dochází prostě k individuálním prodáváním úspěchů vlády, to je pak jiná věc. A my jako lidovci, a to beru jako naši velkou chybu, jsme se stali takovým otloukánkem trojkoalice, kdy prostě naši představitelé a ministři chodí a v podstatě obhajují těžké kroky vlády, která ona musí přijmout, které jsou nezbytné, ale měl by ty kroky obhajovat ten, kdo je říká a ne my. To si myslím, že je jakoby velká chyba. Ale na druhou dali jsme se na to, možná, že nás třeba lidi za to jednou ocení.
0: Váš stranický kolega toho času, hejtman Jihomoravského kraje, pan Grolich, vyzývá na sociálních sítích veřejnost, aby mu posílala peníze. S tím, že se to děje v celém světě, tak to nějak odůvodňuje, má to zabalené do hezkých slov, ale vzkaz je jediný, posílejte mi peníze, já chci být znovu hejtmanem. Běží to po všech možných sociálních sítích. Je vám toto příjemné?
1: Já myslím, že ano, protože on postupuje takovou tou americkou cestou, kdy prostě američtí prezidenti nebo kandidáti na prezidenta prostě vyzývají veřejnost, aby přispěl na jejich kampaň. On si tak vlastně otestuje svoji sílu. Když mu ty finanční prostředky budou chodit, tak bych řekl, že to zaprvé může to dobře potom prodat v kampani, i jeho osobně to podrží a myslím, že zrovna tohle je cesta správná a myslím si, že více do politiků by mělo říct, voliči, chceš mě zvolit? Pošli mi finanční prostředky na podporu. Myslím si, že je to dobrý test, který může dopadnout samozřejmě špatně pro to člověka, ale taky pozitivně. Tohle si zrovna myslím, že by se mělo dít častěji a politika a financování by se touto cestou mělo ubírat.
0: Tak to uvidíme, jak funguje, jak vy říkáte, americký styl na Jižní Moravě. Ale teď ještě k tomu americkému stylu v uvozovkách. Před pár dny jsme pozorovali atentát na Donalda Trumpa, což otřáslo celým světem. O čem to svědčí, pane Wolfe?
1: My to můžeme pozorovat na Slovensku, že ten atentát na pana premiéra Fica, samozřejmě strašná záležitost. Teď tedy ve Spojených státech atentát na Donalda Trumpa, kandidáta na prezidenta, nebo respektive bývalého prezidenta. Svět je v nějaké osobní křeči, ale je to všude. Je vidět, že to není jenom Evropa, že prostě možná kromě Asie, tam přece jenom asi ty režimy, tak jak jsou nastaveny, trošku fungují. Já tím nemyslím jenom jakoby Čínu, ale i Korea, prostě Korejci, Japonci fungují nějakým způsobem té místní komunity, ale svět prostě je v nějaké křeči. Nebyli jsme na to zvyklí, mě je 50 let, za 50 let jsem, možná 45 let, posledních 5 let, tedy je to horší, jsem toto nezažil, nikdy jsme na to nebyli připraveni. Já mám bachu teorii, sice nerad to říkám nahlas, možná do médií, ale že svět se po 100 letech opakuje. A když se podíváme, COVID byl v roce 2018, respektive 20, španělská chřipka 1918, revoluce 1948, k světové krize ekonomické 30. leta minulého století, teď se to zřejmě blíží, byla už tady hypoteční krize na začátku milénia tohoto. Tady prostě je vidět, že svět se z vlastních chyb nepoučí. A je to prostě vlastně věřící člověk a myslím si, že má to nějaký efekt. Člověk prostě se není schopen poučit vlastní chyb, tak je musí prožít znova. Já vím, že je to kliše, ale evidentně to funguje.
0: Samotný ten atentát tak vyřešila tam americká tajná služba, ten člověk, ten pachatel je napravdě boží tedy. A řekněte, domníváte se, že tento čin může ovlivnit výsledek amerických voleb?
1: Určitě. Já myslím, že prezident už byl zvolen. Včera byl potvrzen svou stranou.
0: Takže on to byl vlastně atentát na Bidena ve skutečnosti.
1: Zní to možná divně, ale...
0: Cynicky, ano.
1: Cynicky, když to řekneme, tak asi ano, protože předpokládám, že tohleto podpoří opravdu voliče Donald Trumpa, aby přišli volit a čekám, že uhraje ty volby prostě, protože tohleto je opravdu už mimo jakýkoliv diskuze, prostě střílet po člověku, byť v Americe je to trošku móda, je prostě mimo a obecně nepřeju Donald Trumpovi, asi pámu chránil, že to na druhou stranu. Uvidíme, já myslím, že Donald Trump ty volby vyhraje a bude toho příčinou i tenhle ten střelec.
0: Cítím z toho, co říkáte, že byste si to přál, aby ty volby vyhrál, jestli se nemýlím. Nebo je vám to jedno?
1: Jedno mi to není. Já jsem, když byly minulé volby, Donald Trump obhajoval své funkční období, jak jsem na sociální sítě dal, že věřím, že Donald Trump vyhraje volby. Nevyhrál, vyhrál Biden. Teď říkám to samé a věřím, že vyhraje Donald Trump a že Amerika se dostane zase nějakým směrem dál. Určitě bych se dovedl představit asi jiného kandidáta na prezidenta nebo i jiného prezidenta ze strany republikánské, ale prostě republikáni si vybrali Donald Trumpa, Donald Trump kandiduje na prezidenta, včera byl potvrzen, takže za mě Donald Trump by měl být prezidentem Spojených států.
0: Věříte, pane Wolfe, v to, že Donald Trump má v moci zastavit ukrajinsko-ruský konflikt?
1: To si úplně nemyslím, přece jenom ta filozofie Spojených států a lidí narozených ve státech je jiná než naše evropská. Věřím, že bude mít snahu zastavit, myslím si, že to už několikrát deklaroval Donald Trump, že chce ukončit válku, možná, že bude mít i dobré návrhy, třeba se mu to podaří, ale za sebe si myslím, že přece jenom Evropa a její fungování je přemýšlení Američanů daleko.
0: Zajímá mě váš názor na výsledek evropských voleb. Ještě je to pár týdnů, ještě je to, řekl bych, celé mokré. Tak řekněte, zklamání asi pro vás, pro lidovce, ale obecně, jak ty volby dopadly, tak to přijímáte s potěšením?
1: Jak říkal premiér, mám 6 mandátů, to byla ta hranice úspěchu na úspěchu. Asi bych to neoznačil úspěchem, ale prostě je to realita. Realita i podle těch výzkumů dokonce, myslím si, že ta realita je možná ještě nejnižší, než byl ten výsledek. Takže pro nás se dá říct, že to dopadlo nešpatně, tedy neprohrou, po klauzovsku řečeno. A co se týká lidovců, tak máme pouze jednoho europoslance, Tomáše Zdechovského, jedné Michale Šojdrové skázal 600 hlasů k druhému mandátu a mnou dnes již změněnému Františkovi Talířovi scházelo 2000 hlasů.
0: Dobře, ale to je takové, to málem jsme dali gól.
1: Ano, já bych dali gól, ale prostě to bych neřekl těm, ano, pro nás to byl neúspěch, ale já spíš vidím ty čísla do budoucna, že lidová strana tady pořád má nějaké zázemí, které je schopno se vzedmout a vygenerovat velký počet lidí, kteří jsou připraveni ideu naší filozofii politickou podpořit. Takže ano, my jsme, proto říkám, je to prohra, máme jednoho europoslance, ale hledejme na tom i to pozitivum pro budoucnost, ne pro teď, to je zklamání, že jsme někde udělali chybu. Asi kdybychom vygenerovali jednoho silného druhého kandidáta, tak ty hlasy, které se rozdělily mezi kolegyně nebo sestru Šojdrovou a bratra Talíře, tak kdyby se sloučili, tak skoro s jistotou tam jeden byl. Takže to je zase chyba naše taktická. Musíme příště že uvažovat jinak, zvláště ve chvíli, kdy jdeme jako koalice.
0: Dobře, ale to je zbytečné, protože sestra Šojdrová ani bratr Talíř tam nejsou.
1: Myslím,
0: takže to je stav věci. Ale kdo tam je? Je paní Konečná, vlastně komunisti. A já od řady lidí slyším, pane Wolfe, což mě samotného děsí. To, co říkají lidovci, ODSK, celé Spolu, je pro mě děsběs, říká to řada lidí. A bohužel, tolik let po sametové revoluci, nakonec jsem volil nebo volila komunisty v podobě paní Konečné. Toto vás nechává chladným?
1: Ne, to je strašný. Pokud někdo 30, skoro 5 let, letos bude výročí, volí komunistku, byť zaobalenou názvu, který někdo asi, nebo málo kdo si spojoval s KSČM nebo s komunisty bývalými. Já myslím si, že ten název byl zvolen velmi dobře marketingově. Všechna čest, musím říct, že kdo to vymyslel, tak vymyslel dobrý název. I ta taktika byla dobře zvolena. Co se týká odborně, všechna čest tomu projektu. A co se týká po té ideové stránce a politické, samozřejmě pro mě to je zděšení, že v České republice se najde, myslím, že 9% lidí, kteří volili vlastně komunisty.
0: Ale na rovinu, když slyším projevy vašeho pana Jurečky a když slyším bohužel, s velkým bohužel, projevy paní Konečné, tak daleko víc souzním s tím, co říká bohužel.
1: Jsi to obsahově nebo
0: obsahově.
1: Formou?
0: Na formu kašlu, protože ti lidi skočili na to, co ona říká. A neuvěřili tomu, co říká ODS, Lidová strana a tak. Proto se vás na to ptám, jestli vás to nevyděsí, protože já nemám rád komunisty, ale byla mě blížší Konečná těmi názory, kdybych se z pistolí u hlavy musel rozhodnout, jestli Konečné nebo Spolu, tak bych ten hlas hodil, bohužel, paní Konečné.
1: No tak to vás musíme příště přesvědčit, abys toho hodil nám. Chápu, že
0: tak to bude těžké, svůj,
1: to bude těžké.
0: V mém případě.
1: A tak věřím, že když tak nepůjdete k volbám, což je taky špatně, to měli by říct, že musíte
0: přijít k volbám. Chodím vždycky k volbám, jedině, že bych k vám vstoupil a byl bych bratr Xaver.
1: No tak vidíte, proč ne? Takže bych vám tady dal přihlášku, podal.
0: No ale já jsem nevěřící a zaplať pánu ateista.
1: Ale pozor, to sice jsme konfesní strana, ale nejsme křídlo, jako byl Sinn Féin v Irsku, tak my nejsme křídlo katolické církve, byť většina lidovců je věřících, ale snažíme se už roky, ono se úplně to, o co se nedá odpoutat, že nás lidé spojují s katolickou církví, no což třeba já jsem osobně hrdý, že jsem součást katolické církve, ale obecně Lidová strana je otevřena každému, liberální názor, konzervativní názory. Jak vidíte, strana je ve dvou úhlech.
0: Budu o tom přemýšlet, jsem rád, že jste přišel a těším se na příště.
1: Já také, děkuji vám za pozvání.
0: Naším hostem byl Jan Wolf.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a businessman. A všechno prostě dělá přes má dáti dal. A tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem. A proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení, ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší, Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví, jak stáli. Prostě pro Američany v tuhletu chvíli je uzajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a Co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše green dealovský nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
2: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější, i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak teda, ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistý pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský, nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku hlavně jménem Zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
2: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propouštěli.

0: které teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
0: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech. Ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
0: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině.
0: Ukrajina.
1: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
0: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvé končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nashledanou.
2: Radio Xaver.

0: hlavně, že vyhrávám barvemi. Zase jsem šťastný jak lež.
1: Co po mně chceš? Pravdu či lež? Zkus ty dvě rozeznat a pak se směj.
0: Barevný svět.

0: co bude, až tady nebude, co bude, až tady nebude,
1: to je mě pitomá show,
2: blábová show,
1: šaškové jdou,
2: barevnou naději víc získat z ní,
1: hledáme brod,
2: uprostřed vod,

0: paní poslankyni ještě vůbec nějakou šanci nebo význam hovořit o nějaké potravinové soběstačnosti? Je to už je dávno pryč, desítky let.
1: Je to dávno pryč, je to špatné. Já když se podívám, mám tady, jak jsme soběstační v České republice, tak v zelenině jsme na 25%, v ovoci na 30%, v bramborách na 60%, ale když tam máme i škrobové brambory, ve vepřové na 35%, drůbeží 60%, vejce 55%. Ale základem každé země by mělo být, aby si v těch základních druzích potravin tu soběstačnost udrželo i za cenu, že to bude finančně náročné, že to bude něco stát, protože ten stát se musí postarat o ty občany. A tohle ten náš stát nedělá. My jsme si toto v průběhu těch let nechali utéct. To samozřejmě pokazily předcházející vlády, není to jenom na této vládě, ale je potřeba to napravit, bude to samozřejmě nepříjemné, ale všechny státy a v podstatě v OSN už v roce 2014 upozorňovali na to, že by každá země měla být soběstačná právě kvůli tomu, že můžou přijít nějaké ekonomické, válečné problémy, aby ta země byla schopná v těchto případech jakýmsi způsobem zajistit zásobování toho obyvatelstva. A co udělali ty jednotlivé země? Některé se tím zabývaly, naše Česká republika se tím nezabývala.
0: Jenže není to, co jste tady říkala, ten názor teď, není to, promiňte, trošku staromódní v tom smyslu, že žijeme v Evropské unii. Nejenom v České republice, ale v jakési společné partě. Máme společnou kasu, takže není to relativní ta soběstačnost?
1: Byla by, pakliže by, jak jste řekl vy, byla by to společná kasa, byla by to parta. Já se obávám, že tady nám každá země ukazuje, že se stará hlavně o sebe. Prokázal nám to COVID. A teď se vrátím k tomu zemědělství. Zemědělci celou dobu bojují za rovné podmínky. Oni nechtějí žádné výhody, oni chtějí, aby to, co mají, na co mají nárok zemědělci v Německu, v Rakousku, v Dánsku, aby měli taky. Tím, že jsou nerovnoměrné podmínky právě z té společné kasy, no tak se to naše soběstačnost kazí a to přece není žádná parta, to se v partě nedělá.
0: Myslíte?
1: Takže pokud toto by se narovnalo, tak pak o tom můžeme mluvit, ale takhle to opravdu nefunguje.
0: Myslíte, že každá země se stará jenom o sebe? Já mám třeba pocit, že Německo nám celkem laskavě prodává elektrickou energii.
1: No, tu naši myslíte? Tu naši. A toto je krásná ukázka toho, jak to vlastně v té unii funguje. Jo, my, nebo naše vláda tvrdí, že nemůže odejít z lipské burzy. My říkáme, že by to šlo, samozřejmě nebude to příjemné, k tomu kroku by se měli odhodlat. No tak to je ukázka té společné kasy a toho, jak to tady všechno v té unii funguje.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Že jste vymetl Parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
2: Ano.
1: Budete vymítat Parazity? Kolik jich tam je?
2: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byly Paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
1: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
2: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
1: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
2: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
1: No to říkáte ale vy.
2: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy.

0: for loving you.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
3: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
2: To je hezký, že?
3: Je to parádní.
2: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a ano. O věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
3: Jistě.
2: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
3: Je to tak.
2: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
3: Zneklidnilo vás to trošku?
2: Tak trošku jo.
3: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
2: Hojnost, to je oficiální pojem?
3: Ano, no. V té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě. 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního. Dokonce já si troufnu říci, že v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata. Tady máme kolem 500-700 tun.
2: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
3: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce. A pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
2: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
3: jednoznačně,
2: to tak?
3: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb. Zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
2: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
3: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
2: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
3: Jednoznačně.
2: Potvrzujete?
3: To platí.
2: Podepisujete krví?
3: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
2: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV.
3: Jednoznačně.
2: Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
3: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
2: A adresa zní?
3: Adresa mailová zní.
2: No, pane Blášku.
3: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
2: No, tak to zkuste.
3: Je to mince X.
2: Je to zlato, zavináč.
3: Mince X.
2: Mincex.cz. Do příště.
3: Naučit. Jednoznačně.
2: Jaké jsou prognózy?
3: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
2: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
3: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
2: Za trojskou unci, což je skoro...
3: Násobek.
2: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
3: 3250, řeknu třeba.
2: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale to je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
3: Já to poslouchám.
2: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
3: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
2: V rozbouřeném světě.
3: V rozbouřeném světě.
2: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudruh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
3: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
2: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
3: Ano.
2: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
3: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
2: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
3: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
2: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás obyčejné lidi přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
3: Děkuju, uzavdívám se.
2: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
3: Ano.
2: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
3: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům říkáme peníze. Je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme? No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40% zvýšení cenové hladiny. Přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích. ztratili tu hodnotu, a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
2: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na placato, máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
3: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně s nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%. Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
2: A tím zdražuje všechno.
3: A potom ještě můžeme poděkovat do Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
2: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám peněžence?
3: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
2: no to chci právě.
3: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
2: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
3: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
2: Jako bych seděl v České televizi.
3: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
2: Hostka nebo moderátor.
3: Nebo moderátor.
2: Vyvážený jako na všechny strany.
3: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
2: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
3: Určitě.
2: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak.
3: Ano.
2: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, dva roky pohla o 41% nebo víc za poslední dva roky?
3: No, za poslední dva roky o 80% cirka.
2: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
3: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
2: které ono roste. Které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota.
3: Tak, a nebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co jste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5 tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
2: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu za tu fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
3: ano,
2: a za fiat měnu, kterou má doma,
3: ano,
2: promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze, koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
3: Ano.
2: Můžu říkám to dobře?
3: Říkáte. Můžu se dovolit takovou filozofickou vsuvku drobnou?
2: No již, na to já se těším od začátku.
3: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká jistota, že vlastně budoucích 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
2: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
3: Děkuju.
2: zlato@mincex.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
3: A nebo zlatý účet.
2: Nebo zlatý účet.
3: Ano.
2: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
3: Moc děkuju.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Úplně šedivej panáček na druhém konci světa. Jednou se tiše rozčílil, proč nacny dětí má zvadlá dospělost.

0: klidně si vykopu bezinku. Na přes rok vyroste znovu, kouzlo je ve správném koření, bez něj je život jen šmíra.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Čunek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Senátor Jiří Čunek, bývalý hejtman Zlínského kraje a bývalý předseda KDU-ČSL. Je teoreticky možné, pane senátore, že se opět stanete předsedou KDU-ČSL?
1: Teoreticky je možné kdeco.
0: A prakticky?

0: Tak bude... pak to budu řešit, ale teď to neřeším.
1: Takže někde vzadu to máte?
0: Asi ano, jako, ale ne, neřeším to.
1: Je vůbec nejvyšší čas, aby předseda současný pan Jurečka skončil?
0: No, myslím si, že ten čas už dokonce uběhl, jakože už není nejvyšší čas, už ten jsme prošvihli, ten nejvyšší čas. Si myslím, že měl velkou možnost elegantně vycouvat po nějakých těch událostech Rudolfina a tak dále, ale prostě se tak nestalo, ale je to škoda, je to vidět na těch preferencích.
1: Někteří občané si myslí, pane Čunku, že KDU-ČSL je dneska aktivistická liberální strana. Jak se s tím srovnáváte?
0: Tak určitě většinově není, ale ten problém, který je v celé společnosti, že je málo lidí, kteří chtějí bojovat i za svůj názor, prostě vůbec bojovat. Je, takových je málo a jsou hlavně odstavováni. A pak je tady velká množina těch, ať jsou v kterýchkoliv stranách, kteří se chtějí hlavně domluvit. Takže to teď prožíváme i na těch krajských úrovních. Řekněme, lidé, kteří nemají moc velkou šanci osobně mít nějaké preference, být voleni a tak dále, tak oni zase naopak se umí domluvit, protože ty krajské posty jsou pro lidi, kteří mají průměrný plat, tak jsou nesmírně zajímavé, protože jsou velmi nadhodnocené finančně. No a oni tam směřují a počet, když je větší počet byť průměrných či podprůměrných zastupitelů a dají ruce nahoru, tak si nikdy nezvolí nějakého velkého lídra, který by potom začal dělat pořádek. Takže vlastně teď je to tak, že všichni mají stále, chápou tu demokracii tak, že nejlepší je ten, kdo se domluví. O čem? A že třeba ta společnost se nikam nevyvíjí. To zdá se mnohé lidi netrápí. Takže nakonec to vidíte i na té evropské úrovni. Prostě důležitý je ten, kdo dokáže se dohodnout a být vlastně mediátorem. A pak ten mediátor, ale když je, to si myslím například o panu premiérovi, že zcela jistě je to, nebo já si myslím, že to je poměrně slušný a hodný a jistě i vzdělaný člověk, ale není to žádný manažer, není to člověk, který by uměl řídit vládu s nějakým cílem, kromě proklamací. No ale je výborný mediátor, který všechno dá dohromady, ale pak to vypadá, jak v tom Čapkově to vaření dortu nebo pečení dortu pejskem a kočičkou prostě. Každý tam něco dá a podle toho to vypadá. Když se podíváte na evropskou politiku, co paní von der Leyen, předsedkyně dneska Staronová, co vlastně říkala kdysi, jak to dopadlo, co říká teď, jak věci, které jsou nespojitelné, všem všechno slíbí a oni všichni musí vědět, že se to nemůže ani naplnit, že to jde proti sobě, ale prostě ta dohoda pro každého je výhodná. A to i jenom, že to není výhodné tam v tom případě pro Evropu a tady to není výhodné ani pro kraje, ani proto, že se nehádají, to je skoro špatně, protože by se měli hádat o ty věcné záležitosti, ne o hlouposti. Takže já to vidím v tomto smyslu, já vidím to, že když se vrátím k té straně, že budu to a chci zcela jistě, ale všechno to budeme řešit až po 21. září.
1: Pane senátore, kdybych byl občanem Zlínského kraje, proč bych si měl přát, aby Jiří Čunek byl mým hejtmanem?
0: Já si myslím, že když já jsem občanem Zlínského kraje a nekandidoval bych, tak bych se podíval, kdo co udělal, ne co kdo říká. No a když to srovná ten občan, tak uvidí, co udělal Jiří Čunek za dobu, co je v politice a co udělal.

0: dělali ti ostatní. A někdy se mi zdá až zajímavé, že občané volí někoho, byť třeba mají určitou možnost volby různých lidí, kteří už něco udělali, tak zvolí někoho, kdo něco slibuje, ale zatím vůbec nic neudělal a říká, je mi 40, 50, 60, 30, ještě jsem nic nikdy neudělal, ale až mě zvolíte, tak to uvidíte, to něco udělám. A většinou uvidí, že pokud to není škoda, tak minimálně neudělá nic.
1: Dobře, a co je vaše vlajková loď? My jsme tady už v minulosti v tomto studiu hovořili o projektu nemocnice Zlínské, což neumím vůbec posoudit, ale zdálo se mi, že ta jedna velká nemocnice je lepší než ta roztrkaná, ale ten váš projekt neuspěl. Tak co je ještě?
0: Teda to... A ten projekt neuspěl právě proto, co jsem říkal před chvílí. Ti lidé, kteří prokazatelně, jak jsme zjistili, mnozí ani nebyli v té nemocnici, tak se velmi kompetentně v uvozovkách, na obrazovkách jaksi vymezovali, jak to bude. A je to čistě jenom proto, že část zlínských občanů, větší část, zdá se, je to asi, řekněme, 58% podle průzkumu, tak by rádo chodilo do té staré nemocnice. Těžko se jim vysvětluje, že v té poloze, tak jak to je, tak se to dá udělat, ale pouze tak, a to se teď ukázalo, že ta nemocnice nikdy nebude jako nová, vždycky bude vlastně mít daleko větší náklady, takže má velkou ambici být ztrátová, aby někdo doplácel. Když ji rekonstruujete, tak oni teď naplánovali zase, že to bude za 10 let. Samozřejmě ti, co to říkají, tak všechno, co naplánovali, tak nikdy nedodrželi. Já si pamatuju, že to současné vedení kraje dalo billboard před nemocnici před volbami před 4 lety, v tomto čase tedy. Rekonstrukce nemocnice, termín hned. No, z té rekonstrukce není hotové vůbec nic, ani cihla, a máme 4 roky pryč. A teď proč by občané měli věřit tomu, že zase potom někdy něco udělají? Ale dobře, tak
1: počkejte, kdyby to tak bylo. A je ten projekt mrtvý?
0: Ten projekt není mrtvý, protože tím, že se nic neudělalo a jenom se opravovalo to, co se opravit skutečně i mělo, tak a ty pozemky pro tu novou nemocnici stále jsou pochopitelně k mání, tak ten projekt nemusí být mrtvý a může se zrealizovat. Zvlášť, když tu novou nemocnici, podle toho, co jsme teď zjistili, tak ta projekční kancelář, když to zkrátím, která to dělala pro nás před 4 lety, tak byla najata slovenskou vládou, a tedy asi ještě tou minulou, ale tato vláda to podporuje, a vytvořili podle toho našeho projektu, ho přenesli do Banské Bystrice, kde se vysoutěžil ten projekt nemocnice, ten náš projekt nemocnice za 7 miliard 425 milionů korun. A když to celé zkrátím, tak a tam to teď začínají stavět, ta soutěž už je uzavřena. A když to celé zkrátím, tak tady zhruba 60 až 70% velikosti objemu nemocnice je naplánováno za 9 miliard, samozřejmě bez DPH, což je 11, plus všechny ty ostatní věci, pak tam není doprava, kus dopravy, nejsou tam mosty a tak dále, takže odborníci říkají, že to bude až tak 15 miliard korun. A to je tak, že občané si musí říct, chceme raději něco horšího a v nějakém dlouhém horizontu za 15 miliard korun, nebo něco nového, daleko lepšího, protože to je objektivní pravda, za 7 miliard. No ale pozor, musí si to říct všichni občané, protože to jsou peníze všech občanů.
1: Neboli většina.
0: Ano, a tak. Co se týká většiny, tak většina ve Zlínském kraji chce novou nemocnici. Ale to říká průzkum, ne já. Takže poměrně asi i dobrý.
1: Počkejte, a řekněte, ta nemocnice nová krajská ve Zlíně, to bude vaše nejdůležitější věc v těch krajských volbách?
0: Ne, my jsme se dohodli, že zkusíme předložit občanům ta fakta, to znamená zaprvé to, co říká ten současný establishment, a dokonce i to, co říká, tak jim to prostě nevyšlo, jim se nepodařilo utajit, kolik bude stát rekonstrukce nemocnice, protože dříve to byly 2 miliardy, pak 4, pak 6 a dneska je to zas 9 a tak to stále roste, takže se to dostalo ven, načež ten současný hejtman Holiš řekl před 2 měsíci v nějakém magazínu, který vychází v tom kraji, že nová by stála 20. Ale to chudák zapomněl, že už proběhla soutěž na Slovensku, kde se zjistilo, kolik to bude stát. Takže...
1: Počkejte, a řekněte mi, máte teda něco jiného? Protože vidím, že jste plný té nemocnice.
0: Ne, já jsem plný té nemocnice, protože to je naprosto neekonomické a ze zdravotního hlediska, tedy ať už se týká pacientů, lékařů a tak dále, naprosto nesprávné rozhodnutí, ale pravdou je, že politik mnohdy musí respektovat voliče, i když chtějí prostě něco jiného.
1: Dobře,
0: takže
1: ale
0: uvidíme, my to předložíme voličům, když se rozhodnou, tak či onak, tak my to, tu vůli budeme respektovat.
1: Abychom se posunuli dál. Když tedy budu občanem Zlínského kraje, tak Jiří Čunek mi nabízí, že bude kopat za novou nemocnici. To je jedna věc.
0: Jiří Čunek ale hlavně nabízí, že když se podíváte, co jsem doposud udělal, tak je za mnou teď nově otevřené nádraží na Vsetíně za 3 miliardy, o kterém tedy, které teď soutěží o nějakou cenu evropskou, nejenom tedy českou. A vidí mnoho jiných projektů.
1: Ale to jsou podniky, pane Čunku.
0: Ne,
1: to je hezk, odvedená práce.
0: To je odvedená. A ať se podívá, co odvedli ti ostatní, kteří jim teď něco nabízí. A za nimi bohužel žádný pomník, který by byl udržitelný, není. Že?
1: Já bych se také díval, co nabízí ti ostatní, určitě. Ale mě by především zajímalo, protože tady sedíte vy, tak co byste mi nabídnul vy, kromě té nemocnice?
0: Já bych vám nabídnul to, že ten kraj, tam nejde totiž vůbec jenom o tu nemocnici. To by bylo jedno. Když se lidé rozhodnou, že se chtějí být hůř léčení a tak dále, že jim nevadí, že lékaři, kterým je 50, tak si řeknou, co já bych tady dělal, do důchodu tady budu na staveništi. A pokud tam nemá nějakou strašně velkou vazbu, tak tam prostě nezůstane. To znamená, že se tam rozpadají ty týmy, které by tam chtěli zůstat. Mladí lidé, moje dcera absolvovala na medicíně, takže doktorka, ti noví doktoři, jsem s nimi mluvil, jsem se ptal, vy jste ze Zlínského kraje, když brali ty diplomy, a oni říkají, nám všichni říkají, tam přeci nepůjdete na to staveniště, to tam bude 25 let. To znamená, ono se to všeobecně ví, když bydlíte ve Zlínském kraji, tak stejně jako všude, chcete intenzivně slyšet dobré zprávy a ty to nechcete slyšet. To znamená, já jsem ale ten, kdo říká, poslouchejme i ty špatné zprávy a zaříme se podle toho a budujme kraj pro 21. století, neboli když uděláme něco nového, tak co za prvé lidi zaujme a co bude i, teď myslím tu odbornou veřejnost, a co bude mít ten dopředný charakter, aby byl důvod bydlet ve Zlínském kraji a taky tam pracovat, tak pak ten kraj budeme rozvíjet. A to jim nabízím. Takže jim nenabízím jenom konkrétní projekty, který je hodně.
1: A teď vás poprosím o stručnou, za to údernou odpověď. My, když to pozorujeme, my občané, co se děje například v naší zemi, Evropské unii, celé, víme, že celý svět je na dluh a vlastně 97% činí zadluženost vůči HDP Evropské unie. U nás to není tak hrozné, ale jak to myslíte vy s financemi toho kraje?
0: Ten kraj je na tom tak, že on dneska na tu novou nemocnici za 7 miliard má na účte tě peníze. A ti lidé, kteří tam sedí dnes, tak po mně zdědili zhruba 4 miliardy a sami ale nerealizovali žádné projekty, protože se jim rozbily ty investiční týmy, myslím odborníků, ne politiků. A tím pádem, že neutratili žádné peníze, tak tam ty peníze taky zbyly. Takže dneska ten kraj ekonomicky na tom je velmi dobře a oni naopak rozdávají peníze, kdo si řekne, tomu dávají, protože si myslí, že se prorozdávají a řeknou, tak jsme tady dali na to, na ono, ale to, vemte si, když tady budete mít ten ohromný balík a někdo vás požádá a vy buď dáte nebo nedáte, to nic, žádnou práci nestojí. Aha. To znamená, oni dělají všechno to, co nestojí práci, ale mohli by z toho potom udělat a říct občanům, podívejte, my jsme dali tolik na cesty, ale to je nestálo ne. Žádnou práci.
1: Ale vy, pane senátore, možná budoucí hejtmane, dobře víte, kam mířím. Mm. Vy máte velké plány, chtěl byste budovat spoustu věcí a já se teda odpověste ano, ne, jste ochoten ten kraj zadlužit?
0: Já jsem ochoten kraj zadlužit projekty, které tomu kraji přinesou tolik peněz, že vlastně ten dluh krásně splatí. To by se stalo i u té nemocnice. A řeknu vám příklad, když jsem nastoupil a s těmi odborníky kolem jsem řekl, že nemocnice nebudou vytvářet dluh a v té analýze, jak stavět novou nemocnici a kolik bude vytvářet prostředku, tak jsme řekli, my dosáhneme zisku 200 milionů korun. A tam do té doby byla ztráta každý rok 40 milionů korun. Ta nemocnice stará dneska vytváří zisk 100 až 200 milionů korun. Když jsem změnil ten způsob práce samozřejmě se svými kolegy. A to je tak, že se můžete zadlužovat, ale nesmíte to projíst. To znamená, já nebudu dělat žádné projekty, které budou jenom líbivé a projedli bychom to. A tyto projekty ovšem jsou dopředné a navíc ten kraj, on vůbec zadlužený není, takže ani není důvod ho zadlužovat.
1: Ještě mi prosím vysvětlete, pane senátore, vaše zvolení do Senátu opětovné, protože teď budete znovu kandidovat, všichni považují za vyřešenou věc. No tak myslím, že zbytečné se tomu teď takto usmívat. Ale,
0: ne, ale víte co, já se tomu usmívám, ano, já si věřím.
1: Ale nechte mě říct tu otázku.
0: Ale já jenom chci říct, že já to namítám, on se rozhodne občan. Faktem je, že nedělám žádnou volební kampaň měsíc, ale já pracuji 6 let, nebo celou tu dobu. Ale pravdou je, že to tak nemusí dopadnout. Já to tak úplně zajisté
1: neberu. A kdybyste mě nechal domluvit tu otázku tak, jako nechávám domluvit já vás, tak viděl jste, že to bylo pěkné. Člověk, ne, to je v pořádku. Vy máte jenom jediného vyzivatele.
0: Ne, dva jsou tam.
1: Dva dokonce, tak dobře. Když mluvím s kýmkoliv z toho vašeho kraje, tak mi každý do jednoho, i třeba příznivci různých jiných stran, které byste si neopřel ani kolo, říkají, no tak tady je to jasný, tady zvolíme Čunka. A já se ptám, proč jdete tou jednodušší cestou? Protože vy jste přece bojovník, ne?
0: Jak proč jdu jednodušší cestou?
1: Proč nejdete do sněmovny? Tam jste mnohem platnější než senátor.
0: Mně teď skončí mandát. Teď.
1: A začne vám nový?
0: A pokud budu zvolen, začne mi nový.
1: Vy to dobře víte, že budete zvolen, ale proč ne sněmovna?
0: To je zajímavé, jak vám budu chodit pro ty povzbuzující prášky, které tady dáváte, jakože je všechno jasné. Já to tak nevidím, není všechno jasné. A musíme bojovat o to. A co se týká sněmovna ta bude na pořadu dne až za rok a půl. Tak
1: takže to není to vylouč, takzvaně, ne?
0: Ne, tak to vyloučení. Uvidíme, co bude, to je daleko.
1: Vy do těch senátních voleb opravdu nebudete dělat žádnou kampaň? Nebudou viset seduličky s nápisem Volte Čunka?
0: Tak vysedí jich nebude moc, ale určitě nějakou kampaň udělat musíme, abychom a vůbec, víte, nakonec vyjezdíte mezi ty lidi, oni mnozí prostě třeba ani neví, protože že nějaké volby jsou. A takže jim musíme říct, že volby jsou a požádat je o jejich hlas. A samozřejmě s tím, že jim třeba řeknu, co jsem pro ně udělal a co pro ně chci udělat.
1: Říkáte to dobře, my jezdíme mezi lidi, ostatně diváci to najdou na webu xaveri.cz, tak když jsme u toho, my teď v blízké době plánujeme mimo jiné výjezd i do Vsetína a na Vsetínsko.
0: Oh.
1: Takže tímto vás do našeho obytňáku zvu a můžeme v té debatě pokračovat.
0: Děkuji.
1: A jsem zvědav, co nám tam řekne nějaký náhodný občan. Třeba bude první, kdo vás nepochválí.
0: Třeba to určitě je hodně lidí, to opravdu já to tak nevidím, je hodně lidí, kteří prostě mají jiný názor, anebo mě prostě jenom nemají rádi z nějakého důvodu a tím mě samozřejmě taky volit nebudou. Takže ta věc není hotová. A ono se to mnohokrát stalo, že když si lidé mysleli, že to je jasné, můžu zůstat na zahradě, tak se to pak obrátilo jinak a třeba pak spokojení nebyli. Takže.
1: Těším se na příště, pane Čunku. Naschledanou.
0: Já taky. Mějte se hezky. Naschled.
1: Naším hostem byl Jiří Čunek.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedna ze základních, jedno byl

0: takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně Hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
0: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
0: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
0: No, já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
0: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se tak

0: to vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
0: To si neodvažuju odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
0: Ne, i prezident Klaus je velmi, velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
0: No tak mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
0: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
0: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, no je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinérie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou.
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, k dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi, podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. u nich má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane Dufr, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ta strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více. Ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Ono těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
0: velmoci, že jo, největší. A je to tak, je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá. A já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí,

0: války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. A oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit v přeletu
1: nebo
0: a takováhle gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusku nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Potrženo sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý, dobrý den.
1: Krásný den, Xavere.
0: Měli bychom být někde na prázdninách, že? Ale my tady budeme řešit, co se píše v médiích.
1: Vy víte o něčem lepším, co by se dalo dělat?
0: Nevím. No, ne. Máte pravdu.
1: Je třeba vám blahopřát, Xavere. Dvakrát. To snad ještě nebylo za celou historii XTV. Už měsíc je vaše krásné rádio.
0: Ano, ano, to je pravda.
1: A suverénně vítězíte jako nejlepší politický moderátor.
0: Děkuji.
1: Na hlavu porážíte konkurenci poměrem 50:1.
0: Ano, pravda v anketě internetové, ale děkuji vám za to. No, mám pro vás dobrou zprávu.
1: Jsem s ní.
0: Europarlament schválil boj proti dezinformacím, už bude dobře.
1: Můžu příklad?
0: No.
1: Tak já teďko prohlásím, ta paní je tam úplně k prdu.
0: Fakt jo?
1: No a teď pozor, je to dezinformace nebo není? Jo? A kdo to bude posuzovat?
0: Je to spíš názor.
1: Já když budu vést tu komisi, tak to prohlásím za generální pravdu, mimochodem myslí si to určitě spousta našich spoluobčanů, no a jestli to povede tato paní, tak mi za to zavřou.
0: No, pan europoslanec Zdechovský tady byl na rozhovoru a říkal, že opakem dezinformace je informace. A tyto lidé rozhodují, no, v europarlamentu.
1: Oni se totiž představují, všichni tyhle, ty, co mají nápady tohoto typu, oni se vždycky představují, jak oni to rozhodují. Oni kdyby věděli, že to budu rozhodovat já, oni by to nepřijímali.
0: Pane Tlustý, co myslíte, bude jednoho dne existovat dotazník nebo potvrzení razítko, toto je v pořádku, neobsahuje to dezinformace. Co myslíte, bude něco takového?
1: To bude čip v uchu, dálkově přenášené informace,
0: ano.
1: Na nějakém citlivém místě vysoké napětí, elektrody, a jak začnete říkat, tahle paní je tam k... už to nedopovíte. Pošlou vám ránu.
0: Fakt, takhle to bude jednoduché.
1: Takhle to dopadne.
0: Já mám totiž pocit, že dezinformace, o tom se pořád to někde řeší, je to pořád mediální téma, ale nemůžu se zbavit dojmu, že to je prázdné téma, jak by řekl taťka Klaus.
1: No tak jak ztrácí některé mocenské síly pozice, to je zrovna ono, jo? Brusel moc nepotvrzuje, že jsou to tam skvělé nápady. Spíš čím dál víc lidí po celé Evropě začíná tušit, že je to nějaký divný. No tak jak ztrácíte pozice a moc nevíte, co s tím, no tak co vás napadá? No tak zakázat nekonstruktivní kritiku, jo? Zastavit dezinformace, prohlásit, že když tady Tlustej říká, že ta paní je, jo? No to je dezinformace, samozřejmě, ne jeho názor. Já si vzpomínám, že na jedné besedě na venkově na počátku 90. let vstal rozčilený člověk, že si zrovna přečet nějakou hrůzu a že ví, že to je čistá lež. Jak to je, se to smí psát? Říkal. Když on ví, že je to lež. A já jsem mu říkal, a to je dobrý. Ať to píšou dál. Jestli vy a tady všichni ostatní víte, že je to lež, tak to vůbec ničemu nevadí. Musíte se v tom zorientovat sami, jakmile někdo začne zakazovat, tak začne zakazovat to, co se mu nelíbí, ne to, co je lež nebo pravda. Prostě bude to účelové zakazování. Teď to přesně vidíme, teď krásně vidíme, jak pravdy jsou pravdy jedněch a pravdy druhých jsou dezinformace.
0: Tak, Lukáš Kovanda, ekonom, v Rusku se tomu říká ekonom, prosím vás, psal někde na sítích, jo? Euro kriticky oslabuje vůči dolaru. Teď by ho kupoval jen blázen, z ní mezi devizovými obchodníky. A klíčovým důvodem je to, že Evropská centrální banka není schopna přijít s jasným plánem, jak bojovat s inflací. Během pár týdnů může být na paritě k dolaru, prvně od roku 2002.
1: Čili, že budeme 1:1.
0: Tak jsem to pochopil.
1: Euro k dolaru. No to je docela chytrý pan Kovanda.
0: No jest.
1: Jo, já si ho rád čtu. Je to pravda, to, co říká. Ale nás víc trápí, co ta naše koruna a co ta naše inflace a to jsou hrůzy, takže že Evropská komise neumí moc bojovat s inflací, no jak by mohla, když tiskne peníze, jo? To je divný boj. Na to je jednoduchá odpověď. Přestaňte tisknout peníze, bude vybojováno. Když tisknete peníze, tak řeči o boji s inflací jsou jenom propaganda, dezinformace. To je dezinformace. Víte, když někdo dělá dluhy, tiskne peníze a říká, že bojuje s inflací, tak je to lež neboli dezinformace. A to dělá jak Evropská unie, to dělá česká vláda. Teď zrovna. Česká vláda takhle oblbuje naše občany, dělá dluhy, tiskne peníze a říká, že jsou protiinflační. Ne, nejsou.
0: Tisknou peníze?
1: No jo.
0: A kde to tisknou?
1: A to se dneska odehrává v počítačích.
0: Jo.
1: To jsou všechno elektrony. Dřív to bývalo, točili klikou tiskárny.
0: Jo.
1: Za starých časů. No.
0: Dneska už to tak.
1: A pouštěj do oběhu, čím dál víc peněz, zboží je pořád stejně. Já bych se odvážel to vysvětlit, jo? Protože ono je to strašně jednoduchý a lidi si myslí, že je to složitý. To je strašně jednoduchý. Peníze jsou na to, aby obsloužily výměnu zboží mezi lidma. Někdo chce koupit auto, někdo chce prodat dům, někdo chce koupit hlávku zelí. A přiměřeně tomu, jak ty lidi obchodují a prodávají si věci, musí mít bankovky, peníze, které to obsluhují, kterými se to ta směna provádí. A proto platí, že víc peněz v oběhu potřebujete buď, když přibude toho zboží, neboli když ekonomika roste, více se vyrábí, poskytuje se více služeb, je toho k obchodování více, potřebujete na to více peněz, tak to je oprávněný důvod, proč přidat peníze do oběhu. A druhý oprávněný důvod je, že rostou ceny. A jak rostou ceny, tak na to samý zboží, jeho sice stejně, ale víc stojí, tak taky potřebujete víc peněz. No a teď už je to jednoduchý. Když centrální banka začne pumpovat do ekonomiky peníze, zvyšuje se počet těch peněz v oběhu, tak ta ekonomika reaguje, když nepřibývá to zboží jediným možným způsobem. Rostou ceny. No, a když se dělají dluhy a k tomu se tisknou peníze, tak se ty peníze znehodnocují, neboli zvyšují se ceny, probíhá inflace. A to je přesně to, co prožíváme. A ještě bych tomu dodal, mám ten dojem, že v Německu je inflace 8%, u nás je 18%. Jo, tak to jsou dvě krásná čísla. Za těch 8% za to můžou tištěné peníze v Bruselu, za těch 18% za to můžou z části inflace zvenčí, ale taky špatné hospodaření naší vlády, takže panu Fialovi bych připsal těch 10% bodů za jeho nezodpovědné hospodaření, to je těch 10% inflace navíc. Mm-hmm. Tak je to jednoduchý, je to teda zjednodušený, jo, ale docela je to blízké pravdě.
0: Teda patřím spíš do té skupiny, co si kupují tu hlávku zelí, než ti, co prodávají ty domy, musím říct.
1: No, a to je jedno. Tam to vidíte taky.
0: No, no,
1: možná, že na té hlávce zelí to vidíte ještě lépe a víc, než na těch domech a autech.
0: Politická odpovědnost byla vyvozena, pane Tlustý, pozor, nevidím důvod k rekonstrukci vlády, řekl pan Fiala. Ten jde na ruku tomu Stanu, vyloženě.
1: Tak a je to dezinformace?
0: To je dezinformace.
1: Nemělo by se to zakázat takovýhle blbosti říkat lidem?
0: Tady se to zakazuje těžko ještě v tomto dů. Tam je pan Železný u toho.
1: Oni si to ty pánové tak fakt myslí. No, no to je mých líto. No. No tak já vám řeknu, co si myslím, že by měl pan Fiala udělat. Jo. Pan Fiala by měl běžet za panem prezidentem, Zemanem. Oni jsou prý v dobrých vztazích.
0: Ano, to se říká.
1: No. Ať je to jak chce, tak by tam měl běžet a říkat prezidente. Nic jiného mi nezbývá. Nový ministr vnitra. Jo? Chce to novýho ministra vnitra. Víte proč, prezidente? Teda Xavere. On totiž předseda politické strany, ve který řádí kauza, vy tomu říkáte hezky, jak slepičák.
0: Slepičák.
1: Kauza slepičák. No, to je takový milý označení. No, náměstek primátora, jo? Ten, je to tak? Náměstek primátora. To není žádná kauza někde malém městečku na venkově. Jo? Náměstek primátora Prahy s takovým rozpočtem, jako Praha má, to je kauza jako hrom. A to není o tom, co je prokázáno a jaká je opravdu vina. To symbolicky nejde dohromady. Není možný, aby spravedlnost na vnitru garantoval předseda strany, která je prolezlá slepičáky.
0: Víte,
1: to nejde.
0: Včera to pokračovalo v Poslanecké sněmovně. Byla mimořádná schůze kolem toho. Nevím, jestli jste kousek viděl.
1: Já si to nedopřávám.
0: Já si to dopřávám. A mám z toho jeden zásadní poznatek. Oni tam mluvili, politici jako z různých stran. Z SPD, z ANO, teď z koalice celé a tak. A ono vlastně celá ta přestřelka několikahodinová byla o tom, že oni se dohadovali, kdo z nich je větší zloděj.
1: A to je hezká soutěž.
0: No, bylo mě smutno.
1: Byl tam někdo, kdo nesoutěžil?
0: No, všichni. Ty máš Čapí hnízdo, ty máš Stoku, no. Ty máš tohleto, ty máš...
1: A to je pravda, ne?
0: Je to všechno pravda, no. Ale kde jsme?
1: No, protože to se neodvažuju pojmenovat.
0: Na této nejvyšší, rozumíte, Poslanecká sněmovna, tak se tam vlastně ti lidi dohadujou, kdo z nich je větší gauner.
1: Ano, ano. No.
0: A to mě přišlo najednou...
1: Já bych je rozsoudil. Já bych řekl, tady jeden za 18 a druhý bez dvou za 20.
0: No přesně.
1: Tak, tak. A ty bys akorát měl mlčet, jo? Ty s tou tunou másla na hlavě, ty vůbec nevystupuj. Oni by si mohli lidi vzpomenout, jak je to s tebou.
0: No.
1: No.
0: Teď tam Babišovi připomínali Pitrárem, koho všeho tady.
1: No,
0: ty.
1: No.
0: Ale prohrával to podle mě ten Rakušan, který neměl sebe menší snahu něco vysvětlit. Já tam sebevědomně přišel, vysvětlil, že se vlastně nic neděje a no, že nikdy neodstupí.
1: A tam se myslím říká pštrosí politika, ne? Zavrtat hlavu do písku, no a nic nevidíte. Jste suverénní, no kouká vám zbytek těla, no.
0: Je to ta nová kultura politická?
1: Ne, je to strašný, no.
0: Je to ještě horší.
1: Já na tom ale vidím jednu pozitivní věc, víte? Na 90. léta se brzo začne vzpomínat na ty zlatý časy, jo, na tu nádhernou první Českou republiku na konci minulého tisíciletí. Jo, z
0: to
1: toho se stane. No. Já
0: myslím.
1: Se k tomu tímto hlásím, jo. My jsme ty vykopávky z té doby, kde jsou ty časy, když to stálo.
0: No, já vím, že se to říká. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte, asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: No, Prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat. Já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách. Já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin. A to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
2: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě. A na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová. Tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy, vystačilo?
2: My se na to díváme vystačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude dál poté. Vy vymyklete tu otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni opak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Mm-hmm. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie. A z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
2: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
2: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
2: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
2: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
2: do Londýna.
1: Se neděje zatím.
2: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, že se nemýlím.
2: Část jednoho videa,
1: kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek, čtvrtek náš den.
3: Ksaver, zdá se mi, že jste plný narrativů úplně. Vidím to na vás.
2: Narrativů?
3: No, máte to ve tváři.
2: Já teď mířím na západ, takže já jsem
3: plný. Na
2: Já mám západ.
3: Ne, to neříkejte, Ksaver, to ne.
2: Já jsem ztratil pojem, kde je západ.
3: No, teď jdem na východ.
2: Vy jdete na východ?
3: Pan premiér, ne, pan premiér už to vyhlásil. Změnu kurzu.
2: Jo?
3: Už jsme se otočili znovu. Západ je špatný teď, Ksavere, pozor.
2: Zase jsem zpožděnej.
3: Jste?
2: Tak pro mě všechno, co je od Pezinoku dál, je Asie.
3: No, vy jste zaspal, no.
2: Zaspal jsem dobu. Co budem dělat?
3: No musí, pojďte rychle s náma. Protože kdo nejde s námi, jde proti nám, znáte?
4: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
2: Tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a v přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupují. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
1: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam to nevede.
2: Dokonce je to chyba, já myslím. Naskakujeme na každý slovo.
1: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
2: myslím, velká docela.
1: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Kojno, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
2: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.
0: Hraje vám
3: All My Music
0: Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník, bubeník.
2: Taky, no, hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá.
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Blav, blav. Jo, jo. A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to vypadá, takže gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda a pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda a pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. května, to bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale...
1: To se divím,
2: to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mně na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuji, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí. To bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce. Že jo? Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kaminem. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No, to dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říká, že jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Jo, ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám, tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo jestli
1: na tom záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: ne, já totiž mířím tam, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo. Že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečil, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, jako díkuje, zlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 4:30.
1: Jo.
2: Takže potom v těch 6 je to už dobrý. To samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, na každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná, vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, vy otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no. Otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? No. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrdák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
2: No.
1: To je kovotěs, ne?
2: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak se nechte pojít. Dám ještě pár vteřin, no. Protože se někdo dívá, aby se s tím
2: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral
2: no.
1: Blbě.
2: Co to je?
1: Je molitán.
2: Je to molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
2: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný den, Xavere.
0: Tady u nás XTV byl kandidát na prezidenta pan Tomáš Březina.
1: Mm-hmm.
0: A byl jsem překvapen, jak zajímavě hovořil. Jo. Stojí za to si to video pustit.
1: Já ho dobře znám. No jo, firma Best.
0: Ano, ano.
1: On krátce zasedal v poslanecké sněmovně. Myslím, že zaseděl kousek vedle mě.
0: Jo.
1: Dobře ho znám, to je šikovný člověk.

0: tatínkem a s dědečkem začal stavět dům rodičovský. To se už nesmí. Já jsem se rozhodl, že to nejde. Když tenkrát maminka rozhodla, že dědeček, tatínek a já postavíme dům, to jsme udělali. No, kdyby jsme vzali všechna ta razítka, museli jsme mít nějakého zednického mistra, který by nám ty zdi šel vorazítkovat a dráty ve zdi vorazítkovat a trubky vorazítkovat. No a trvalo by to asi šestkrát díl než tenkrát, než by nám to povolili. A my jako troubové bychom vám nemohli lepit cihlu k cihle. To musí být odborník na to.
1: Jo, no, on to tady dokonce popisoval svoji osobní zkušenost s byrokratickou hydrou. Bylo to zajímavé. No a vláda ho zklamala. Volil Spolu a vláda ho zklamala.
0: Takových je nás moc, které já jsem nevolil, rovnou říkám, jo, ale zklamaný jsme, protože že to takhle bude vypadat, to jsme si neuměli představit. To je tak za hranicema mé fantazie, jo. Tak my vlastně musíme koukat na to, že já jsem slyšel krásný komentář. Ukrajina má dobrýho premiéra. Fiala tam opravdu dobře vládne.
1: Tak,
0: jo? No, tak uměli jste si představit, že předseda české vlády se na prvním místě bude starat o Ukrajinu, pak o Brusel, pak o Washington, nevím o koho ještě, a ale
1: nikdy,
0: Češi.
1: Nikdy mu to nezapomenu.
0: Češi. A nevíte, o co mu jde? Chce být taky eurokomisář, nebo nějaký úředník v NATO, nebo...
1: Hujer.
0: Je to jenom hujer, jo?
1: Tak je to člověk, který vydával brožurky na práva žen v Barmě. No tak co?
0: No jo, ale...
1: Ale tak... to nebylo kvůli těm ženám v Barmě, to asi bylo kvůli něčemu jinému, ne? To byla čerpačka.
0: Nevím, jaký z toho bude mít prospěch, jo? Tak umím si představit, že třeba miliony nebo desítky milionů z toho bude mít prospěch, z toho, co teďko dělá. Tahle země za to zaplatí bilionama. Vidíte ten poměr? On prostě získá korunu a zničí milion za to. Jo? Za korunu. Milion. No tak jsou lidi, pro který cizí milion je mnohem méně než jeho koruna, jo? Tak takhle nějak se ten člověk chová, no. Já se tady odvážím říct, já jsem po jednom televizním vystoupení dostal spoustu reakcí, část z nich nebudu citovat, ty nebyly zrovna publikovány. A jeden člověk mi nám napsal, vykládáte to moc složitě. Víte, je to strašně jednoduchý, je proto jedno starý český slovo vlastizrada. No, tak to prožíváme a to jsme si neuměli představit.
1: Tak, musím říct, že tady ten pan Březina je jeden z těch, které si tam umím představit.
0: Rozumný člověk.
1: Jo. Rusko ještě nic vážného nezačalo, uvedl Putin. Západ ale údajně už prohrál. Jsem četl, mě běhá mraz po zádech. To je totiž výhruška skrytá.
0: No tak ono se ukazuje, že to na nás doléhá. No, doléhá. Sice za velkou část těch našich potíží může česká vláda, to, co jsem tady říkal. Jsou země, které se starají o své obyvatele a tam ta čísla jsou neúprosná. K té propagandě, kterou nám cpe do hlavy, jak se tomu říká, mainstreamová média, se mu říká, jo? To my nejsme, že jo, k sebe.
1: To my nejsme.
0: No tak mainstreamová média nám cpe do hlavy, že to lépe nejde, že úplně za všechno může Putin a třeba řeknu ten příklad za 18% inflace, že může Putin, jo? No to je naprostá dezinformace, to není pravda a je na to důkaz. Prostě když jsou v Evropě země, které mají 4, 5, 6, 8, 10% inflaci, tak je z toho vidět, že za kousek ten Putin může, to je fér, a ne za všechno. Za ten zbytek můžou ty místní politici, ta česká vláda za to může, takže dopadá to na nás díky hloupé vlast zrazující vládě. Pak samozřejmě jsou k tomu i ty důvody, jako je pan Putin, ale já budu optimisticky říkat, že to nevyhráváme, no to je vidět.
1: Bohužel. Tak, Pekarová Adamová požaduje od Křečka vysvětlení jeho chování vůči Šimůnkové. Do všeho se naveze, že?
0: Jeden človíček někde na Facebooku

0: Facebooku ji přejmenoval na Markétu Antoanetu. Nevím, jak lidé moc znají osudy té pravé Antoanety,
1: ano,
0: co potom vyzkoušela ostří gilotýny. Dočkala se.
1: Jo, to takhle skončilo.
0: No jo, jo, na gilotýně, no, skončila. To je výstižný, no. Ona tenkrát, ta Antoaneta v té Francii, taky moc netušila, co se tam děje. To skoro nikdo neví. Je to zajímavé to sledovat, jo. Když se zeptáte lidí, co způsobilo francouzskou buržoázní revoluci, co způsobilo to stínání na náměstích, nikdo vám neřekne, že je bankrot. Skoro nikdo. Všichni budou jmenovat něco jiného, jo. Znepokojení masa. Ideály a krásné heslo volnost, rovnost, bratrství a tak, jo, to všechno se dovíte. Čistý bankrot, Xaver. Prostě nebyly prašule. Nebylo z čeho. Platit armádu, platit úředníky. No tak se to rozpadlo. A dopadlo to moc špatně i pro tu Antoanetu. A ona asi tenkrát v tom Versailles moc netušila, že se státní že si jejich tehdejší ministr financí taky zlomil ruku o dno. Státní pokladny. Jo, tím to začalo. No a tady ti naši už mají taky zlomený ruce. No ale řešej. Já bych má křečka nechal úplně v klidu. Jo, ten tady ty naše trable moc nezhorší ani nezlepší. Paní Markéta Antoaneta by se měla probudit. Radil bych jí to v jejím zájmu.
1: No, ona je šéfka toho TOP 09, že jo? Předsedkyně.
0: No.
1: A to má takový preferencičky maličky.
0: O to být na jejím místě bych se staral, no?
1: No tam už není víte, moc
0: kudy?
1: O co.
0: Víte kudy? No, museli by předvíst, že tušej, že lidi mají problémy a...
1: Ale prosím vás.
0: Ne, to nemusí.
1: Teď ten pan Pospíšil. Což byl takový nejviditelnější.
0: Kromění, ano.
1: A ten je zamotaný taky v těch hlubučkových kauzách. Takže to,
0: no,
1: prostě,
0: tak,
1: to prostě končí.
0: Ano, tato dáma, stejně jako chlapci ze stanu a děvčata ze stanu, oni nevědí, že skončili. Nevědí. To, že skončili, je jasný. No a oni se to dozvědí. To ale, nebude trvat dlouho.
1: Ale uznejte, pane Tlustý, že ona, paní předsedkyně, že je to dáma hezká.
0: Mně se líbí ta tmavá, lehce průhledná ramena. To je dobrý.
1: Jo?
0: Takže jako, a ty puntíčky jsou taky výborný.
1: Takže jako módní policie bychom jí dali 10 bodů.
0: Oh, no ale tím zjevem už to prostě nezachrání. No.
1: To bylo pro dnešek všechno. Těším se na příště, pane Tlustý, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Xaver.
1: V České republice to 18. května to bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu
2: Dobře.
1: Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný, je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla, není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
1: To se divím,
2: to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale... Co ta ochranka jako musí, víte, co jako absolvovat?
1: Že co vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď. Já chci jezdit na motorce. Aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady. Takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyváží tam hodně strojírenství, elektro, chemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním. A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. teď jsme v nerůstu, no vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, kdy se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc, než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houšť, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím, že jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás táhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bez starostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti, byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového, za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl, vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce. Tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místo předsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
2: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle to jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
2: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit.
2: Všechno. No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně v té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
2: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o více jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst. To je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhle tom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohle to nedokážou udělat nějakou své pomoc.
2: Je to pravda, a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: To nemožný v podstatě, není to zakázaný, ale to nemožný.
2: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
2: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládnul to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde, protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám, vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat, ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, jestli tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
2: Tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
2: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
2: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
2: Naschledanou.
0: Hraje vám Radio Xaver.

kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají

0: Dalibor Uhlíř je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste, pane Uhlíři, teď ve fázi té horké kampaně, jak se říká, před volbami. Jak ji hodnotíte do této chvíle? Nepřijde vám, že komplet v celé republice je to nějak klidu? Jako byste se vy kandidáti báli něčeho?
1: Rozdělil bych to na dvě části. Jedna jsou ty komunální volby, druhá jsou ty senátní. V těch komunálních, protože objíždím ten region, tak vidím, kde kolik postavili kandidátek a kde si jdou po krku a kde to opravdu prostě vře, jak se říká. Ta senátní bych řekl, že je férová, je v poklidu, alespoň když to můžu sledovat u nás, protože si myslím, že k tomu senátu patří určitý nadhled, určitá politická kultura, není to o nějakých osobních půtkách a politikaření. Na druhou stranu musím říct, že jsem si všiml, že třeba moji protikandidáti za strany vládní koalice se tak trochu stydí za svoje značky a za svoje strany a nedávají si je ani na billboardy, ani do volebních novin, a takže málo kdo
0: počkejte,
1: ví.
0: Počkejte, tomu nerozumím úplně. Prostě stydí se, vy jste řekl, že se vaši protikandidáti stydí za své domovské politické strany.
1: Přesně tak. Takže málo kdo ví, že někdo kandiduje za ODS, že někdo kandiduje za KDU ČSL. Na billboardech to prakticky nenajdete.

0: maximálně s lupou, ve volebních novinách to nenajdete, takže a jsou to strany vládní koalice, takže asi si taky uvědomují to, že nejsou příliš populární, že politika vlády za ten 3/4 rok se jim úplně nedaří. Když jsme tady byli před tím 3/4 rokem, tak jste se mě ptal, co přeji nové vládě. Já jsem říkal, že jí přeji jenom úspěch, protože my občané si musíme přát úspěch jakékoliv vlády.
1: Počkej, tu vládu zhodnotíme hned. Jenom mi řekněte, je to v tom Senátu při volbách zejména o jménech?
0: Určitě to je o jménech a o tom, co za tím člověkem je. Proto taky vlastně Senát je nastaven tak, že může kandidovat člověk, kterému bylo 40 let. Mm-hmm. To znamená, logicky má něco za sebou, nějaký rodinný život, pracovní život, vědecký a tak dále. Takže to určitě ano. Já říkám, že by Senát měl být více nezávislý, že bychom neměli být jednobarevnou vládu, sněmovnu, Senát, protože Senát, pokud říkáme, že by měl být pojistkou demokracie, měl by vlastně s určitým nadhledem přistupovat i třeba k hodnocení, vracení některých zákonů, no tak by tam přece neměla být stejná parta lidí, jako je v parlamentu, pak to nedává žádný smysl. Takže já kandiduji v našem volebním obvodu jako jediný nezávislý kandidát a říkám, že si zaslouží jeho Češi svého nezávislého senátora.
1: Ta instituce samotná, jako Senát, to vám je sympatické, nebo kdyby třeba bylo referendum, zvednul byste ruku na zrušení Senátu?
0: Já bych obecně byl pro zeštíhlení našeho státu, státních institucí. Myslím si, že jich máme opravdu hodně na to, jak jsme malá republika, že ta míra byrokracie na těch úřadech je obrovská. Víme, kolik máme prostě úředníků a tak dále. Dlouhodobě naše nezaměstnanost v Evropě je jedna z nejmenších, i s tím to může být spojeno. Takže já bych byl určitě pro zeštíhlování a pokud bychom překreslovali ústavu, tak si dovedu představit, že bychom měli jednokomorový parlament. Na Senátu se mi líbí to, že je to vlastně jediný orgán, který je volen přímou volbou. Senátoři vlastně jsou ve dvoukolové volbě voleni přímo, většinově, což se mi líbí. Líbí se mi to, že jsou více spjati s tím regionem. To je taky moje myšlenka, že vlastně senátor by měl být takovým lobbystou za to Českokrumlovsko, Prachaticko, Lipensko a tak dále a pomáhat těm samosprávám, těm starostům. Takže to jsou věci, to jsou prvky, které v tom Senátu se mi líbí.
1: Já si dokonce myslím, a to se vás chci ptát, že v okamžiku, kdy volič vidí, že u něho v tom regionu kandiduje někdo od jinut, tak automaticky by si ten volič měl říct nezájem. Měl by to být někdo. Souhlasíte s tím?
0: Souhlasím, je to samozřejmě na těch voličích, ale máte pravdu, protože i v našem regionu, v jižních Čechách, se častokrát objevili kandidáti, známí umělci a prostě jména celorepublikového formátu a vlastně vždycky ti voliči je vyautovali, protože to bylo jenom snaha tam prostě se prosadit díky tomu jménu. Ale ta práce odvedená v tom regionu prostě za nimi nebyla vidět. Takže souhlasím, měli by to být lidi, kteří z toho regionu pochází, narodili se tam. Já jsem Krumlovák, vychodil jsem tam střední školu, mám tam rodiče, rodinu, narodili se mi tam děti. Něco tam je za mnou vidět odvedená práce, nejenom, jak jste říkal, ta firma, ale točím populární cestovatelský magazín, jeho české víkendy, dělám rozhovory TV Sklad a další věci, takže to si myslím, že ti voliči zhodnotí.
1: No u nás v Tišnově z ničeho nic, čisté jasné, kandiduje do Senátu jakýsi pan Töpfr, což je herec, prosím vás. Dobrý herec, neslaný, nemastný ředitel divadla a mizerný politik. A on si myslí, jako že z Prahy přijede do Brna a že oni ho tam zvolí. Já jsem na to velmi zvědavý. A mělo by to být zakázáno. Řekněte mi, vy jste tady před časem seděl v tomto studiu a hovořili jsme o tom, jakou prognózu má teda ta vláda Petra Fialy. S odstupem pár měsíců to hodnotíte jak, pane Uhlíři?
0: Já jsem říkal, že každé vládě přeju úspěch, protože my jsme takový podaní. My platíme daně a musíme spoléhat na to.
1: Pomluvte za sebe v tom podaní.
0: Vy neplatíte daně?
1: Platím daně, ale nejsem podaný.
0: Jo, nejste podaný. Jsme občani tohoto státu a ta vláda je prostě legitimně v parlamentní demokracii někdo, kdo řídí tu zemi a tak dále. Takže si musíme přát její úspěch. A po těch 9 měsících vidíme, že té vládě se to příliš nedaří. Já jsem otec 4 dětí, zaměstnávám téměř 50 lidí a vím a vidím ty dopady a tu vizi i těch mladých rodin a dětí, která není dobrá. Takže té vládě se příliš nedaří. Já říkám, že to je taková vláda nebo premiér do pohody a hezkého počasí diskutovat, filozofovat o smyslu unie a o smyslu života, ale nejsou to krizoví manažeři. My dneska jsme prostě opravdu v krizi, jsme v těžkém průšvihu. A to nejenom občani, ale průmysl. Dnes jsme ještě ve fázi, kdy vlastně nebylo rozhodnuto, jakým způsobem se pomůže, jakým způsobem se zastropují ceny energií pro průmysl. A my se můžeme smát tomu, že nám řekne vládní představitel, ať si vezmeme dva svetry a teplé ponožky. Lidi to určitě přečkají. Ale aby měli kam si dojít pro tu výplatu, aby měli kam jít do podniku, který bude fungovat a bude konkurenceschopný a neskrachuje. O tom to je. Takže myslím si, že této vládě se nedaří. Přejme si, aby se to změnilo, ale to se asi stane jedině s nějakou větší rekonstrukcí té vlády. Do voleb to určitě nebude, ale myslím si, že zrovna třeba ty komunální a senátní volby by mohly být impulzem, a stávalo se to v minulosti, pro to, aby došlo minimálně k rekonstrukci té vlády.
1: Jak se vás dotýkají prezidentské volby?
0: Popravdě zatím tak sleduju, kdo se občas vynoří, kdo jede nějakou kampaň v Českém Krumlově.
1: Neříkejte mi, že vás to nenapadlo ještě.
0: A co myslíte?
1: A co myslím? Kandidovat.
0: Ne, to mě opravdu nenapadlo. Občas mi někdo popřeje a napíše, že by si to dovedl představit a že by mě viděl jako kandidáta, ale já se tomu upřímně směju, ne. Teď řeším senátní volby, řeším komunální volby, to je mi mnohem bližší a zatím ani nemám žádnou preferenci prezidentskou, protože si myslím, že ještě ne všichni oznámili a úplně tam zatím svého favorita nevidím.
1: Toto bylo dobrý, pane Uhlíři. Ještě vydržte. Sbírám podpisy. No a když byste se dostal do Senátu, tak máte nějakou první myšlenku, první věc, kterou byste tam nějakým způsobem chtěl prosadit nebo scháněl na to podporu?
0: Jak jezdím po regionu, tak krom podpory cestovního ruchu a takových těch jihočeských klasických témat, tak je to otázka dopravy, která nás trápí. Jižní Čechy dlouhodobě byly, jak já říkám, na chvostu zájmu, protože je to malé území, málo lidí, z politiku to nikoho moc nezajímalo. Takže určitě dostavba našich dálnic, D3, D4, potřebujeme mít spojení s Prahou, Rakousko potřebuje být propojeno s hlavním městem. Pak je to ale i lokální doprava. Třeba Český Krumlov je prostě dlouhodobě v dopravním průšvihu nejenom průjezdností města, ale i parkováním. Tak to jsou věci, kterým bych se chtěl věnovat. Ale pak jsou to i některé sociální věci, protože jsem třeba v kontaktu s některými sociálními projekty a vím, že jim chybí zákon o sociálním podnikání, aby věděli, co si mohou dovolit jako chráněné dílny, kde mohou čerpat něco od krajů, od státu a tak dále. Takže to je věc, která už v Senátu údajně je, která se tam diskutuje, takže to je věc, které bych určitě chtěl pomoct.

0: láska. Posloucháte Radio Xaver.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo. To je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět, nejde tomu asi úplně zabránit, teda byť se to teď asi hodně zkrouhne pod vedením amerického prezidenta, díky bohu.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.
4: Country. The absolute best.
0: All the time. Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: No, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A... No, je to na Twitteru, můžete to lidé o spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí, já to musím říct, pane rektore, to je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie a on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji, od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezky uvádíte
2: fakta. A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal, jak to teda prožíváte vy a jak budete
2: slavit. Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: redaktore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener-Neustadtu v Trittelwerku. Utekli z toho Trittelwerku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní, teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí, Blbuše,
1: Nerudová.
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni veřejnost si říká Blbuše na Twitteru, na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si to přečetl, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak a je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil, tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci... Bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám.
2: Počkejte,
1: a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: 162 jsem četl.
2: Jo, tak
1: dobře. Ale to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, to říkáme velmi jedno to, vulgárně. Jedno to není.
2: To není, samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená, zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, kterou ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se ze těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským A ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, kdybych... Já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když selže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete
1: říct, že to je horší, tady to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: jako
2: já můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, poslanec. Já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak jako...
1: To řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa, je ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebyl, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: zástupci umělců v poslední době stále intenzivněji upozorňují na nejistoty, které provází práci v kultuře.
1: Kdo jsou ti zástupci? Máte to tam? Kdo to je? To mě zajímalo.
0: Počkejte. Ne? Ne, ale cituji tady nějakého básníka Jonáše Zbořila. No to je jasný, když jste básník, jednou inspiračku máte, jindy ne, jednou jste tvůrčí, jindy jste v útlumu, potýkáte se v depresi.
1: Paní Karol, já mám nápad.
0: No, jsem s ním.
1: Co kdyby jsme tam napsali, aby tam bylo ještě doplněno, že teda dobře status umělce a že případně ještě může být status vyžírky. Co je na tom?
0: No.
1: Skončí školu, nějakou divadelní, tři lidi nemají do čeho píchnout, zařídí si divadlo pod stolem, nebo divadlo u popelníku, nebo něco, dostanou na to milionek na premiéru, z toho ten rok nějak přežijou, mají premiéru ve svém divadle pro 42 lidí, na premiéru přijdou příbuzní, takže mají z půlky plno, ale rok žijou. A to, co se takhle děje, nevím, jestli to víte,
0: pravda.
1: A já bych těmto lidem dal status vyžírka a my jako společnost, my, co platíme ty obří daně blbci, jako já třeba, tak bychom byli smíření s tím, že toto platíme.
0: Jo, anebo bychom mohli mít zdarma lísky na představení.
1: Ježiš, a tak to já bych nemusel.
0: No, ale já bych byla ochotná
1: váš... Já si rád koupím lístek na představení, který mě ovšem zajímá, milá paní Karol.
0: Ježiš, vy do toho pletete nějakou vaší dobrovůli a vlastní vůli, to nemůžete. Stát vám nařídí, na co se povinně budete dívat. Stát vám nařídí, za co budete utrácet své těžce vydělané peníze.
1: Já vím.
0: To by to dopadlo, kdyby si každý občan rozhodoval o svých penězích sám a rozhodoval si o tom, na co půjde do divadla. Ale já bych byla ochotná váš návrh na ty vyžírky podpořit, jestli vy podpoříte můj návrh na zavedení statusu Břídila.
1: Podpořím.
0: No, tam bude Fiala se Stanjurou.
1: Paní Karol, kde se prodávají takový ty stojánky, jak mají malíři a ty plátna a tak?
0: Stojánek, co mají malíři? Já nevím, můj pan malíř má štafle.
1: Abych tam dal takový ten, taková ta čtyřnožka, já si koupím a já začnu malovat o víkendu, já chci mít v pondělí status umělce.
0: Hele, začněte něčím jednodušším, kupte si bílý plášť a baret.
1: Pardon?
0: No bílý plášť a baret, to vás vyjde levnějc než ten stojánek. Tak ježiš, malíři vždycky v baretu,
1: jo,
0: v bílým pláště, ne, už tam takhle
1: no,
0: tím
1: ale
0: štětcem
1: za mě budou
0: něco
1: hovořit
0: šmrdlají.
1: Moje díla, já budu šmrdlat štětcem a všichni budou říkat, o, to je tak zajímavé a já v tom vidím něhu a tady dole takový smutek a rozhořčenost.
0: Který pětiletý chlapeček to asi kreslil.
1: A teď oni ti profesoři kolem toho budou chodit a budou říkat, ty, to je to umění, ty.

0: Tennessee, and they'll say I saved your life. Oh, but I know that's a lie between you, me, and a bench seat. You saved mine. Posloucháte Radio Xaver.
1: Jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já
1: opravdu?
2: Jsem, ano, já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: a býval
2: to chodí.
1: Za Joe Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jak si celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám
1: ale
2: pocit, ale
1: bych
2: nerada bych
1: ho to.
2: No. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že?
3: Lampu zhasni, už je pozdě, musíš spát. Říkala máma o půlnoci tolikrát. Zhasnul jsem na oko, než

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Já si nejsem jistý, jestli už změnili nástěnku s tím, kdo je v Americe teď prezident. Jestli si nemyslí, že je to furt Joe starý. Co? Mně to tak připadá.
2: Myslíte?
1: Jo, protože i tady podřízený tohodle, Petr Pavel jistý, řekl, když se ho ptali, jako proč nějak nereagoval.
2: On podřízený?
1: Aby něco řekl, teda i k té inauguraci Donalda Trumpa, jeho návratu do Bílého domu, tak on řekl, podívejte se, měli bychom se na to zkusit podívat i pozitivně.
2: A?
1: No a pak začal blábolit jako normálně, ale mně se už líbil to antré. Podívejte se, měli bychom se na to podívat i pozitivně.
2: No, tak prosím vás, ale to mi, díval jste se na tu ceremonii?
1: Díval, mně se ta ceremonie samotná líbila.
2: Na tu oraci?
1: Mně se to líbilo fakt. Ne, teď nemluvím, vlastně i projev, ale ta ceremonie jako taková se mi líbí. Že taková, není moc patetická, ale je vlastně taková hezká, dobře se na to koukalo.
2: A projev?
1: Je důstojná.
2: Projev všechny ty věci, co on tam řekl, Doník?
1: Projev se měl až na pár výjimek, jako asi si mohl odpustit Mexický záliv americký. A jinak se mi líbilo to, že to byl projev, který vlastně, i když to není můj prezident nebo prezident mojí země, tak vlastně jsem z toho fakt cítil jako takový nástup, že snaží o optimismus a to, aby se ty lidi, ta země, aby byla vlastně lepší.
2: Vy jste indoktrinovaný.
1: Totálně Xavere. No já jsem opilej úplně tam.
2: Tak já vám příště tady dám místo Ukrajiny, vám dám Doníka.
1: To by vás. Můžete?
2: No můžu, no.
1: Jo?
2: Já jsem ještě chtěl, na poprvní jsem si říkal, ještě tu Ukrajinu, tu bychom dali až pozdějc, ale chtěl jsem staré dobré heslo povaleči s kaváren do polí a továren. Ale tam mě chyběly některé písmenka.
1: Jo. Nevíte, proč se mi ten projev líbil? U nás máme takovej zvyk poslední dobou zvlášť s nástupem jistýho pána do strachovky, kde se mluví o signálech a hodnotách a nikdo vlastně neví, jaký to jsou. A pak přijde Trump a řekne tak a končí cenzura, končí gender, končí zelený šílenství. To jsou hodnoty opravdový, ne?
2: No ale já nevím, pane Holče. Co? On tam řekl v tom projevu, že jsou jenom dvě pohlaví.
1: Cítíte se tady diskriminovaný na vedlejší koleji někde? Nenašel jste se tam?
2: Nenašel.
1: No a tak máte štěstí, že žijete v Evropě, takže tady určitě se zatím najdete, ne?
2: No já myslím, že je důležitý, že ten Donald má protiváhu třeba v té paní, co kandidovala na prezidentku. Jak se jmenuje? Nerudová, víte? Která?
1: Jo.
2: Tak tady by, kdyby mohla, pane Holče, tak každý den vymyslí jedno pohlaví. Sadíte se.
1: A to vám vymýšlí už, ne?
2: Jo, ale...
1: Nebo zatím vymýšlí každý den jednu blbost, si myslím.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějak charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivej den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu přelistopadovou. Ne? Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: To, Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný.
2: Zde přítomný, těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tomu pánovi, chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč ho Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák, oni to nezmanežovali. Máš, je to správná otázka, člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane. A jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. A ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
2: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatý Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských, ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let a je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak i zavřeli.
2: Tento ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo, těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza, Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě Nejříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinů s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je

0: víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál. Tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
0: To se sušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediné, co mají.
1: To si pustím.
0: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
0: To jenom, promiň, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže...
0: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam...
1: No ale jedno euro tady chtějí.
0: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako,
0: tak.
1: No.
0: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
0: Nemáme to platit. Já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip. Já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, který se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům, jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
0: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
0: My na to za prvý nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čiže to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
0: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
0: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
0: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
0: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi. A samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce. A řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem si ji ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi, zavolal Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo, já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
0: Trumpovi, a, jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
0: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
0: No bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což je, jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí to je geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože by jsme byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
0: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
0: Bylo mi z toho smutno. A teď víš ještě, jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně, než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 000 vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 000. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
0: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
0: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým ano. Nevolený úředník, že on jimi tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
0: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
0: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Mm. Co potom?
0: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc, takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
0: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu. To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
0: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Jaroslav Ďuriš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy říkáte, že je něco, vy jste říkal, že to je prohnilé? Říkal, u Topra sobě máte k tomu nějaké vysvětlení, nějaký důkaz nebo něco?
1: Nemám důkazy, jenom mi to vychází z toho, co jsem říkal. Jestli prostě někdo navrhne člověka, který je krátce na to přistižen při trestné činnosti a obžalován, tak prostě zvlášť v politické rovině se nemůžeme tvářit, takže za to nemůže. Mm-hmm.
0: Ostatně ta kauza Dozimetr, máte teď v této fázi pocit, že ovlivní tu volbu v Praze?
1: Myslím si, že velmi.
0: Co to znamená?
1: Že... Já si myslím, že občané toto vnímají, respektive když to řeknu na vzorku zaměstnanců dopravního podniku. Ti jsou těžce zhrzeni tím, co současná politická reprezentace předvedla. Na jedné straně tím, že si tam dosadí tyto reprezentanty, kteří takto hospodaří v dopravním podniku, ale také na druhé straně tím, jak se naprosto bezskrupulně zbaví odpovědnosti. Protože jestliže Piráti i Praha sobě řeknou, že za to nemůžou, protože to všechno STAN a nebo pan Hlubuček jako jednotlivec, jako chyba jednotlivce, tak to mi přijde naprosto nepřijatelné a myslím si, že obyvatelé to takto cítí.
0: V principu ta situace v městských firmách bude vždycky složitá, když to budou rozhodovat politici. Mimo jiné, co, třeba Pražská plynárenská, vy jste uvedl, že je, dokud byl předsedou představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček, tak byla společnost zisku, protože on jako zkušený manažer vyvažoval tendence trhu a dobře vyhodnocoval například možnosti nákupu plynu do zásoby. A když byl pan Janeček odejít, říkáte vy, tak přišla pirátská klika, prosím, říkáte klika, a ta po roce fungování Pražskou plynárenskou dostala do minus 6 miliard korun. Nemohly za to také okolnosti?
1: Jistě za to mohly i okolnosti, ale to se děje neustále. V dopravním podniku taky byly situace, kdy se zdražily pohonné hmoty o desítky procent, nebo elektrická energie taky, a řešili jsme to tak, aby to ten klient, ten cestující nepoznal. A samozřejmě někdy lépe, někdy hůře, pohádali jsme se s radnicí, ale řešili jsme to. Ale já bych řekl, že Pražská plynárenská vůči svým klientům neudělala vůbec nic za toho půl roku. Jediné, co bych teď zmínil, ale v tom negativním slova smyslu, napsali jim všem klientům, to znamená obyvatelům města, dopis, kdy jim v podstatě vyhrožují. Že pokud nepřejdou z zajištěného tarifu na nové smlouvy, takže si můžou hledat plyn, kde je napadne. A to mi přijde od firmy, která je 100% vlastněná městem, prostě naprosto nehorázné.
0: Dobře, a když Praha bez chaosu uspěje, tak jak byste tu situaci v Pražské plynárenské vy, a třeba vy, pane Ďuriši, jako primátor řešil? Vrátili byste pana

0: Město poslalo několik miliard už.
1: No a máte pocit, že oni zlevnili klientům plyn? Já ten pocit nemám.
0: No tak o zlevňování plynu, myslím, že v této době...
1: Ale o tom já mluvím, protože jestli máte denní jízdenku, protože si koupíte roční jízdenku za 10 korun na den, tak je přeci jasné, že za to se nemohou pokrýt veškeré náklady. Tak toto udělejme v Pražské plynárenské. Zlevněme plyn na cenu, která je pro klienty Pražské plynárenské dostupná a ten zbytek aspoň po nějaký čas bude dorovnávat město. Když se mě zeptáte, kde na to vezmeme zdroje, tak jenom za první pololetí tohoto roku má Praha úsporu ve svém rozpočtu 12,5 miliard. Čili tam bych si dovedl představit poměrně výrazné přerozdělení. Nehledě na to, že i v daních vybrala Praha o 6 miliard více, než byl plán. A teď poslední zastupitelstvo rozhodlo o pomoci inflační velmi úzkému okruhu obyvatel v úrovni 300 milionů. To mi přijde jako výrazný nepoměr. Čili udělejme to stejně jako v dopravním podniku a bude to fungovat.
0: Vy jste vyzval pana primátora Hřiba k okamžitému odstoupení a k tomu, aby Prahu svěřil odborníkům. Paradoxně teda na konci srpna letošního roku, tak. Což už vyznělo, řekněme si úplně trošku úsměvně, vzhledem k termínu voleb. Dostal jste
1: to nějakou... To si
0: nemyslím. To si nemyslíte.
1: Takhle, omlouvám se, že jsem vám skočil do řeči.
0: Ne, ale reagoval nějak nebo?
1: Nereagoval vůbec, ani jsem to nečekal, ale je to jenom důkaz toho, že on si vůbec neuvědomuje, kam tu Prahu vede. Protože máte pravdu, my jsme to řekli měsíc před volbami, ale měsíc v této době je strašně moc času, to za prvé. Za druhé, i po volbách to bude trvat další měsíc, než se vůbec ustanoví nějaká nová rada, nový primátor a než budou schopni cokoliv konat. Čili bavíme se tady o dvou nebo možná o tří měsících, kdy ta Praha nebude schopná tyto věci řešit.
0: No a vy jste předpokládal, že by toho 31. srpna vyslyšel vaši prosbu a odešel by a bylo by ještě měsíc ten na to, abyste to vyřešili. Taková je teda, tak to mám rozumět.
1: Já jsem hlavně očekával, že to začnou řešit, že pochopí, že ta situace je opravdu vážná, že nám opravdu hrozí to, že budeme mít blackouty v panelácích, že protože každý si nakoupil přímotopy a ta síť to prostě nemůže vydržet. Že začne se zajímat o to, kde vůbec Praha vezme plyn. Když to neřeší vláda, proč to neřeší město? Že se začne zajímat o to, jak hospodaří Pražská plynárenská a jestli nelze nějakou cestou jednoduchou pomoc občanům. To se nestalo doteďka. My jsme to navrhovali nejenom toho 30. srpna, myslím, na naší tiskové konferenci. My jsme to navrhovali i teď na posledním jednání zastupitelstva.
0: Na tom 39. A vy jste tam položili základní čtyři otázky.
1: Ano, ano.
0: A například kolik plynu a dokdy je pro Prahu zajištěno a za jakou cenu, jak se bude vyvíjet cenová politika plynárenské a tak dále. A dostali jste na ně odpověď?
1: Nedostali jsme na ně odpověď, ale ten postup legislativní je takový, že protože já jsem tam byl jako občan, nejsem zastupitel, tak jsem to vznášel jako občan. A v takovém případě si musí tu vaši připomínku nebo námět někdo osvojit. Což se stalo, to byla první věc, která mě potěšila. A když se o tom hlasovalo, tak to podpořilo 24 zastupitelů. Což mi přijde docela dost na to, že to byla prostě jenom poznámka obyčejného občana.
0: No a dá se tedy říct, že to bylo spíš symbolické?
1: Ne, to bylo míněno naprosto vážně, protože ta situace je opravdu katastrofální. Ono si to pořád málo kdo uvědomuje a přijde mi, že nejméně si to uvědomuje tato vláda, když nás neustále krmí tím, jak je všechno zajištěno, jak máme plné zásobníky a všechno je zalito růžovými barvami. Já jednoznačně říkám, je to lež, protože naše zásobníky nejsou plné, A většina z toho, co v nich je, tak ještě nepatří České republice. Většina z toho patří Německu. Německo má mimochodem zákon, že pokud vyhlásí energetický stav nouze, tak si Německo musí tyto zásoby

zásoby z ciziny stáhnout k sobě domů, takže prostě v těch zásobnicích plyn nebude. Navíc nelze na to koukat jako na spíš, kam si budeme sahat pro daný plyn v tom daném roce. To jsou takzvané vyrovnávací zásobníky, hlavně kvůli tlaku v potrubí. Čili rozhodně to není řešení pro ani tuto první zimu. A možná tato první zima bude zdaleka nejhorší. To, že pan premiér slavnostně otevřel terminál v Holandsku, to je skvělá zpráva, ale na druhou stranu 100% kapacita tohoto terminálu potřebuje tak, nebo pokryje tak třetinu spotřeby plynu roční v České republice, což mimochodem je spotřeba domácností. A kde jsou ty firmy? Kde je ta zaměstnanost? Teď už dneska krachují firmy, které přenášejí výrobu do Polska. Dneska jsem si přečetl, že firma z Ostravy, která vyrábí horolezecká lana, tam přenáší výrobu. Ne, protože by měli málo zakázek, ale protože mají nejistotu v cenách energií, na rozdíl od Polska. A další věci. Řekl to pan Teplý v jižních Čechách jako největší výrobce mléčných výrobků, že při těchto cenách energií je dokáže pokrýt do konce roku, pak začne propouštět. Teď to jsou přeci zoufalé věci, které tato vláda neřeší. Tak. My jsme o tom jednali i s panem předsedou Středulou. Musím mu poděkovat, protože on na rozdíl od pana primátora Hřiba se o tyhle věci velmi zajímá. A řešili jsme možné dopady na zaměstnanost v Praze a na to, že prostě tu nebude z čeho upéct chleba.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrárním pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než v mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

V neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a tři krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Je třeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat.

u Pelesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranním pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu. Tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Waterloo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.

0: Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu.
1: Ha-ha! Radio Xaver.
2: A je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
3: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, ale na sluní, na vodu, na vodu. No, já když jste zařadil tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
2: tam se
3: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechno, všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
2: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, tak až jako tak daleko by to mohlo jít?
3: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
2: Je tam jiná válka, buď v klidu.
3: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
2: Bojovat musíme.
3: Ocelový hodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
2: To je děsivý, ale...
3: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
2: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
3: To
2: možná,
3: že to je
2: pojem
3: 19. století.
2: Zakázané slovo. I'd like to try one of the old tunes that I recorded a couple of years ago, one of Johnny Bond's called Your Old Love Letters.

0: Much obliged, everybody. Thank you very much.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
3: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
2: Ukáže něco ta skutečnost, z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
3: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
2: Je papež politik?
3: No, to je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušuju, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
2: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
3: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
2: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
3: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je, Ale opakuji, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě. Ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
2: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
3: Tak to bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo, že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla, a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
2: Řekněte
3: mi... Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
2: Tak Duka.
3: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
2: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
3: No,
2: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
3: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita. Podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete, a to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
2: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
3: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
2: Prosím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
3: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a
2: rozumím, podobně. Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
3: Aha, a o vás je stará ambasáda, velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
2: A co je potom?
3: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
2: dojem... Potom nějaké setkání třeba? Nebo...
3: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
2: No tak jdeme k tomu,
3: můžeme.
2: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
3: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
2: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
3: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
2: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
3: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštit, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
2: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
3: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
2: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
3: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šancí to někam dotáhnout.
2: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
3: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
2: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
3: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl. Ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
2: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
3: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažena obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
2: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
3: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je to, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
2: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
3: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Že nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
2: A mělo by se jednat i z Ruska?
3: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To byla něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jedna, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany. My vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
2: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
3: Tak příště.
2: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
3: Můžeme to zkusit.
2: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
3: Děkuji za pozvání.
2: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
0: Radio Xaver.

když ho k autu vlekli, ruce měl za záda. Je to dávno, jak ten život utíká, jeho dcera měla odznak fučíka a s ní socialistický práce, celá brigáda. Tenkrát v srpnu byla ještě hrozně malá, jak to kotě průvodce potřebovala, průvodce, co by jí vedl po jejím vlastním osudu. Tak jí marně lákali na disko.

0: Pane prezidente, díl čtvrtý. Dobrý den,
1: dobrý
0: pane
1: den.
0: Prezidente. Václav Klaus je naším pravidelným hostem. Daniel Herman převzal cenu od pana Posselta, šéfa sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Stalo se tak v sobotu 17. července. Nechává vás to v klidu?
1: Tak mě pan Herman nenechává klidu od prvního okamžiku, když jsem ho viděl. A on v tomhle ohledu už je známý, prostě on přeci proslul výrokem, kdy se zúčastnil prvně tohoto sjezdu před několika lety, kam my jsme všichni

0: pana kardinála Vlka, kterého jsme prožívali už před dvěma nebo kolika desetiletími. Já myslím, že on tím proslul. A já vám řeknu jeden vtípek, za který dostanu vynadáno určitě, ale já jsem před několika lety byl na Karlovarském festivalu a ne vždycky dlouho, přijedu tam tak na pár hodin. A vybral jsem si jeden film a oni mě, protože tam přijel fakt na pár hodin, tak mě Jirka Vetoška dal jeden lístek takový nějaký pro VIP. A jak jsem přišel do toho sálu, sedl jsem si a vedle mě bylo jedno volné místo. A teď se sešeřilo v tom sále a najednou vedle mě si přišel sednout tehdejší ministr kultury, krátkou dobu, pan Herman. A já jsem řekl větu, ze kterou se vyhrkla ze mě věta, kterou jsem nemohl mít nějak připravené panu ministrovi kultury. A já, když jsem ho uviděl, a fakt já jsem se zděsil, já teď, že vedle něj musím sedět, já jsem řekl, pane ministře, vy taky na kultuře? No a on se neurazil, sednul si a nic dalšího se nedělo mezi námi, ale můj názor na něj je takový, jaký je.
1: No je to ještě, je tady potřeba připomenout, že to je týž Daniel Herman, který na sociálních sítích v uvozovkách pohřbil bývalého hradního protokolistu pana Forejta. On se za to nepochybně omluvil posléze, ale ten samotný...
0: Pokud víme, neomluvil se za to. Mm-hmm.
1: Tak to je mrzuté.
0: No nevím, ale to je prostě zase pokus těch lidí okamžitě se dostat na čelo nějakého mediálního zpravodajství. Prostě jestli my už jsme všichni o tom přeci věděli, o jeho špatném stavu. My jsme odpoledne dostali zprávu od ředitele Motolské nemocnice, že to vypadá velmi špatně a tak dále. Nikdo z nás by si přeci neodvážil ukrást, protože to je podlost absolutního typu, ukrást tuhletu zprávu a svým jménem jako ji pustit do oběhu. On přeci neměl žádný mandát, aby on není ani člen rodiny pana Forejta, ani s ním Jindry Forejta, ani s ním nikdy nespolupracoval bezprostředně, ani není jeho kamarád a tak dále. Jakým právem vůbec on se jal světu sdělovat tuhletu zprávu? Jo. Já jsem vždycky se snažil neprozrazovat takové nějaké ty věci, které média by chtěli slyšet. A já jsem vždycky říkal, že to má zůstat. A když už je to asi 10 let, tak já třeba to řeknu. Já jsem měl jako prezident republiky, jsem měl primě, tehdy to měla od 11 hodin do 11.50 nedělní
1: party, myslím.
0: Nedělní party primy na Hradě. A napřijel a nehoni za mnou tenkrát jako za prezidentem. A jste mě dali ten mikrofonek. V momentu, když mě dávají mikrofon, tak mě špitne ochranka, že po své linii dostali zprávu, že prezident Havel zemřel. A teď vy stojíte a sedáte si na tu židli a pouští se ta kamera a ten pořad začíná. Tak bych byl Hermanem. Tak přeci okamžitě vlítnu s touhle zprávou. A já jsem tu dostal takhle jenom jako boční zprávu, nikým nepotvrzenou. Neodvážil bych si ji přeci říct. Můj výkon v partii 50 minut byl tím nepochybně ovlivněný, že jsem 50 minut myslel na tohleto a dobře jsem věděl, že nemám nárok tuhletu věc říct si nahlas, než si to ověřím, než dostanu nějaké další potvrzení toho. A to jsem byl prezident republiky, který teda by mohl říct si, že jeho předchůdce, týkalo se to jeho předchůdce. Skončila partie, že jsem si

0: Dali se všechny ty věci. Běžím rychle do své kanceláře, abych telefonoval, nakolik je to pravda. Začíná nedělní ne partie, ale pan další Daniel Herman, pan Václav Moravec, prostě zahajuje. Zprávě jsem dostal zprávu, že zemřel Václav Havel. To je druhý Herman, prostě ten Moravec. Takže já říkám, já jsem to neudělal, takže proto tuhle tu otázku považuji za docela citlivou.
1: Když jsme u toho a říkáte, že některé věci, které už v uvozovkách vzal čas, tak lze o nich hovořit. Já si pamatuju
0: vás. Je to špatně nebo dobře?
1: Je to dobře. Je to dobře a já k tomu mám tento dotaz. Na pohřbu Václava Havla jsem velmi bedlivě poslouchal, co jste tam říkal. Ten projev váš byl až neuvěřitelně, řekněme, smířlivý směrem k Václavu Havlovi. Jak ten projev tenkrát vznikal, pane prezidente?
0: Dobře, já jsem pronesl asi tři projevy za tuhletu dobu.
1: Já myslím, ten na tom pohřbu.
0: Já vím, aby byly tři takový stejně závažný.
1: A s ním odchází a tak dále.
0: No ne, tak podívejte, já zaprvé nemyslím, že pohřeb je událost, kde si má člověk vyboužit svou návist nebo nenávist k tomu zemřelému. To snad jako takhle se chovají všichni normální a rozumní lidé.
1: To ne, ale může to být do jisté míry chladné.
0: Já myslím, že já jsem Václava Havla znal, já jsem s ním nečíslně několikrát mluvil, pro mě to nebyla cizí osoba, my jsme se v jisté podobě znali někdy od konce 60. let v redakční radě časopisu Tvář, čili já jsem měl pocit, že v těch projevech, který jsem tehdy pronášel, o vážné, seriózní, analytické z mého pohledu vystižení Václava Havla, že při pohřbu více zdůrazníte věci s plusovým znaménkem, než se znaménkem minusovým, je snad docela logické. A já bych za každým tím slovem, které jsem tam řekl, bych skutečně si stál i dneska.
1: Tak konec historického okénka. Dnes jsem zahlédnul na internetu, prosím, článek od vašeho blízkého kolegy, spolupracovníka pana Weigla, Rozdělme Evropskou unii. Všechno, co opouští v uvozovkách vaši kancelář nebo institut, tak čtete?
0: Samozřejmě.
1: A kolik v tomto článku má pan Weigl volnosti, nebo jak moc s tím souhlasíte? Protože, promiňte, ještě krátce, jo. Například nerealistický scénář, protože přesvědčit Brusel a Západ o nutnosti změny současné politiky nemá šanci, například.
0: Tak já samozřejmě, že jsem od Jirky Weigla tento článek před týdnem zhruba dostal a potrhával jsem si v něm a přiběhl jsem za něm, to je geniální text, to si zaslouží být někde publikováno. Větu, kterou vy jste, tam je prostě spousta vět, které bych napsal, podepsal, potrhnul si a tak dále, používám je podobně, že s Weiglem mluvíme dnes a denně. A myslím, že ten článek je naprosto geniální a kéž by si ho co nejvíc lidí přečetlo.
1: Další, já to říkám proto, aby si třeba naši diváci našli ten text, protože je určitě zajímavý.
0: Ten text je mimořádně kvalitní.
1: Tak, Jana Maláčová a pan Matěj Stropnický se vydali kontrolovat jednu velkou firmu. Nevím, jestli to víte.
0: Headline jsem si přečet. Myslíte, že by člověk mého typu mohl obětovat své stařecké oči nebo poslední zbytky mých očí k tomu, aby čet takový článek u paní Maláčové? Ne, to bych
1: vás to nezajímá, mě to teda zaujalo.
0: Zaujalo vás to, a co tam bylo?
1: No, zaprvé, proč tam šla s Matějem Stropnickým, protože to začíná zavánět kampaní.
0: No tak to je kampaň, určitě ne.
1: Jo, je to kampaň, já jsem si to říkal.
0: No, proč by to nebylo?
1: No, aby šli zkontrolovat, jestli se tam korektně pracuje.
0: No, to je naprosto logické. Takovýhle kampaní se provádí přeci dnes a denně, jenomže to, že
1: je
0: to
1: lepší
0: paní
1: než
0: Maláč...
1: pekáčky, tohleto?
0: Je to bledě modré, něco podobného, ale ne, že Maláčová jde do podniku, to já myslím, že minister jako ve většině případů má nárok si napsat tomu řediteli, že by tam chtěl do toho podniku jít. No, nevím, já jsem si všiml jiného takového případu před asi 2 týdny, kdy něco takhle se provalilo na ministryně za ANO.
1: Dostálová, myslíte?
0: Schillerová, Dostálová, si někam do Mladých Buků tamhle. A tam je ředitel nebo starostka, nebo já starostka, odmítla jako přijmout, nebo co. A já myslím, že dobrý, no tak to se mně stalo 1000krát přeci. V mé politické kariéře se stalo 1000krát, že někdo řekne, teď tady už je 4 měsíce před volbama a to není možný a já si nepřeju, abyste sem šel.
1: Tak vy jste tam nešel jako kontrolor.
0: Tak jsem, no, jako cokoliv, jako jo. Ale pointa je, že já myslím, že tam ty obě ministryně, ano, tehdy nevím, jakou měla na to repliku paní Maláčová, teď, že jsem ten článek nestudoval, opravdu, ještě to tak. Ale já myslím, že paní Dostálová, jestli se nemýlím, tak řekla, to je strašně zajímavé. Když vydindala na nás, vydindala na nás nějakou dotaci pro svou vesnici tolik a tolik, teď nevím, jestli 10 nebo 100 milionů, tak to jsme tady byli vítanými hosty a dneska najednou změnila názor. Toho jsem si náhodou všimnul, nevím, jestli jak to bylo s paní Maláčovou.
1: Pane prezidente, tak já se na příště těším.
0: Děkuji pěkně.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Pane prezidente, a naším hostem byl jako vždycky Václav Klaus.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo. Otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás teď nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly, tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se inspirovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme čtyři úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli čtyři identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Kdyby se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skončí, to je... skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede, jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dana nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
2: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
2: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
2: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud je o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud je o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků, teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
2: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
2: Možná období covidu, dejme tomu. ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
2: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu někdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje. Ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
2: Tak za prvé.
1: Zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
2: ano,
1: že by.
2: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě je ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už odrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
2: u sebe
1: jaké
2: doma.
1: Sliby?
2: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhle tom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
2: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, a když jsme u Německa, třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
2: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Totiž ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za tomu, že Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
2: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
2: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. I já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
2: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová. Posloucháte Radio Xaver.

0: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
1: Už jsme tu zas, Ksavre.
0: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
1: Jo? Čím?
0: Pak venku, sluníčko.
1: Jo?
0: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
1: Jo, a vidím, vy záříte.
0: Já zářím nad agendou.
1: Nad agendou, jo?
0: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
1: Ksavre, já to nebyl.
0: A kdo to byl?
1: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
0: A co to?
1: Já se beru, co můžu lít, to mě víte.
0: A kdo řekl něco tak chytrý?
1: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
0: Hodnotář?
1: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
0: A nechybí tam nějaký dodatek?
1: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
0: Dneska jo.
1: Krédo vznešený?
0: Dneska jo.
1: Jste si jistý?
0: No tak mám to takhle v zádech.
1: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
0: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
1: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
0: No tak tam to je jasný.
1: Po té čtyřletce ničivý Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
0: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
1: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
0: I Bolek byl.
1: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
0: Bylo na Masaryčce to bylo, jo?
1: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
0: No, vy jste tam byl?
1: Nebyl. Já musím pracovat.
0: Ale jste to za reportéra?
1: Já nejsem reportér už dávno.
0: Takže ne?
1: Ne. Já musím se živit, Ksavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
0: Na Ukrajinu?
1: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
0: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
1: No. Víc než jsem.
0: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
1: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
0: To
1: tak
0: říká.
1: Na mě, jo. Mezi elitou, mezi elitou.
0: No tak mezi, no.
1: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
0: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
1: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
0: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
1: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
0: Problém každé kampaně.
1: No jo, ale takovýhle ještě, ne?
0: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
1: Chytlý už chcete říct?
0: Cože?
1: Chytlý?
0: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
1: Jo?
0: No a já jsem se snažil navázat kontakt.

0: A ona se dívala nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
1: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno
0: No,
1: ještě?
0: tak tam nevím, určitě, a myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala, a
1: To je ale lepší zase.
0: znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
1: To určitě, ak
0: Těm je
1: se
0: jedno, nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
1: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
0: Ale vy jste posedlej jim, úplně.
1: Já vidím, co páchá.
0: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my,
1: Voliči?
0: občané, to
1: Plebs?
0: mluvím za náš obvod, to je
1: Jo.
0: Praha 5, jako
1: Já se za váš dům, za váš výtah.
0: jo, tak klidně za náš
1: Jo.
0: dům a nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, anebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
1: No já taky. A vy agitujete v domě?
0: Já agituju hodně.
1: A děláte výlet poctivě?
0: No tak u nás je to teď složitý, nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje
1: A.
0: část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci
1: Pojď.
0: tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho
1: My to,
0: agitovat, oni tady nebudou
1: já
0: volit.
1: tam cítím trošku ironii, Xavr.
0: Jak
1: Vy
0: to?
1: nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás,
0: Ale já jsem řekl, že
1: hodnotově a
0: jsou
1: úctivě.
0: poctiví.
1: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
0: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
1: Ksaver, není vám, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
0: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
1: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
0: Bojíte se?
1: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
0: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
1: Roste?
0: Nebo co jsme to sázeli, ne
1: No určitě
0: nenávist.
1: nenávist taky,
0: Strach.
1: ale strach a nenávist je
0: Strach, když
1: rostou
0: je takhle
1: psaně.
0: vysoký,
1: No?
0: ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
1: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
0: To nevím.
1: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu a teď si představte, víte, kdo si to
0: To
1: zadal?
0: není
1: Tak počkejte,
0: možný.
1: víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
0: No, tak to já jsem viděl průzkum teď Sanepu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
1: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
0: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
1: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
0: No
1: Aby jsme
0: jasně.
1: se mohli, jak říkáte, aby jsme
0: No
1: měli tu
0: jasně.
1: možnost se dívat ještě víc.
0: Ale ta ostuda.
1: Sever, je to příšerný, ale já to tomu, to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy.
0: No
1: Protože
0: ale to
1: tohle
0: udělal schválně
1: dokázat,
0: někdo, ne?
1: co?
0: To udělal schválně někdo, ne?
1: No, Rakušan.
0: Rakuš.
1: Jenomže počkejte, to se týká celé vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
0: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopil?
1: Jasně, že jo, ale ona je tam změná celá vláda, jako.
0: Jo. No a to je hrůzný výsledek.
1: To je
0: Mimochodem,
1: strašný.
0: když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
1: Slovenský premiér? Ani
0: Premiér.
1: nevíte, jak se jmenuje.
0: On, no tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu,
1: Jo?
0: nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, ne?
1: Pojďte, mě by...
0: Já bych
1: Tam jde
0: tam
1: o
0: nejel,
1: to,
0: pane Holče.
1: jak, když tam pojedete vlastně uctít jenom památku padlých sovětských vojáků, nebo
0: Těžko vysvětluje, co říkám.
1: jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k této i době, kdy se tady přepisují dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém,

0: jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
1: Jo, něco jako paní Nerudová?
0: No to ne, tak to je blbuše, ne.
1: Já nevím, ona je
0: No.
1: taky manipulátorka trošku.
0: Ale hloupá.
1: To nevím,
0: Hloupá.
1: ale taky vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
0: No, jestli,
1: No,
0: ale tak
1: že Lišák tam nejel.
0: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
0: No tak on
1: čekal.
0: tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy,
1: No
0: no.
1: ne, ale teď se snaží.
0: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat, no.
1: Nemohl, jo.
0: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec, jsem
0: To byl,
1: zmínil.
0: no jasně,
1: Byl,
0: no
1: jo.
0: jasně.
1: Dostal vízum,
0: Dostal vízum, jo.
1: no jo. A vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
0: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá.
1: Nedá.
0: Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan
0: To
1: Foltín.
0: je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No,
0: To je plán, co? Ten,
1: já jsem
0: vidíte to?
1: nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho náhodou.
0: Já myslel tady s panem
1: Ne,
0: Foltinem.
1: ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že
0: No, Sever, jasně.
1: to tam je, jakože ta podoba i na
0: Člověka napadne,
1: neštěstí.
0: jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se říká, systém ochrany svědků?
1: No tak
0: Neposlali ho sem?
1: na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do
0: Ale to se
1: vrtulníku.
0: může, Sever, ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já
0: Víte, co jsem se...
1: nevím, to je takový
0: Ale
1: nejhledanější terorista, to má k němu daleko
0: hele,
1: tady náš,
0: víte, co
1: ale
0: jsem
1: je to
0: se
1: humorný tady, ne? Tak to můžeme říct.
0: dočet, že normálně do takového programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno. To jste
0: Tak to jsem
1: ještě
0: nevěděl.
1: nevěděl, to se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
0: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Severe.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlomíní, nebo jak se jmenuje.
0: Počkejte, no jo, dobře, tak ty
1: A
0: se...
1: ten zvoní prej.
0: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
0: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, že to bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
1: No jo,
0: To
1: tak
0: je.
1: je to těžký, jako
0: Jo, je
1: musíte.
0: to je. Ale
1: Chtějí spravedlnost, pane
0: ten
1: Holče.
0: Vítek je borec. Ten Vítek je borec.
1: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
0: No to já se
1: I
0: divit
1: když oni,
0: nechci.
1: i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
0: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec stan je předběhne.
0: Spolu.
1: To jsou takové moje teorie.
0: Já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všimli jste si té drobné jazykové říčky?
0: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
0: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
1: No ne, tak jste... to je fóry pro fanšmekry.
0: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mě mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
0: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No.
0: Tím bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
0: Já se na ně musím dívat.
1: Na koho?
0: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
0: Je skvělý. Víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: A jak moje to?
0: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
0: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
0: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
0: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
0: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
0: Komunikační karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
0: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je
0: třeba... Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltin, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
0: takže
1: ještě...
0: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
0: Jo.
1: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
0: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
0: Já si myslím, že by to mohl být on. Já... No asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
0: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
0: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
0: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
0: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
0: Jo?
1: Jo? Hmm. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
0: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
0: Jako zvonit, zvonek. Jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
0: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
0: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
0: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
0: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
0: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
1: Pan Klíma.
0: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
0: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
0: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
0: Knedlík.
1: se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje jinak.
0: Knedlík! To je Knedlík, se jmenuje.
1: On se jmenuje Lipavský.
0: Jo, mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
0: on celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
0: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře, a jak...
0: Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
0: Ne, vy jste vážená, vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
0: Tak.
1: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
0: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
0: No nebuďte slušnej.
1: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
0: Myslíte, když dostal na ložino od Filipa Turka?
1: No na ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
0: ono přejel normálně tím Turek Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
0: No.
1: Nebo to pan
0: Knedlík,
1: minister. Knedlík je hrozně ponižující.
0: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
0: No. A já to říkám.
1: Prostě...
0: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No
0: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
0: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
1: No tak, jasně, pane Bolče.
0: Sávere, on už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
0: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec.
1: Mm-hmm.
0: A on se chová jako kdyby...
1: A je, no, tak není, on je spíš ranař, ne?
0: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl, to...
0: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční a chovají.
1: No formální.
0: No, diplomacie není úplně neformální. Jako, že jo?
1: No, ne, tak
0: že si potrpí na formálnosti. Ano. A on se chová takhle prostě jak pubertální Knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Nějakou. No neříkej tomu Knedlík.
0: Vždyť je to Knedlík.
1: Ale je to tak zlý, pane holče. Já na
0: tak je to takový
1: jsem...
0: věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
0: Já vím, tak jste...
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě a Knedlík je hrozný.
0: Knedlík, tady jsme národ Knedlíků, tak on je Knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky Knedlík. Ne?
0: Hm?
1: Já jsem Knedlíček.
0: Vidíte.
1: Ale játrové jasný.
0: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský chvilkama, když ho ten Turek...
0: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
0: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
0: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi si ho zvolili, tak fajn.
1: Za Lipavského se trošku stydím.
0: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že Knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
0: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám tak rád. Dneska je 15. května.
0: Mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to vy
0: nálepkujete. Knedlík, blbuše.
1: Tak...
0: Já to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan... Lipavský?
0: Mastíku.
1: Vlastík?
0: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše. Tady se musí psat
0: jinak. Jasně, Jan Lipavský.
1: Jan, Honza.
0: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
0: Já nevím. Nebo tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
0: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc ještě o těch takový bazilišek, víte, jak podrazil ty piráty.
0: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho
0: tak
1: dáváme
0: je
1: do knihy
0: takový šisařík, co?
1: Za všechno, co říká.
0: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
0: no,
1: my jsme minule nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
0: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
0: No tak víte, víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
0: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
0: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, jak se vede?
1: Ukaž to tady možný.
0: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
0: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
0: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co se
0: ptáte. Ředitel.
1: Železný...
0: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
0: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že chce zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
0: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
0: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
0: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku.
0: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
1: Jako nešifrovaný sledovat? Je fakt, ano, dobrý.
0: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
0: A pan Xaver má
1: super účest.
0: Kostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoupky.
0: Stejničky, to vám, jo, nosí Marcela, ne?
1: Co?
0: Jednoupky.
1: Marcela mi nosí, tak, no, ano, nosí, dá se tak říct,
0: se máte, několikrát,
1: takzvané utopence.
0: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
0: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
0: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
0: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane holč.
0: Tak se vede, tak už se zradikalizujete taky a vypněte
1: já,
0: to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
0: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
0: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
0: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane holče. Vy to ještě nevíte?
0: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
1: to...
0: a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my?
0: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
0: Volební kampaň?
1: Protože teď.
0: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
0: Jo. Teď, Celé týden o všechno, teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
0: Fiala? Podle mě tím vůbec netrpí.
1: Ne.
0: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
0: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
0: No ale Petřík, premiér, ten je, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
0: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
1: není musí, vůbec.
0: Je, že je? Musí pokračovat dál v tom boji za
1: pravdu.
0: Demokracii za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
0: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
0: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
0: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Teď, tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
0: Jo.
1: Ok. Tak si, a máte karty?
0: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
0: Jo.
1: Tak se těším na příště.
0: Já
1: shledanou.
0: Na shledanou.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně praští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformujou tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krás. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo. A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo, protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastní zkušenost, já jsem stroje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: a vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi. No, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil na nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávali letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle sportovně. Dobře, ale tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 23 tisíc. Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 tisíce korun. Mm-hmm. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je ty, nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále,
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo? Jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení a na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkal před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře,
2: dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
2: Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku. paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou.
1: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
2: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete
2: Chcete. Nechceme, my chceme.
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
2: ano,
1: věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
2: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
2: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
2: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
2: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
2: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
2: v Istanbulu, nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
2: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
2: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
2: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička.
2: To je majitel radiotaxi AAA. Mhm. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
2: jiném to
1: není. Jako úplatek za...
2: No to není úplatek, to je platba.
1: No začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
2: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím jet po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta a říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
2: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
2: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce. Jo? Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
2: Jasně, to chápu. Jako... To chápu. Jo? Ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo? Když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 krát 720 korun, což je 5 720 korun. Jo? A platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
2: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
2: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těch lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak ministerstvo dopravy na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
2: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte.
2: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu, že jo. Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
2: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd. Radio Xaver.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause, a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takový sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: Ne, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně.
2: No.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešený.
1: Tak ještě nějaký tam
2: jo,
1: pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, jo, jo.
1: Pan Laci.
2: Jo, jo, jo, jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, nemá krk.
1: Jak může nemít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Jako postižený nebo
2: no, já? No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale já pak se teda... No...
1: Vy mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
1: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak vy to z Brna tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem. Mm-hmm. Ale teď po tom Součkovi,
2: no,
1: generálním řediteli České, no, televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek,
2: no,
1: a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně, když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku,
2: no,
1: ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo, darovanému koněmu na zuby nehleď.
1: Ne, to je, no, na, tak on nehleď, to je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samý.
2: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli si to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No.
1: To nebyl jeden bitcoin, nebo několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: Než Blažek, to není tak těžký. Pozor.
2: A mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No, ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale
1: se za to stydím,
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006.
2: Jo.
1: Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z Fotobanky.
1: No.
2: Tak, no. Hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, bo nás zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václava P.
2: Václav P. to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na Vysočině.
2: No, já nevím, hele, tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: A jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Jo, byl to modrovoký blondiák. No.
2: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
2: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, který mu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: No. A zejména ta paní de Croix. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 miliardu korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat.
1: Měl ty bitcoiny v krabicích?
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 miliardu, tak vezmete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 miliardu a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 miliardu, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel nebo poslanec nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, já jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No, je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
1: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybilo srdíčko. To byla taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš. Tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já, tak to rádi přepošlou.
2: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stonekové.
2: No.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje.
2: No tak to víte, no, když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když se mnou někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte, paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo? Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti?
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně a řekne, to je čo?
2: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam na tácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
2: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, no tak, takže to, co se hodí na sestru, se hodí na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projeďte
1: si. Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
2: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě?
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby, tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
2: Já se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunů a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale...
1: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: No tak... Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
2: No.
1: To mě baví.
2: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Pan Zdeněk Šarapatka, doktor.
2: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten.
2: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
2: Psal to na sítích sociálních.
1: No jo, tak na sítích píše kde
2: no
1: co.
2: To sice píše, má ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodný kluk.
2: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
2: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
2: No, a oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
2: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
1: To je dobrý jako na tu stranu.
2: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
2: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: To ne, jestli máte recept.
2: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
2: Ne.
1: To nevíte?
2: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje?
2: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
2: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
2: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na kukido jsou recepty. A to tam občané dávají. A pozor na kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok. Jo.
2: Tyjo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
2: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
2: Je to velká móda.
1: Pořád vymezovat vůči něčemu.
2: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
2: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
2: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
2: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá, na něj tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jako kukido.
1: Do, no, ale já nevím, kukido. Já se nedívám, jste nám náhodou v telefonu.
2: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
1: Já se sedívám na iPadu.
2: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
2: No tak, teď jsem napnutá.
1: Kukido.
2: Je to kukido, no.
1: Co-o-ki-do-o.
2: Kokido.
1: Kokido.
2: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
1: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
2: Já budu uklízet.
1: Jo?
2: Já budu uklízet,
1: a víte,
2: protože...
1: A já taky?
2: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
2: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
2: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
2: A co to bude, tak na pověst?
1: Ne,
2: no musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
2: Ještě.
1: Ještě čas.
2: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
2: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
2: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
2: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no
2: dokud
1: ne,
2: to
1: budu
2: jde.
1: Říkat stará Stoniková, má zlomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
2: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
2: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
2: už,
1: jo.
2: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
2: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou. Radio Xaver.

oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky. Ach, jak je milé, hebké a hladké, má dlouhé nohy a uši krátké, jak na mě hledí vřele a sladko, telátko moje, moje telátko. Telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky. Kdybych ho neměl, žalem bych skonal, nic kloudného bych v žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko. Telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky.

0: Bam, ba, ba, ba, bam. Kdybych ho neměl, žálem bych skonal, nic kloubého bych žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko. Telátko PC, telátko DC, telátko AT3, telátko na B3, telátko milostné, telátko radostné, telátko dajné a nepoddajné. Sud kulatý, Ristu pije, tu je kára, tento rije. Sud kulatý, Ristu pije, tu je kára, tento rije.
1: Radio Xaver, bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Xaver najdete na play.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
2: No, slyšela jsem o tom. Teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
1: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí. Vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. Ona to samozřejmě není

0: pravda, ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než $500 bilionů. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je 3x vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci. Ne?
1: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
0: Pořád, kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz. There's just a hint

0: I don't think she likes me anymore.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
3: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mě to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
2: Jak to?
3: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
2: To vím.
3: A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal, čtvrtek?
2: Dneska je čtvrtek.
3: A zpráva bude nebo nebude?
2: Dneska se ještě neví.
3: A
2: to až tak kolem čtvrté hodiny.
3: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatený.
2: A pane holče, vy jste takový vzdělaný člověk. Řekněte mě, já mám pocit, že oni se tak nějak vysmívají lidem.
3: No smějou se národu, ne? Ale zarážející je jedna věc. Tohleto si většinou vlády dovolovaly třeba po volbách, ne? Když nastoupili. A voliče nepotřebovali najednou. Ale tyhle jsou tak drzí, tenhle režim, že my máme 2 měsíce do voleb a oni se nám denně smějou přímo do ksichtu.
2: Krom toho, mě vám na té bitcoinové kauze, mě to až teď začalo pořádně zajímat.
3: Jo?
2: Zaprvé si říkám, kde je Don Pablo? Protože se slehla zem. To je otázka číslo 1. A otázka číslo 2. On vám prý skončil nějaký ten koordinátor.
3: Myslíte pana doktora Uhlíře?
2: Pan doktor Uhlíř.
3: No mimochodem, Xavere, jsou 2 nejhledanější lidi teď na světě.
2: No.
3: Plukovník Foltín. Nikdo neví, kde je plukovník Foltín.
2: No, ano.
3: A Don Pablo.
2: Don Pablo.
3: Protože jejich odkaz teda žije čím dál tím víc, ale kde jsou tyhle 2?
2: No, já u Dona Pablo bych si tipnul, jo? U Foltína vůbec nevím. Tak já nevím, kolik stojí takový menší ostrov v Karibiku? Kolik to může
3: stát? To nevím, ale já jsem slyšel, že si...
2: Kolik na to potřeba bitcoinu?
3: Já si myslím, že on, nebo nevím, asi má taky třeba nakoupený ostrovy, ostrůvky nějaký, ale co se ví, že má nakoupený, Don Pablo je takový velký rentiér přes nemovitosti. Má je rozesetý po celém Česku.
2: To jo, ale
3: jo,
2: to
3: pár bytečků třeba v Mariánkách. A já jsem slyšel z kuloárů, někteří lidé to říkali, a já jsem šel kolem a slyšel jsem to, že si teď užívá čistý lázeňský vzduch ve svým bytečku v Mariánkách.
2: Je to možné, já jsem viděl nějaký video někde, buď to na Facebooku nebo na YouTube, kde to řešili nějací 2 Brňáci, krajani.
3: Jo.
2: Kde je ten Blažek?
3: A našli ho?
2: No a tam je právě ta moje inspirace tím ostrovem v Karibiku, protože jako jeden říkal, ten už má nějaký ostrov v Karibiku, a ten jeden říkal, ten druhý, to byl jaký echt plotňák, jo. Říkal, já myslím, že si koupil Brněnskou přehradu.
3: Já jsem to chtěl říct, na co potřebuje Don Pablo nějaký Karibik, když má Brněnskou přehradu, ne?
2: No je to pravda, je to tak.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Když jsem ráno vařila, poprosila jsem Jirku, aby mi podal košíček s cibulí a česnekem. Jirka prošel byt a nemohl ho najít. Tak jsem se sebrala a šla ho hledat taky. Šourala jsem se bytem, všude jsem se dívala, nikde nebyl. Tak jsem vyšla na terasu a tam jsem ho našla. Můj milovaný, roztržitý manžel na tu cibuli s česnekem naskládal umyté nádobí. Ale na to, na to už jsem si zvykla. Dokonce chvílemi svého Jirku podezřívám, že ani tak roztržitý není, že to dělá kvůli tomu, abych se trochu rozchodila. Když něco potřebuji a on to nemůže najít, tak se pokaždé zvednu a jdu. Trénink potřebuji. A můj pan doktor by měl určitě radost, že se tak snažím. Cítila jsem se zdravotně dobře, takže jsem vaření zvládla docela v pohodě. Natolik mi bylo fajn, že jsem připravila i štrůdl, ale neobyčejný, přímo pravý, vídeňský. Rozválela jsem lístkové těsto, na něj dala vrstvu mletých ořechů, pak vrstvu jablek. Rozkrájela jsem je celá, i se slupkou. Pak jsem všechno posypala s kořicí, s mletými rozinkami, tím pádem jsem nepoužila cukr. A důležité je pečení. Zavinutý štrůdl se potře rošlehaným vejcem a peče se na směsi oleje a másla. A touto směsí se během pečení potírá. Máslo s olejem udělá báječnou kurčičku. Pátek 16. května 2003.
2: Jo, tak jsem to včera přehnala a je mi zlé. Mám šílený průjem. Odvolala jsem všechny návštěvy, ležím v posteli, občas kouknu na televizi a čtu dopisy. Jsem obyčejná vesnická ženská. Pracuji v zemědělském družstvu jako účetní, kromě toho už 25 let píšu kroniku naší obce. Dcerka skončila zdravotní školu a pokračovala ve studiu na vyšší zdravotní škole. Měla psát diplomovou práci na téma Pravda na nemocničním lůžku. Poradila jsem jí, aby napsala o vás. Tak to udělala. Jako základ si vzala dva díly vašeho deníku. Práce se moc povedla a já vám za to děkuji. Jsem ráda, že existujete a pomáháte i těm lidem, které ani neznáte. Paní Jarka z Putimova u Pelhřimova musí být senzační ženská. Moc mě potěšila. Tohle je překrásný dopis. Jsem matka tří dětí a nikdy jsem to neměla snadné. Už jako dítě jsem se musela starat o své dva sourozence, protože maminka byla skoro pořád v práci a tatínka jsme neměli. Čas na učení jsem skoro žádný neměla a podle toho vypadaly moje školní výsledky. Vdala jsem se a ve 20 se mi narodila první dcera. Těšila jsem se na rodinný život, vzala jsem si chlapce, který vyrůstal v úplné rodině a doufala jsem, že konečně poznám, co je to harmonický domov. Jenomže z mého manžela se vyklubal surovec, který neváhal vstáhnout na mě ruku i v době těhotenství a po porodu. Po narození druhé dcery jsem to vzdala a rozvedli jsme se. Vrátila jsem se domů k mamince a žila jsem jenom pro své děti. Jedna z mých dcerek byla vážně nemocná, dělala jsem všechno proto, aby se její stav zlepšil. A opravdu problémy začaly ustupovat. Měla jsem pocit, že mi zase vychází slunce, dostala jsem nový byt a opět jsem se zamilovala. Byla jsem přesvědčená, že tentokrát jsem měla ruku šťastnější, že jsem si vybrala spolehlivého muže pro sebe a starostlivého tátu pro své děti. Ale byla jsem opatrná, vdávat jsem se zatím nechtěla. Tak jsme spolu žili. A když jsem byla přesvědčená, že jsem se opravdu nemýlila, počali jsme spolu dítě. Byla jsem šťastná. Jenomže můj partner asi ne, i když najevo mi to nedal. Když jsem však jednoho dne přišla domů, byl pryč. Prostě to vzdal, na velkou rodinu si netroufal. Dítě jsem si nechala, těšila jsem se na ně. Narodila se opět holčička, droubounká, ale moc hezká. Ovšem, něco s ní nebylo v pořádku. Když mi lékaři řekli, že je mentálně retardovaná, byla jsem zoufalá.
1: Ale nevzdala jsem to, i když mi mnozí doporučovali, abych dala dceru do ústavu. Řekla jsem si, že za své postižení nemůže a má právo na rodinu stejně jako jiné děti. Aby nebylo mých útrap ještě málo, nevylečitelně onemocněla prostřední dcera, ta, která byla až dosud jediná zdravá. Nemohla se svou chorobou vyrovnat a dalo mi hodně práce, aby se naučila snížit. Když se ohlížím, zjišťuji, že jsem léta jenom o něco bojovala. Podporovala jsem své děti a snažila jsem jim ulehčit život, jak to jen šlo. A nakonec se mi to vyplatilo. Všechno dobře dopadlo.
2: Nejstarší dcera se vdala, má dvě krásné děti. Prostřední už se taky osamostatnila, její choroba se stabilizovala a já zůstala sama se svou nejmladší. Je nám moc dobře, dcera je milá, pěkně zpívá, hraje na několik hudebních nástrojů a já věřím, že si takhle ve dvou ještě užijeme. Jednou, až tady nebudu, určitě bude mít oporu ve svých sestrách. Dalo by se říct, že jsem dneska konečně šťastná. A velkou zásluhu na tom máte vy, konkrétně vaše kniha, kterou jsem četla několikrát a díky jí jsem pochopila, že vlastně nemám proč plakat. Dokud žiju a dokud mě někdo potřebuje, tak má život smysl. Krásný dopis jsem dostala od své milé přítelkyně Zdeňky Benešové. Zakončila ho větou, kterou jsem si třikrát podtrhla a budu se jí řídit. Nedejte se, ukažte rakovině, zač je toho loket. Pořádně ji chytněte pod krkem a dejte jí dvojitého Nelsona, ať už konečně dostane strach a uteče.
1: Sobota 17. května 2003. Přijel Filip Jenč k sobě domů do Lukavce, to vzal přes Slatinu. Je to sice z Prahy poněkud z ruky, ale je to od něho hezké, že se na mě přijel podívat. Nebylo mi dobře, ale s ním jsem pookřála. Protože jsem o jeho příchodu věděla, schovala jsem mu kousek štrůdl, chválil ho, tak snad byl ještě dobrý. Jinak jsem nebyla žádné práce schopná. Není mi dobře a vyčítám si, proč nedovedu být normální pacientka. Proč neodpočívám, proč se honím, pořád někam jezdím. Nedovedu nikomu nic odmítnout a tak jedu kvůli hodinové autogramiádě do horoucích pekel, sedím několik hodin v autě a pak se z toho týdny dávám dohromady. Moc dobře vím, že bych to dělat neměla a taky už s tím přestanu. Ta mladá doktorka z plzeňské nemocnice měla absolutní pravdu. Jsem sama sobě nebezpečná. Jsem si nebezpečnější než celá rakovina. Ale s tím už je konec. Už budu říkat ne, už se nenechám zneužívat a využívat. Je pravda, že jsem všechno dělala dobrovolně. Nikdo mě k ničemu násilím nenutil. Ale už to dělat nebudu. Mám na stole hromady dopisů, v nichž mě lidé žádají o numerologické výpočty, o finanční výpomoc, o účast na různých svátcích i rodinných oslavách. Těm lidem asi nedochází, jak na tom jsem. Ale nevyčítám jim to, můžu si za to sama. Objevím se na chvíli v televizi, dělám si srandu ze sebe, na hlavě mám zlatou paruku, jsem celá v bílém a lidé si řeknou: hele, táto, hele, mámo, jak ta Růžičková vypadá. Ono jí toho asi moc nebude. Možná si řečmi o rakovině jenom zvyšuje popularitu. Sednou a napíšou mi o 20 tisíc na nový gauč a křesla. Kdyby věděli, jak se pak dlouho vzpamatovávám po každém takovém výletu, jak těžce se vracím do normálního života, kdyby tohle věděli, jak s tátou doma počítám každou korunu, abychom měli na zaplacení složenek, tak už by nepsali. Ale jsem vlastně ráda, že tohle svět neví. Proč by to taky měl vědět? Neděle 18. května 2003. Nechci už žádný třetí díl knihy, nechci už nic.
2: Jenom si přeji, aby mi zase bylo dobře. Abych si připadal jako člověk. Je mi pořád zlé. Potřebovala bych se pořádně vykoupat, jenomže máme rozbitý odpad a ještě to neopravili. Ten řemeslník, co nám tady odpad dělal, to neudělal pořádně a systém fungoval jenom pár týdnů. A to se tvářil jako dokonalost sama, jako mistr nad mistry. Když se náš kamarád Milan Smetana díval na účty, zhrozil se, jak nás to vyšlo draho, a říkal, že to bychom měli mít ten odpad přinejmenším pozlacený. Bolí mě, když nás s tátou někdo ošidí. Nevím, co to v lidech je, že mají nutkání šidit, když vidí velkorysost nebo člověka, který jim nestojí za zády a plně jim důvěřuje. Já bych tohle nedokázala. Naopak, když mi někdo věří, nechci ho za žádnou cenu zklamat. Je mi líto, když se s něčím takovým setkám. Ale na druhé straně si říkám, že člověk, který druhého okrade, v okamžiku jeho absolutní slabosti na to doplatí. Třeba ne hned, ale rozhodně se mu to vrátí. I on může být v situaci, kdy bude na někoho odkázán a ten druhý práci odflákne. Třeba si pak na mě vzpomene. Pondělí 19. května 2003. Je mi trochu líp. Jsem v klidu, jím dietně, nerozčiluji se, snažím se číst, hodně spím a povídám si jenom s milými lidmi. Víc už pro svůj metabolismus udělat nemůžu. Doufám, že to zaznamenal a konečně se uklidní. Moc bych chtěla jet ve čtvrtek aspoň na chvíli do Prahy, na otočku. Zdeněk troška slaví padesátiny a já bych mu chtěla osobně popřát. Je to jediný výlet, který si dopřeji. Řekla jsem Marii, že vynechám letos festival dětského filmu ve Zlíně. Sice jsem se tam taky moc těšila, ale nedá se nic dělat. Musím se šetřit. Marie mluvila s Petrem Chmelou, spolumajitelem Tescomy, který chtěl ve Zlíně zorganizovat takové rodinné posezení se svou maminkou a přítelkyní, ale musím se omluvit. Petr to pochopí a všichni od festivalu určitě také. Říkám si, že kdyby si mě Bůh chtěl vzít, tak to udělal už dávno. Odvedl by mě z tohoto světa už před rokem, když jsem byla na operaci, při které mě otevřeli a zase zavřeli s tím, že už se nedá nic dělat. Tehdy k tomu měl ideální příležitost. Odešla bych v klidu a ani by mě nic nebolelo. Když to neudělal, tak to přece znamená, že se mnou ještě má nějaké záměry, že na tomhle světě ještě musím něco udělat. Úterý 20. května 2003. Tak jsem se s tím skvělým řemeslníkem rozloučila. Už ho nechci ani vidět. Nemám chuť věčně někomu odpouštět jeho lajdáckou práci a nepoctivost. Dala se mu to písemně a požádala ho, ať zapomene moje jméno. Už nemám sílu se s někým hádat. Musím se vyhýbat lidem, kteří to se mnou nemyslí dobře. Já ani nemám sílu na to, aby mi to bylo líto. Ráda jsem se dřív politovala, ale teď naopak potřebuji od někud čerpat sílu. Z lítosti člověk nenačerpá nic, spíš naopak. Když je mi na nic, vezmu si pár dopisů a hned je mi líp. Denně dostanu novou hromádku povzbudivých slov a používám je jako lék. Uplynulo jenom několik hodin od chvíle, kdy jsem si koupila vaši knihu. Právě jsem ji dočetla a chtěla bych se za vámi rozběhnout, pohladit vás a poděkovat vám za všechno. Moc ráda bych vám řekla, neboj se, Helenko, zase bude dobře. Je to těžký boj, ale ty ho vyhraješ. Je mi 50 a taky toho už mám hodně za sebou. Vždy jsem byla ta, která pofouká bolístku, která pohladí a pomůže. Byla jsem vlastně takovým chlapem v sukních, který všechno unese. Před pár lety jsem ale měla těžkou autonehodu a ležela jsem půl roku na jednotce intenzivní péče. Ale přežila jsem, i když můj další život byla jedna bolest za druhou. Nakonec jsem zůstala sama s 8letým synem, nemocná a unavená. Ale jeden člověk mi řekl, že jsem to všechno musela přežít, protože jsem ještě nesplnila všechny své úkoly. A tak je plním. Teď po přečtení vaší knihy se mi bude žít lépe. Vdechla jste mi sílu a pořádnou dávku optimismu. S vaší knihou se mi opět vrátila ta pomyslná vesla do rukou. Kéž bych měla tu moc a tímto dopisem vpravila zase trochu síly já vám. No, a pak, že zázraky neexistují. Nevím, proč jsem sáhla právě po tomto dopise. Jisté je, že po jeho přečtení se mi nesmírně ulevilo. Díky, Marcelo z Prahy, která jste mi ho poslala.

0: Vlastimil Tlustý, Počase v XTV a komentář věcí, které proběhly v médiích v uplynulých dnech. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak například, teď to bude o volbách hodně. Víte, že byly volby?
1: Víme.
0: Tak, Paroubkovi ukradla hlasy manželka, Praha nakopla Petra a lidé si střílí z voleb. Co vy na to říkáte?
1: Všechno asi pravda.
0: Sedí to?
1: No tak, že Jiřímu Paroubkovi hlasy sebrala jeho vlastní bývalá manželka, to je nepochybné.
0: Jo.
1: No tak to, co plnilo média před volbami, ve kterých on kandidoval na senátora, tomu určitě pomoct nemohlo. Hledání ztracených milionů, hádka, vlastně rozvodová, typická rozvodová hádka, ale tentokrát o velké peníze. To určitě voliče levicovému politikovi nepřináší.
0: Takže tuto drobnou bitvu vyhrála paní Petra, by se dalo říct.
1: Prohrála jí, ta tím nezískala vůbec nic. Myslím, že se mu o to teďko snáze bude prokazovat nižší příjmy, o které byla ta bitva. Vlastně šlo o to, jaký je základ pro výpočet výživného a teď, když nebude senátorem, tak to bude menší.
0: No, rozumíte jí? Je v tom ješitnost jenom nebo touha po pomstě?
1: To je tak, jak to v těch vztazích bývá, to není racionální reakce, to jsou projevy zoufalství, mlácení kolem sebe. Je v tom samozřejmě i snaha udržet si životní úroveň, protože nepochybně v době, kdy byli spolu, se měla lépe, než se má teď. Poškodila jeho, poškodila sebe, poškodila vlastní dceru.
0: No ale ta věta, lidé si střílí z voleb, to jsem sledoval na Facebooku docela. Hodně bylo takových vtipných věcí.
1: No tak vítězů je spousta. Podstata lidského smíchu je pocit vítězství a dominance. A pak, myslím, že to nejlépe vystihuje přísloví, málo co potěší tolik jako cizí neštěstí.
0: Dobře.
1: A když je to neštěstí politika, no tak to je dvojnásobná radost.
0: Jdeme dál. Výsměch z debaty na Primě. Antizemani, Drahoš, Hilšer a Fischer teď uspěli ve volbách. Dostali cukřík, odměnu za to, že se ti psíci hezky porvali se Zemanem. To řekl pan šéfredaktor Mladý fronty tam. Vtipnej.
1: Tak to nezdílím, tenhle názor. To má přeci naprosto racionální a poučné vysvětlení. Prostě obrovská prezidentská kampaň, do které se nechají vtáhnout skoro všichni občané, tak soustředí pozornost na ty, kteří tam jsou. To znamená, ukázalo se, že být jeden z deseti, byť neúspěšných kandidátů, je pro další politickou kariéru a volby typu senátní naprosto zásadní pomoc. A myslím, že teď z toho vyplyne, že v příštích prezidentských volbách už nebude 10 kandidátů, bude jich 20, protože ten výtah do politiky budou chtít použít i další.
0: Takže to funguje, prezidentské volby. A myslíte si, že oni tam s tímto šli, třeba Drahoš?
1: Nešli, určitě tam s tím nešli.
0: Chtěli být prezidenty.
1: Já myslím, že opravdu chtěli být prezidenty, ale teď se ukázalo, že to funguje jako politický výtah. A v příštích prezidentských volbách uvidíme spousty kandidátů, kteří budou vědět, že sice nemají šanci být prezidentem, ale budou chtít uspět v nějakých dalších senátních nebo parlamentních volbách.
0: To bude narvaný ten výtah teda.
1: To bude narvaný. Trošku se to znepřehlední. Je to vlastně poučení těch minulých prezidentských voleb.
0: Dobře. Volby jsou debakl a Filip by měl rezignovat. Soudí jeho rival Skála. Pan Skála, to je bývalý místopředseda komunistů, myslím.
1: Tak pro komunisty i pro sociální demokraty jsou tyto volby debakl. To, že klesl počet jejich zastupitelů na přibližně ve obou případech polovinu, to je nepochybně veliký ústup ze slávy a když tomu připočteme výsledky v minulých parlamentních volbách, kdy tyhle dvě strany, které bývávaly na 10%, se začínají blížit k 5%, tak se dá očekávat, že jak u komunistů, tak v sociální demokracii bude docházet k těmhletím atakům na současné vedení.
0: No a je to na odstoupení?
1: Já myslím, že nikdo odstupovat nebude, ale důvod k tomu, aby se to v těch stranách začalo mlít, to určitě je a dá se to očekávat. A je na tom, myslím, důležité, jsou to obě dvě vládní strany, to znamená ty volby, které právě proběhly, komunální volby, a v tom mám asi jiný názor než spousta jiných, budou mít velký vliv na chování vlády. Uh-huh. Prostě proto, že vládní koalice se dozvěděla, že může špatně dopadnout. Komunisté i sociální demokraté mají před sebou osudové období, kdy během těch 3 let se ukáže, že to dokáží nějak vykompenzovat, anebo skončí. To znamená, může se stát, já netvrdím, že se to stane, ale ti představitelé těch politických stran si to určitě umí představit a budou se snažit tomu zabránit. Oni teď musí počítat s tím, že se může stát, že ani komunisté, ani sociální demokraté se v příštích parlamentních volbách do parlamentu nedostanou. A když tomu připočteme, jak bychom to nazvali, konec začátku po Churchillovsku, ano, se dozvědělo, že začátek končí, dobývání celého světa končí, další expanze se nekoná, mají před sebou teďko, spíš bych použil přirovnání, cestu od Moskvy. Možná ještě vypálí to, ano, ale kdyby hledal nějaké historické přirovnání, asi bych použil z vlastenecké války Borodino 1812. Dá se to ještě vydávat za úspěch, ale žádný velký úspěch to není. A
0: já ani nevím, jak dopadla bitva u Borodina.
1: Tak já použiju méně přesné přirovnání, které budete znát, tohle je Stalingrad.
0: Stalingrad, dobře. Pojďme dál, prosím. Praze hrozí, že bude spát další roky. Pro Topku bude koalice s Piráty za trest, píše tady v komentáři pan Půra. No, vidíte. Co je na to?
1: Že v Praze v tuto chvíli jsou nejméně 4, kteří si skoro už představují, že jsou primátory. Když jsem je viděl v televizi, tak je to patrné, že už se tak chovají, že si představují, že právě oni jsou primátory. To bude nesmírně těžké hledání 2 z nich, kteří se s tím dokáží rozloučit. Myslím si, že z těch 5 politických stran, které jsou velice vyrovnané v Praze, jediná, která pochopila, že primátora mít nemůže a nebude, je ANO. Ale ty zbylí 4, tam jsem viděl, že ti všichni se těší na své primátorství. A vznik koalice bude velice obtížný, protože když 4 chtějí být primátorem a primátor je jenom 1 a ještě k tomu potřebuje 2 koaliční partnery, tak se vlastně hledají 2, kteří se s tou myšlenkou svého primátorství rozloučí a to nebude v žádném případě jednoduché.
0: Rozhádaná strana ČSSD hledá příčiny nízké podpory. Co vy na to?
1: Tak já už jsem to vlastně zmínil. Spolu s komunisty jsou existenčně ohroženi. Ukazuje se, že to, na co jedni sázeli uvnitř ČSSD, tam byla veliká diskuze o tom, jestli vstup do vlády jim pomůže nebo ublíží, tak v tuto chvíli je jasné, že jim to nepomáhá, nebo dosud jim to nepomáhá. Jsou ve velice těžké situaci, kdy jim hrozí úplné opuštění politické scény. To, že současný pan předseda to všechno líčí neuvěřitelně růžově, že vlastně popírá realitu, jestli z 13 senátorů mu zbydou 2 nebo 3, považuji za nepodstatné, to je prostě katastrofa pro tu politickou stranu. Jestli budou mít nebo mají polovinu zastupitelstvu, to je také katastrofa a že bude o tom uvnitř sociální demokracie ne diskuze, ale skoro bych řekl svatá válka, to považuji za jisté.
0: Hnutí ANO by mělo po zásluze skončit v Praze v opozici, řekl Babiš. Už i Babiš to řekl.
1: A tak já tady v tom případě neumím odlišit, co je reálný postup a co je propaganda. Tak ono to zní krásně, takže jako propaganda to určitě leckoho dojme. Nicméně z toho, co jsem říkal, ANO má v tuto chvíli ve své pozici po debaklu, který v Praze utrpělo, výhodu právě toho, že zrovna ANO si myslím ví, že primátora mít nebude. A to ti 4 zbylí nevědí. A to je veliká výhoda v těch vyjednáváních, protože ANO by mohlo být ten koaliční partner, který v jednáních přijde s tím, že netrvá na svém primátorství a v tu chvíli se pro ty ostatní 4 stává velice žádaným, protože ty všichni ostatní ty tuhle větu nejsou ochotní říct, ty chtějí toho primátora. Takže jak to nakonec dopadne, se neodvažuji odhadnout. Myslím, že ani po téhle větě se nedá vyloučit, že ANO ve vládě v Praze bude, ale vyčkejme.
0: Tak a teď už trošku od voleb. Miloš Zeman řekl, že 28. října ocení Michala Davida. Co si o tom myslíte?
1: Proč ne?
0: Zpívá prý milionům lidí.
1: Tak já začnu možná trošku odjinut. Já jsem nezaspívám. Já jsem kdysi na jedné podnikové oslavě, neb jsem se tam nudil, tak jsem přijal dobrovolnou roli disc jockeye, který tam tančícím párům vybíral na internetu ty správné hity. Vybíral jsem podle svého nejlepšího svědomí. Přišla, myslím, že tak o generaci, možná o dvě, mladší dáma, že by tam pustila něco, co jí se líbí a co kamarádky ocení. Tak jsem si tak v duchu říkal, no jo, tak už bohužel netuším, co ty dnešní 20-letí mají jako své hity, a musím říct, že jsem skoprněle stál, protože nová diskjokejka hrála výlučně Michala Davida a Helenu Vondráčkovou Zbytek noci.
0: No a je to na státní vyznamenání?
1: No tak když to hraje takovouhle roli ve společnosti, která leckoho může překvapovat, jsou to opravdu reprezentanti oblíbené velkou částí společnosti preferované hudby, tak je nepopiratelné, že ti lidé, kteří to vytvořili, tento žánr, se zasloužili o dobrou náladu aspoň části společnosti, a to za vyznamenání stojí, takže mě to nějak nepobuřuje. Vyjadřuje to prostě to, že Michal David, stejně jako Helena Vondráčková a mnozí další, jsou idoly i mladé generace, nejenom té mojí, tak co by nedostali vyznamenání.
0: Psycholog pravil, nenávist pražské kavárny je nechutná. Zemana by kritizovali i za přijetí sirotku.
1: A tak ona celá ta atmosféra Zemanovci versus antizemanovci, tak jak se vytvořila. Já si pamatuju, že když jsem byl dítě, tak takhle podobně nenávistná atmosféra byla na základní škole mezi Spartany a Slávisty. Tak to už je prostě dovedeno do neracionálního fandoství, do nadávek, dokonce i facek. Já to celý považuji za zbytečný a nechutný, no ale lidi to asi baví, a na vytvoření téhle atmosféry se samozřejmě podílely obě dvě strany. Tam se nedá přesně spočítat, kdo to vytvářel o 1% víc než ten druhý, takže mě napadá, mají co chtěli, tak ať se v tom vyžívají.
0: Michal Hašek řekl u nás v televizi, levice je teď pro voliče ANO českým Ficem Babiš, Sobotka neuměl prodat výsledky vlády, záchrana ČSSD, Hamáček a Zimola.
1: Tak první dvě věty naprosto podepisuji, přestože samotné ANO se snaží to popřít, logicky se to snaží popřít. Prostě ANO úplně dobrovolně provedlo na politické scéně v České republice neuvěřitelný obrat. Z původně lehce pravicové až středové strany se stala strana levicovější než je sociální demokracie. Oni jsou dneska v prostoru mezi sociálními demokraty a komunisty. Viděl jsem někde statistiku hlasování. Největší schoda hlasování poslanců ANO je s poslanci komunistů. Takže ANO, je to pravda. ANO je výrazná levicová strana. Vyluxovala voliče komunistů a sociálních demokratů. To všechno je nepopiratelné. Ta poslední věta, kdo je záchrana sociálních demokratů.
0: Ne, ještě je tam Sobotka neuměl prodat výsledky vlády.
1: To je taky pravda, to taky neuměl. Měl to ale těžké, stáli proti němu velcí profesionálové. A já teď tady řeknu věc, nad kterou žasnu. Vemte si, jak ve společnosti, zejména u důchodců, rezonovalo téma zvýšení důchodů před volbami. Určitě to sehrálo významnou roli. Kdo ví, jak by ty volby dopadly, kdyby nebyl takový mohutný nákup voličů jednorázovým zvýšením důchodu. A co stojí za pozornost? Přitom je současná úroveň důchodů v poměru k průměrnému platu, což je ukazatel, kterým se měří úroveň důchodu. Všude ve světě se to, jak jsou na tom důchodci, měří podle toho, jaké procento tvoří průměrný důchod vůči průměrné mzdě. No tak ta je v tuto chvíli, ten průměrný důchod, nejnižší za historii České republiky. Tak je potřeba smeknout před mediálními mágii, kteří dokážou strhnout nadšení veřejnosti v situaci, kdy důchody jim zvyšují asi tak polovičním tempem, než jaké by měly, aby udrželi ten poměr vůči průměrné mzdě. Oni postupně nechávají ty důchody klesat do míst, teď řeknu, o kterých se v minulosti nikomu ani nesnilo, to znamená dochází k postupnému poklesu životní úrovně důchodců. Pak jednou za čas jim půlku toho, kolik by měli přidají, udělají z toho obrovskou kampaň. Důchodci jsou nadšení, to je přeci úctihodná politika.
0: Dobře, a teď záchrana ČSSD, Hamáček a Zimola.
1: No, tak to bych zrovna po tomhle výsledku voleb řekl, že to je prokázáno, že ti to nejsou.
0: Díky za to, že jste přišel, pane Tlustý. Těším se na příště.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: proč vlastně byste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Ale překvapuji, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a budete vlastně první, komu to řeknu. Já
0: no, jsem
1: to
0: nikdy,
1: nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, pak nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovou zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda anebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat, nejenom sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. A můžu tady zmínit, a si myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
2: pozorně,
1: tady se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 2022. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále. Ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrádání něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

zbytává zase dá vždycky nějak slepit a každá kostka ledu jednou roztaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat nům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. V herbáři usušené lístky z tramvaje. Můžeš si lepit náplast, kde tě bota tlačí, a stavit barikády z židlí u dveří. Nakonec stejně přijdeš na to, že ti stačí. Je něco k obědu a něco k večeři.

týden potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek, budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že

Naposled v 8. třídě choval si se spůrně, že každý strůjcem svého štěstí přece je. Od těch, kdo párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou. Jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: rukavice holandské královny. Dostali jsme pozvání na mezinárodní festival her do holandského Rotterdamu. To pozvání nám různě překladatelé překládali a jeden dokonce přímo vysvětloval. No jak já si to tady čtu, tak mi z toho vyplývá, že jedete na festival, kde bude spoustu divadel, které hrají pro děti. Ale taky tady píší, že na kongresu musíte přednášet na téma, co ve své zemi máte za nejlepší dětské hry, nejtypičtější a nejzajímavější pro Československo. Tak mi mu věřili a začali ve velkém zjišťovat, kdo všechno kvalitní v Československé republice hraje pro děti. Věděli jsme, že Hradecký drak je vynikající, divadlo Minor, Spejbla Hurvínek a další. Ty materiály jsme si sami zpracovali a nechali přeložit do anglického jazyka a pomalu se je učili přednášet. Já jsem si je musel nechat napsat foneticky. Upíre, naučil jsi se to aspoň anglicky číst? Ptal se Michal. Jo, perfektně, ujišťoval jsem ho. To určitě, Světlana mi nevěřila. Upíre, cestou budeme mít dost času, tak nám to musíš ještě několikrát přečíst, abychom tě když tak poopravili, aby ti rozuměli. To víš, až tam budeš stát a 200 lidí se na tebe bude koukat a ještě z 30 zemí světa, to nebude jednoduché mluvit anglicky. Pokyvoval jsem hlavou, ale věřil jsem, že k tomu nedojde. Chvíli bylo ticho. A Světlana si rýpla. Michale, jedné věci nerozumím. Proč tam máme povídat o tom, jak ostatní divadla hrajou pro děti u nás a my tam pro děti nezahrajeme? A Michal povídá, nevím, nikdo to neví, to uvidíme, až tam přijedeme. Jediné, co vím, že nás doporučili holandské královně, ale kdo? Nevíme. Jak holandský královně? No ta to pořádá. Holandský královně, jo. Třeba nás viděla v televizi, v tom pořadu. Možná přijde kouzelník. No, to určitě. Přijeli jsme na místo a Michal šel zjišťovat, co a jak. A pak přišel se zásadní zprávou. Tak už to vím. Přednášet nemusíme. Protože to ty překladatelé špatně přeložili. Totiž to není festival dětských her, ale jak si děti hrají. To je jedno, hlavně, že jsme tady a nemusíme se strapňovat u nějakého řečnického pultíku, tedy já. I'm sorry, I don't understand. Michal se taky pousmál a dodal. Ale jsme zvaní všude a všechno máme gratis. Jeden festivalový den probíhal v muzeu Bakelitu, kde byly nainstalované všelijaké prolejzačky, skákací hrady, interaktivní hry, dílničky a podobně. A ta výstava s podtitulem Od Bakelitu k Bakelitu byla velmi zajímavá. Tu jsme si prohlídli a dokonce jsme tam našli bakelitové prkénko na WC, co možná všichni pamatujeme. I držák na splachovadlo. Hnědý telefon. A pak ruský foťák, vše hnědě bakelitové. A proč od bakelitu k bakelitu? Tenkrát, když vynalezli bakelit, zjistili, že je docela vynikající, že se dá odlít do jakékoliv formy, ale když se rozbije, tak se musí vyhodit. Totiž neuměli ho slepit ani obarvit. Tak proto všechny výrobky z bakelitu byly hnědé. Ale vývoj šel dopředu a někdo měl nápad, ten starý nepotřebný výrobek rozdrtili, dali do něj pojítka, která byla pružná a zkusili ho znovu obarvit. A ono to šlo. A dnes je to moderní výrobek. Proto ten revoluční návrat. Od bakelitu k bakelitu. Druhý den si děti hrály v hale květin. V největším květinovém parku Keukenhof. Po boku s nádhernými vonavými tulipány. Třetí den byl v zábavním parku. Další den na lodi. Nadešel den našeho večerního představení. 200 lidí čekalo, že je pobavíme, že budeme vtipní. Do nádherného kulturního obřího sálu nás vpustili, ovšem po důkladné prohlídce, zda nemáme zbraně, munici, miny či granáty. Prošli jsme a zkouška mohla začít, takzvaná projížděčka. Hráli jsme tenkrát představení Podfuk. Tento divadelní kus začínal tím, že já jsem vběhl na jeviště v Trestaneckém, vzal tam samopal, namířil do sálu a z reproduktorů zazněla strašná dávka. Pravda, zvukař to neodhadl a zvuk byl víc než nahlas. A já koukám, ze všech těch vchodů, východů, ze všech spoza rohů na mě míří pistole. Škorpiony, snad i pancerfausty. Byla to chvilka sevřeného zadku. Doslova jsem skameněl. Trachy se ani nehnul a čekal, že na mě někdo vystřelí. Že někdo zmáčkne spout. Když to té ochrance došlo, že to patří do představení, jejich namířené, pravděpodobně ostře nabité zbraně lehce povolili, klesli a zasunuli je zpět do pouzder. Po sobě se podívali a pokyvovali hlavou souhlasně, že OK, že ví, že to byl planý poplach. Na mě se usmáli a odešli a já mohl pokračovat. A po zkoušce jsme si říkali ještě nějaké připomínky a těšili se na večer. A to už do sálu přicházeli usměvaví krásní lidé, dámy v róbách, páni elegantně oblečení. Když se pohodlně usadili, někdo na jevišti promlouval. Asi je pozdravil, poděkoval, jak jinak než za skvělou atmosféru festivalu. A na závěr všechny vyzval, aby se postavili, protože právě do lóže, blízko jeviště, přicházela holandská královna. Beatrix Wilhelmína Armgarda Oranjsko-Navaská s ministrem kultury a sál se opět pohodlně posadil, setmělo se a začala předehra. A my s velkým nasazením začali hrát. Hrálo se velmi dobře. Diváci z tolika zemí světa reagovali nečekaně skvěle. A já při tom svém hraní jsem se hlavně zaměřil na lóži s královnou. Své fórečky jsem tam házel jeden za druhým a ne nadarmo. Královna je brala. Reagovala a dýchala se mnou. Tuto bavilo snad ještě víc než mě. Cítil jsem, že jsem si ji získal. Po představení někdo za námi přiběhl do šatny, ať se nepřevlékáme, že královna se rozhodla, že nám přijde osobně poděkovat. Kdybych byl ješitnej, tak řeknu, že to bylo kvůli mně. Ale já myslím, že ne. Přiběhli královští protokolové. Vysvětlili nám, jak to bude probíhat. A znovu zdůraznili, že převlékat ani odličovat se nesmíme. A začalo to lítat. Šatnu vyslali květinami, koberec červený natáhli od nás až někam do ven. A my si říkali, Potěmkinovy vesnice jsou i na západě. A protokolové začali organizovat. Tady si stoupněte do řady. Kdo je principál? Michal zvedl ruku. Tak vy první. A já. Nikdo si mého forečku nevšímal. Vyzvali dalšího z nás. Šla ale Světlana. Postavila se vedle Michala. To jsem chápal. Ta musela, byla první dámou souboru. A paní principálová. Vedle ní Mirek Maruška, bývalý čtvrtý člen Mimtria. A já poslední. Nejdříve vpustili novináře, jim ukázali, v jakém prostoru se smí pohybovat, pak vešel ministr kultury, pozdravil nás a pak přišlo ještě asi pár vlivných. Chvilka napětí a vešla královna. Všichni jsme se na ní s úsměvem a pokorou dívali. Byla to vážená chvíle. Ona nás všechny pohledem přehlédla a když uviděla mě, doslova vyprskla smíchy, který jen trochu potlačovala. V tom úsměvu jsem našel vše. Všechny ty moje komplimenty, všechny ty vtípky jí směrované. I ten můj citový kontakt na dálku. Byla opravdu hezká. Mně se líbila. A té její reakce si všichni všimli. Dokonce i vedle stojící Mirek Maruška se ke mně naklonil a pošeptal, vy se znáte? Nebo čím jsi tak získal? Získám jí ještě víc. To budeš koukat. A nejen ty. První podala ruku Michalovi. Protokolář královně něco říkal, asi že Michal je ten, který to všechno vymyslel. Na Michalovi bylo vidět, že si toho velice váží a tu vzácnou chvíli si patřičně užívá. Královna, když mu to všechno řekla, Michal poděkoval a postoupila ke Světlance. Ještě než se stačila podívat na Světlanu, podívala se na mě a zase se usmála. Protokolář zas povídal něco o Světlaně. Královna jí také vřele podala ruku. Světlanka se culila, děkovala a něco říkala, ale to jsem neslyšel. Královna udělala další půlkrok k Mirkovi a zase se na mě nezapomněla podívat. Jakoby řekla, nebojte, už brzy budu u vás. A protokolář pořád něco říkal. A já do toho velmi odvážně nahlas povídám, jestli tu rukavičku nesundá, tak jí tu ruku nepodám. Michal se vyděsil.
1: Upíre, tak já tě za to vyhodím. Upíre, způsobíš tím mezinárodní konflikt, rozumíš?
0: A Světlana se přidala. Ty blbečku!
1: Ona nesmí sundavat rukavici, to je bontón, jestli to nevíš.
0: Nadešla ta chvíle a já věděl, že to udělám i za všechny maléry světa. Královna se otočila, přistoupila ke mně a rozářila se. Dělal jsem pukrlíky, grimasy, kroutil se jak klaun, který se stydí i zároveň vyznává lásku. Cítil jsem, že si můžu dovolit vše, že je odhodlaná k jakékoliv srandě. Její ruka mě byla nabídnuta velmi energicky. A já hlavou a gestem i vším udělal odmítavé a pantomimicky si začal sundavat rukavici. Jako prstíky po prstíku a pak tu imaginární rukavičku odhodil elegantně jak Cyrano, když odhazuje klobouk v dáli. Královna se smála. A zahrála to tak, že pochopila, že se nehodí, aby takovému umělci, komikovi, podala ruku v rukavici. Ani na chvíli nezaváhala a rukavička byla v mžiku dole. Jen s tím rozdílem, že ji neodhodila. A ruku mi nahou podala. A já byl šťastný. Ovšem, co dělali fotografové, ty se mohli ublejskat. Všem spadl kámen ze srdce. Ale nejvíc mě. No, a netrvalo dlouho a v Rotterdamu na stáncích všude ležely časopisy. A na titulní straně byla holandská královna a já upír. A před námi byly pootevřené železné vrata, na nich řetězy a na mnoha místech už zpřetrhané. A tam ta fotka, jak si holandská královna sundává rukavici a podává mi ruku nahou. A pod tím titulek Mim Trio otevírá železnou oponu na západ. Časopis jsem si koupil, ale nakonec do Prahy nepřivezl. Bál jsem se, že mi ho najdou a budu z toho mít voplétačky. A budu mít z toho polízanici. A budu z toho mít politický škraloup. Díky kapitalistickému bohu jsme dostali zas nabídku vycestovat, utéci od toho neboha ideologického. Tak upíre, zase se nám podařilo získat pozvání do Edinburghu na Fringe Festival, těšíš se? Ale podmínka je, abychom byli v Edinburghu na tiskovce v určeném dni a čase. A tak jsme dělali vše proto, aby se tak povedlo. Ale Michal přišel s blbou zprávou. Ten Bolšán to schválil, ale někdo rozhodl, že nám to zkomplikuje. A tu důležitou výjezdní doložku, bez které nikdo nesmí vycestovat, dostaneme ten den, kdy jede trajekt. A ty víš, že se výjezdní doložky dávají od 6 od rána. A tedy jediná možnost je dojet večer na Rozvadov, tam před hranicema někde přespat a ráno přesně přejít hranice a to by se tak dalo stihnout. Tak co, jdeme do toho? Zeptal se Michal. V kolik jede trajekt a za jak dlouho tam můžeme být? Zeptal jsem se. Trajekt jede v 11 hodin a cesta trvá minimálně 5 hodin. To je ale dost naknap. Jenže v Edinburghu nás čekají na tiskové konferenci, která je pro nás životně a existenčně důležitá. Tak co? Opět provokoval Michal. Jo. Odpovídali jsme postupně já, Světlana a nakonec i Michal. Dojeli jsme po půlnoci před hranicí s Německem a tam někde v lese zaparkovali a pokoušeli se o spánek. To už samo o sobě bylo vražedné.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver.
2: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
3: Ne, i já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že čtu americké noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky asi mu to už komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil. Jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi. To znamená, vzdáte se, my vás zabijeme. My nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
2: Jak kteří?
3: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícima, jak říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskému, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama, dvě se, to je důležitý říct. Že?
4: Vodou vrudál, tři jezdci spěchají.

0: Jakým pocitem ty sledoval třeba ty třednice uvnitř divadla Semafor? Protože byla Šimkova parta, Suchýho parta, Dvořákova parta.
1: No, teď já jsem se Suchým právě, teda teď se Suchým jsem za dobře, ale když to vrátili, že jo, po té revoluci, tak byla schůze a tam Suchý řekl, kdybych byl na místě pana Dvořáka, tak bych v září odešel. Kdybych byl na místě pana Šimka, tak bych v září odešel. Má k tomu někdo něco? A já jsem vstal a povídám, kdybych byl na místě pana Suchýho, tak bych v září odešel. A všichni jako říkali, jako proč by měl odejít? Já povídám, a proč by měli odejít ty ostatní? No on to založil, no já jsem říkal, no tady dřív byl taky Oldřich Nový, já nevím. Taky tady byli jiní lidi. Hráli tady prostě v tom divadle. Prostě nějak jsme se nepohodli, ale potom jsem si uvědomil, že mě to napadlo, když jsem byl na Okoři a šel jsem kolem táborového ohně, kde zpívali ty čundráci Suchýho písničky a uvědomil jsem si, že to, že ten Jiří Suchý napsal Po babičce klokočí, je daleko důležitější a daleko větší síla, nežli jestli nějaký kašpárek urazil druhýho nebo neurazil, že to není podstatný. Mm-hmm. Podstatný je to, co zbyde, ta hodnota.
0: Souhlasím. A když jsme se teď bavili o Slávkovi Šimkovi, pojďme jenom rychle projít ty nejdůležitější lidi, kteří tě v životě, v tom uměleckém životě potkali, nebo který spotkal ty.
1: Tak já jsem největší vztah jsem měl k Jirkovi Bednářovi, což byl jednak můj kamarád od prvního ročníku až do smrti. Měli jsme se hrozně, hrozně rádi, jako zažili jsme spolu neuvěřitelné věci jako mladí a pak jsme spolu dělali, začínali jsme v Paravánu, pak jsme dělali v Rokoku jsme dělali jeho hru Muž, který přišel do jiného stavu, to byla velice úspěšná hra. Pak jsme dělali asi tři hry Neskrotná Lady Hamiltonová. Jirka napsal několik her a v tom jsem ve všem jako hrál. Takže k tomu Jirkovi jsem měl opravdu takovej nejbližší vztah. No a pak k tomu Šimkovi. Já jsem k normálnímu divadlu vztah neměl, jako mě normální divadlo jako takový, mě to nikdy nějak nelákalo. Jo. Byl jsem v divadle Na zábradlí, kde to bylo vynikající. Hrál jsem tam dokonce krásný role. To bylo hned po škole. No a pak jsem odešel, vrátil jsem se a to jsem neměl dělat. Tam už jsem neměl mezi tím Bartoškou, Hermánkem, Zedničkem, to už byli, ne, tím nechci nějakým způsobem říkat, že by byli špatný, nebo prostě byli jiný.
0: Jiná parta už.
1: Jiná parta prostě, která mě nebrala. Oni se ke mně chovali bezvadně, jako jo. Ale už to prostě jsem tam nepatřil, tam jsem nepatřil. Tam jsem neměl co dělat. To byla největší chyba mýho života, že jsem tam les.
0: No a kdo byl ještě teda z těch herců, protože se zeptám za chvíli na režiséry, kdo ještě byl jako důležitý pro tebe, kromě pana Bednáře, kromě Šimka, kdo ještě byl tak jako pro tebe důležitý parťák? Luděk Sobota právě třeba?
1: No, tak s Luďkem jsme jako kamarádi od dětství nebo od mládí, ale s Luďkem jsme nikdy nic nějak nepsali nebo nebyli jsme v nějaký úzký kontaktu. Nějak to ne.
0: A z pánů režisérů, tak my už jsme zmínili pana Sekvence. Myslím, že si říkal dokonce.
1: Tak já jsem měl hrozně rád třeba, no tak těch režisérů byla spousta, že jo, Františka Filipa, s tím jsem dělal strašně inscenací. Pak navíc, pak jsem dělal s ním seriál 13-dílnej, do dneška z nepochopitelných důvodů, nevím, proč to nevysílají, to, co napsal Ringo Čech. To je výborný.
0: To pra, pra, pra?
1: No. To je zajímavé, jak oni to nechtějí, nechtějí vysílat a už byly dvě reedice. Už se to dvakrát prodalo desetitisíce nebo snad, já nevím, snad 100 000 těch CDček se prodalo. A každý, kdo to viděl, tak každému se to líbilo. Oni to nedávají. A přitom některé ty seriály, tak to jsou proti tomu, to je Shakespeare, jako si myslím, ten Ringo Čech.
0: No a kdo tedy z těch režisérů, který ti prošli rukama, nebo ty jim, tak kdo ti dal ty nejlepší příležitosti?
1: Tonda Kachlík, Antonín Kachlík za mladá. Ten mi dal, jak jsem říkal, bylo nás 10, pak mi dal to Trefulku, Pršelo jim štěstí, Dvě věci pro život, no několik filmů za sebou jsem s ním dělal a ten byl bezvadný. No.
0: No s Vítem Olmerem si dělal film?
1: Vítem Olmerem, Vít Olmer to je výborný režisér, který z nepochopitelného důvodu, nevím prostě proč, ho odsunuli na druhou kolej, to nechápu teda, to jako...
0: No, sleduješ, Jirko, filmy, které se točí v posledních, řekněme, 20 letech?
1: Ano.
0: Máš tam favorita?
1: Tak mně se líbí několik, já mám teda, mě osobně v současné době se mi stala věc, že jsem byl asi před 3 měsíci nás pozval pan ředitel Barandova do Vinohradského divadla. Jako, co tam určitý, no prostě nějaký ty známý ksichty, na Brouka v hlavě. A stala se mi věc, která se mi nestala leta letoucí, když hrál ten Ivan Trojan Brečel smíchy, kdy mi opravdu doslova do písmene tekly slzy smíchy, když jsem se smál jak idiot. Tak to já považuji v současné době za, pro mě to je nejlepší herec.
0: No a filmy? Na co se podíváš s chutí třeba po několikáté?
1: Po několikáté, no tak to nevím.
0: Já mám třeba Zapomenutý světlo.
1: Zapomenutý světlo je krásný film.
0: Nebo Je třeba zabít Sekala. Mám třeba.
1: To je taky dobrý film, ano.
0: Ale moc jich nemám popravdě. Já mám pořád pocit, já jsem nepropadl umění pana Hřebejka, kterýho si určitě vážím.
1: Tak,
0: ale mám problém, že mě to nebaví.
1: No ne, no tak třeba Pelíšky, každý, to se mi líbilo, ale Pelíšky, tak to není film, to je v podstatě, to je televizní Leporello, že jo?
0: No ať je to, žánr. Co je to, tak mě to nebaví. Já s tím problém, když jsou v televizi Pelíšky, tak musím buď
1: tak
0: to
1: přeladit
0: jinam.
1: Když si vemu třeba, tak teď jsem se díval na Černý barony, tak to bylo opravdu bezvadný.
0: Jo, jo.
1: Tankovej prapor, taky? Výborný. Nahota na prodej.

0: Vůbec, prostě o nás nestojí.
1: A je ti potom smutno po tom natáčení?
0: Tak smutno mě je, ale abych ti řekl upřímně, že bych viděl nějakou roli a řekl, ježíš, tohle, to bych si zahrál. Tak to jsem zrovna, jako to jsem nějak neměl. Mně se líbily, v poslední době se mně strašně líbilo první oddělení. To se mně hrozně líbilo. Ondra Vetký, výborný, Polívka výborný. Jako tam hlavně skvělý byl ten režisér, ten Hanuš, ten byl snad nejlepší. A teď se mně líbil ten, jak se jmenuje, Řehák, nebo ten plešatý kluk, ten...
1: Nevím, který ho myslíš.
0: Detektivky.
1: Jo, ty myslíš s tím polským jménem toho herce? Já nevím, koho myslíš totiž.
0: Ne, ten...
1: No, Jirko, poslední, ještě tady k tomu. Čím to je, že se mně zdají ty seriály, které byly dřív a filmy, že byly nějak lepší, že byly nějak líp napsané.
0: No byly, no tak...
1: Ale v čem to je?
0: No tak v tý... To je jako dřív, když ti šili šaty na míru, no tak to opravdu ten salon, tak na tom kalhotář šil kalhoty, mistr šil sako, formoval a hráli si s tím. Teď točí seriál a jak můžeš zahrát, já nevím, dokonale něco, co nevíš, co ještě není napsaný třeba.
1: Takže takzvané nekonečné seriály to
0: já tě to, nebe. Hele, já to prostě, já to nepomlouvám, ale jako já se za to, na to nedívám, protože mě to nebaví. Mě, jestli jako upřímně, od jak živa teda, to ještě to, tyhle seriály snad ještě neexistovaly, ani knížky, ani filmy, ani televize. Jestli Jarda přijde domů a zjistí, že Eva už o něj nestojí, že má Tondu a ona zjistí, že Tonda je ještě větší kreten nežli Jarda, mně to je úplně smrtelně jedno, mě to nezajímá, ať si to vyřešej mezi sebou. Co mě je do toho? Mě to nezajímá. Já mám, jako teď jsem...

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Tak, abychom nezapomínali na naše diváky, Josef Mach. Pan Mach je mimochodem záchranář. Otázka na profesora Beneše. Co říkáte na nedostatečnou edukaci pacientů, co se týče covidu? Pan Mach je, myslím, tam od někud Ústí nad Labem Děčín, kde vím, že vy jste léto působil.
2: Pane, já jsem byl tam, no. Tak já poděkuju panu Machovi. Edukace, ona by svým způsobem byla jednoduchá, protože ty začátky jsou jako chřipka. Takže jakékoliv takovéhle onemocnění má člověka asi zarazit. Na druhou stranu si myslím, že té edukace nebo té snahy o edukaci o covidu je tolik, že už je to skoro příliš. Jestli by měla být nějaká formalizovaná edukace o té nemoci, to si tak úplně jistý nejsem. Ale obecně naše populace je míň zdravotnicky edukována, než by měla být.
1: Toto vás potěší. Tady píše Safix 011. Pan profesor Beneš je Bůh. Operoval mého člena rodiny. A jeho odbornost a přístup je nedocenitelná. To se tak musí hezky poslouchat. Jak vám závidím...
2: Až na toho Boha teda, protože to je přesně to, co si myslím, že ne.
1: No, tak víte, jak to myslel? Jako, no, já bych to jako...
2: Ne, já to samozřejmě, to mě potěší, z toho mám radost. To, chcete historku krásnou?
1: No všechny.
2: No, byli jsme na festivalu v Karlových Varech. A jdem do pupu po tom červeném koberci. A tam jsou ty lidi, co chtějí ty podpisy od Richarda Geera, co já vím, Travolty a takovýhle. No a mě tam jeden taky, pojďte se mi podepsat. No tak jsem nakonec němu že řekl, jsem mu, prosím vás, já s tímhle tím nemám nic společného, já jsem tady host, já se přijel podívat na film, přijel jsem si popovídat s kamarádama. Takže já nemám s filmovým průmyslem nic společného, říkal, ne, vy jste mi operoval tatínka.
1: To bylo hezký,
2: tomu jsem se podepsal rád. Teda.
1: Pane profesore, platí takový to, co říká řada lékařů, že když vám nejvíc na tom záleží, je to někdo známý, příbuzný, někdo takový, že třeba někdo, komu tykáte, s kým chodíte sbírat brouky, nebo na tenis, nebo já nevím, ve vašem případě, co všechno. Takže většinou je tam nějaká komplikace.
2: Svým způsobem je to takový naschvál, taková určitá pravda. Já říkám, že komplikace jsou přímo uměrné počtu telefonátů před operací. Jo, takže ono to do určité míry to platí, ale není to asi nic prokazatelného, ale ono, já k tomu vždycky taky dodávám, že nejlíp se operuje osamělý pastevec z hor, jo, protože ten nemá šanci se nějaký protekce domoct.
1: Nikdo nevolá, jak to dopadlo.
2: Nikdo nevolá, tudíž není ohrožený těmi komplikacemi, které jsou specifické pro počet těch intervencí. No, ale ono to tak asi není, ale ona spíš je taková výraznější, že jo, protože pak se ten počet těch telefonátů samozřejmě znásobí.
1: Ale zajímalo by mě, kdyby, nedej bože, ale stát se může cokoliv, kdyby vy jste potřeboval operaci od neurochirurga. Počkejte, já si chci dát, jestli byste se svěřil synovi vašemu.
2: Ne, nikoho z rodiny. To je ten počet telefonátů. Jo, to by
1: ten
2: byla...
1: by netelefonoval vůbec, ne?
2: Ne. To je...
1: Váš syn vlastně dělá počkejte, děti.
2: To nevadí. Tam jde o to, že do chirurgie jako takový nepatří emoce. A vyvrcholením téhle úvahy, že ty emoce ten chirurg nesmí mít, je to, že žádný chirurg nebude operovat svý příbuzný. Jo, protože
1: jako
2: tam...
1: Toho se držíte?
2: Toho se držím, to víte, že jo. Já bych nikoho z rodiny bych neoperoval.
1: A jak byste to udělal?
2: No, někoho bych požádal, samozřejmě.
1: Jako někoho z kolegů? A byl byste u toho třeba?
2: Asi ani to ne, protože bych znervozňoval toho, kdo to dělá. To jako...
1: No já jsem myslel právě, že u vás je to docela často, že u toho jste a někdo to dělá.
2: To jo, ale to nejsou příbuzný.
1: No já vím,
2: ptal na příbuzný,
1: jako,
2: na,
1: že to je taková běžná, jako Beneš
2: kouká. To je takový, jo, to jo, ale ten fakt prostě, že já neznám opravdu chirurga, který by operoval svý příbuzný. Asi budou výjimky, ale to určitě ne. I kdybych si myslel, že to udělá extrémně dobře, i kdybych si myslel, že to udělá nejlíp, tak bych za synem nešel.
1: To ne. Už říkal ale tuto pravdu doktor Strossmayer.
2: No jistě, ne, no jistě. No,
1: protože chirurg lidské tělo nejen léčí, ale z gruntu mění, říkal doktor.
2: No to říkal doktor Sova tohle, to byla největší chyba, protože to je přesně to, co člověk nemůže a nesmí udělat. Toho jako, člověka změnit.
1: A já vím, jak on to myslel.
2: No jasně, samozřejmě, ale nutno přiznat, že když se pak točila ta další sekvence nemocnice u nás ve špitále, tak tam přijel pan Chudík, který tohleto prones tam. A nějak slovo dalo slovo a na tohle jsme vzpomněli. A on se za to sám styděl, že tohleto tam musel říct.
1: Protože
2: on podvědomě chápal, že je to špatně. My toho člověka přeci musíme vrátit domů tak, jak je. My ho nemůžeme vrátit domů jako jinýho.
1: No ale to je jenom teorie, ne?
2: No ale to není teorie. To je...
1: To se přece nemůže vždycky povést.
2: No ne úplně vždycky, samozřejmě ta nemoc si něco vezme, ale mýho tátu zajímalo přežití. Jestli ten pacient žije nebo nežije. Dokonce jednu dobu se hodnotily ty výsledky tak, jestli pacient opustil nemocnici naživu. Lhostejno v jakém stavu. To bylo před druhou světovou válkou a krátce i po ní. My už to hodnotíme teď tak, že hodnotíme víc kvalitu života. Jaká je kvalita toho života. A logický je, že když operuju zahradníka a on pak dělá zahradníka, tak je to dobrý výsledek, že jo? Ale když operuju univerzitního profesora a on pak dělá zahradníka, tak to někde skřípe. Takže my teď koukáme po těch drobnostech. My jsme u jedné skupiny pacientů jsme dělali složitý neuropsychologický vyšetření, jestli těm lidem neubližujeme nějak moc, jestli se nemění psychicky. A pro mýho syna to bude ještě víc, tohleto patrný. A ty lidi by opravdu měli být takový, jaký přišli k nám. K nám chodí hodně pacientů, kterým není ještě nic, že se to na tu nemoc přijde náhodou. Bouchnete se do hlavy, udělají vám CTčko a už se rozjede kolotoč a už vám někdo nabídne, že vám odstraní nádor, který tam roste třeba 5 let. Jo? A klasickým příkladem budiš mladý architekt, 30 krátce po škole, aneurysma výduť na jedné z mozkových tepen, všecko proběhlo úplně dobře, ten kluk byl úplně v pořádku, nebylo mu vůbec nic, nebylo na něj nic patrný a on za půl roku přišel a měl takovou tu žádost o invalidní důchod. To my neděláme, že jo, ale jako vždycky po nás je nějaký šemplík. Já mu říkám, prosím vás, proč, když na vás nic není, neuropsychologie jsme dělali, vy jste úplně doma a tak dále. Ten chlap měl jednu jedinou závadu, že nebyl štont narýsovat přímku. Tohle, kdybych já neuměl, tak si to ani nevšimnu, že jo, proč bych rýsoval přímku. No ale pro architekta tohle to je definitiva. Jo, takže takovýhle drobnosti už člověk musí teďka hodnotit. A samozřejmě, že to z pohledu toho člověka to nebyl dobrý výsledek. My jsme byli všichni spokojení, protože on byl perfektní doma, že jo, s dětma, všecko v pořádku. No jo, ale pro architekta neschopnost namalovat přímku je asi... Špatně.
1: Rozumím, a když jste začal o té výduti, to je prý věc, kterou můžu mít, ani o tom nevím. Mm-hmm. Jak to mám zjistit?
2: Buď náhodou.
1: Náhodou, jo?
2: Náhodou. Náhodou, to je to, že se udělá to CTčko při každém boku té hlavy. Nehledejte jí. Ona je hloubš, když tak.
1: To je hloubš, jo?
2: To je hloubš, tam je takový okruh cévní a na tom okruhu de facto to roste prakticky vždycky. A to je hluboko pod mozkem. Takový ty periferní těch je strašně málo.
1: A vy umíte dát dneska svorku jenom?
2: Ne, ne, to už je přednáška, když vám to teď povím.
1: No tak chci nastupovat v pondělí, tak dobře, jenom krátce. Každý ví, co to je, udělá se takový váček vlastně, váček, kde je krev.
2: Jasně.
1: A hrozí, že praskne.
2: Přesně. Pane, a to toho pacienta může zabít.
1: Vidíte to, sledujete to?
2: Nastudoval se to perfektně, ale já si vás nebudu zkoušet z toho, kolik lidí přežije 24 hodin po té ruptuře.
1: No tam bude vysoká úmrtnost.
2: Jo, 50%. Takže to je jedno z nejnebezpečnějších onemocnění opravdu. Ale tím, že těch CTček je hodně a udělá se tak, a některý mají jinou symptomatologii, takže na ně přijde včas. A v tomto duchu veškerý to naše operování není léčebný ve skutečnosti, ale preventivní. Protože my chceme předejít té ruptuře. Když už to jednou praskne, tak už je ten mozek zničený v polovičce případu. Kdy a děláme, co děláme, tak nepomůžem. Jo. Když ho najdem ještě nepraskle, tak ho umíme ošetřit. Ale my ho můžeme ošetřit dvěma způsobama. A to je ta moderní medicína. To začalo na přelomu tisíciletí, zhruba tak v 90. letech. Tehdy přestali být ty velký chirurgičí hrdinové, protože najednou se objevily alternativy. Takže v současné době ten náš obor nejvíc charakterizuje multimodalita léčby. To znamená, že já se k cílu můžu dostat několika cestami. Můžu použít radiochirurgii, to je třeba ten gamanůž nebo cyberknife. Můžu použít endovaskulární.
1: Na výduť asi.
2: Na výduť ne, to je obecný.
1: Prosil bych opět, abych dostal čárku.
2: Abyste dostal čárku. Děláte to dobře. Na výduť by nebyla. Ale už na arteriovenózní malformaci, který jste nepochybně studoval převčírem, to
1: tam bych nazval stent?
2: Co? Ne, tak tam to zrovna ne. Ten stent by byl u toho aneurizmatu.
1: Jo,
2: to máte dobře. Můžu použít endovaskulární léčbu. Můžu použít kombinace tohodle. Máme daleko potentnější léky taky. A najednou z tohohle všeho vypadl nejlepší léčebný postup.
1: No vnitřkem.
2: Ne.
1: Tepnou.
2: Ne.
1: Ještě.
2: Observace. Nedělat nic.
1: To jsem chyběl, když jsme brali observace.
2: To jste asi chyběl, ale přijde mi 60-letá ženská s malým nádorem na sluchovém nervu. To ucho pořád slyší, ona tím uchem telefonuje, ono na ní není vůbec nic, je spokojená, přišlo se na to náhodou. Samozřejmě, že jí přeci nebudu operovat rovnou, když vím, že velká část těch nádorů neroste a dokonce je malá část, která se zmenšuje. Takže já napřed prokážu, že to roste. To znamená, že jí pozvu za půl roku, za rok znova na rezonanci, kouknu na to, jestli tam je rozdíl nebo není rozdíl, že jo? A teprve podle toho se rozhoduju dál. Když už jednou o tom nádoru víte, tak on neuteče. To už můžete sledovat a ta ženská má statisticky před sebou 20 let života. No tak když jí 20 let života uchráním té operace, no tak je to logický. Jo, operovat prostě na první pohled rovnou a vidět jenom to, ten,
1: no když přijde a bude jí 80,
2: no, tak
1: to
2: už
1: taky
2: už
1: hraje roli.
2: No určitě. Samozřejmě. Naopak 30-letýmu člověku tu léčbu nabídnu, dohodnu se s ním, jestli použijeme třeba tu radiochirurgii, nebo jestli to odoperujeme, nebo tu, jo, protože ta chirurgie je pořád nejpřesnější a nejefektivnější. Ale u lidí, že jo, v té druhé polovině života už budu chtít prokázat, že ten nádor roste před tím, než s ním něco budu dělat. Když mám 20-letýho, u kterého vím, že mu to nedá těch 60 let, tak tam je ta úvaha trošku jiná. Ale je to individuální prostě.
1: Teď se pustím, pane profesore, na hodně tenkej let teda, ale vy mě usměrníte. Sledoval jsem někdy nějakou vaši přednášku, nevím, jestli jsem to dobře pochopil. Ona snad už existuje možnost, když se do toho mozku, třeba k té výduti, umíte dostat tou cestou jako kardiolog k srdci střísla,
2: no, nebo... No jasně.
1: A kudy tam jdete?
2: My přetříslo taky, to je úplně stejný.
1: To je strašný kus přes...
2: Je to daleko, ale to nevadí. To.
1: Jak to tam dlouho putuje?
2: Ne, to tam je vcelku rychle. To.
1: Co jako, to je vcelku rychle?
2: Ošetřit tu výduť endovaskulárně těmi spirálkami, nebo tím stentem, nebo čímkoliv jiným, tak obvykle trvá díl než ta operace. Jo, já když půjdu operovat aneurizma, tak někdo mě udělá ten přístup, tak co já odevřu tu tvrdou plenu, kde začíná být ta voda, tak pokud to aneurizma nezavřu, dejme tomu do 20-30 minut, tak už je to něco svízelnějšího, už to není jednoduché, když to dá tam ty dráty a tak dále, trvá daleko díl, ale jinak ten přístup endovaskulární, to je identické, co na srdci. To je úplně to samé. Akorát jsou to trošku jiné cajky, jsou to trošku jemnější katétry, je to trošku jiný postup, ale ta mechanika nebo ta mentalita té léčby je to tatáž.
1: No vy musíte jít tou...
2: Krkavicí. A nebo vertebrální tepnou. Podle toho, kde to je lokalizováno.
1: No ale jak se orientujete tím drátkem? To přece musí mít spousty odboček, ne?
2: Ono, do té hlavy těch odboček tolik není, ale to tomu říká mapping, že se vlastně nafotí ty snímky a on jede podle té angiografie, že ví, kde přesně je a zkušený radiolog samozřejmě to vidí a odhadne, kde ten katetr má, protože ten katetr je vidět. To dělají radiologové tohle. Intervenční neuroradiologové, někde na světě to dělají i neurochirurgové, jak kde u nás teďka jeden z našich mladých se tím taky začíná si s tím hrát, takže to z toho bychom chtěli vychovat takového hybridního neurochirurga, se jim říká, že umí i operovat, i to umí ošetřit.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Dělá Lusko. Chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medveděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadena Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Programem Radio Xaver.
1: Je májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný. Nespí, nezpívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy. Zpívá o kraji, kde ti vše dají a kde nemusíš mít prachy. Bzu, čej tam, čej.

všechno vězí. Stromy jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží. Tam zatím mořem bývá.

0: a pak hop, a pak hop, a pak hop do moře pívá.
1: Jenže problém číslo jedna. Lidé přeci nemají peníze. A tak vzniká myšlenka část firem rozdat formou kupónů úplně zdarma. Stačilo majetek ohodnotit. Výsledná částka by se vydělila 15 miliony, co by počtem obyvatel. A každý občan by tak dostal svůj díl ve formě poukázek na nákup akcií. Je na každém, aby se rozhodl, jak s nimi naložit, tedy kam investovat. Tato metoda, která byla ve skutečnosti ještě trochu komplikovanější, ale měla i své hlasité odpůrce. A má je vlastně dodnes. Už v roce 1990 se objevuje ostrá kritika Klausova kuponového nápadu. Nemyslím, že je možné brát tento návrh vážně, jak z důvodu teoretických, tak i praktických. Kdo by věděl, jakého podniku si má pořídit akcie? Hrstka informovaných. Co s podniky, jejichž akcie by nikdo nechtěl? Ptá se například ekonom Zdeněk Hába. Kdyby pan Hába v té době věděl, že za kupony půjde koupit prakticky pouze firmy, o jejichž akcie velcí hráči zrovna dvakrát nestály, asi by se ptal mnohem hlasitěji. Posuňme se v čase do roku 1991. Václav Klaus v parlamentu transformační zákon úspěšně prosazuje. Privatizovat se bude podle něj. Od plánů k činům se přistoupilo 1. ledna 1991. Přichází privatizace spojená s restitucí majetku. Situace byla naléhavá. Vždyť soukromý sektor v Československu prakticky vůbec nefungoval a neexistoval. Bylo jasné, že kromě privatizace bude potřeba také celou výrobu restrukturalizovat. Funkční trh musí být tvořen soukromými subjekty a vše ostatní je podružné, uvádí jeden z reformních ekonomů Jiří Havel. Základním kamenem mají být privatizační projekty, které měly navrhovat občané, zaměstnanci firem, zkrátka téměř kdokoliv. Ke každému podniku bylo potřeba zpracovat projekt, ve kterém jste vysvětlili, jak byste firmu navrhovali zprivatizovat. Takový projekt se nejprve dostává k zakladateli podniku, který jej do té doby řídil, tedy většinou příslušné ministerstvo, obvodní úřad či obec. Poté putuje na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci, kde se z jednotlivých projektů vybírali ty nejlepší. A bylo z čeho? V průměru chodilo na každý podnik až 5 nápadů, jak jej předat do soukromých rukou. Schválené projekty mají poté putovat na Fond národního majetku, který podle nich zakládal příslušné akciové společnosti, organizoval veřejné soutěže, spravoval akcie, účastnil se valných hromad, uzavíral příslušné smlouvy. Když se dnes řekne privatizace, většina národa doplní slovo kuponová. Václav Klaus se dnes ale celkem po právu durdí, když někomu toto privatizační názvosloví trochu ujede. Privatizační kupony, na které jsme na podzim roku 1991 stáli fronty a doma jsme se dohadovali o tom, jak je investovat, byly totiž jen jednou z mnoha forem privatizace. Dalšími byly dražby, veřejné soutěže, přímé prodeje, bezúplatné převody a restituce. Kuponová privatizace byla jednou z variant privatizace restituční, nikoli ve smyslu vrácení majetku původním vlastníkům, ale ve smyslu jistého odškodňování všech občanů naší země za to, že tu byl komunismus. Proto to byla privatizace za pouhou symbolickou cenu, vysvětluje dnes bývalý prezident Klaus. Tou symbolickou cenou bylo přesně 35 korun, za kterou si každý občan starší 18 let mohl koupit kuponovou knížku a k ní známku za 1000 korun. Seznam podniků, do kterých bylo možné kupony investovat, visel na každé poště. Bylo jich nakonec okolo 2000. Česká kuponovka nakonec probíhala ve dvou kolech. Mezi firmami, jejichž část dal stát obyvatelům k dispozici, byl i Český Telekom, Česká spořitelna, Investiční poštovní banka, Komerční banka nebo Škoda Mladá Boleslav. A také Mostecká uhelná společnost. O tom ale později. Většina Čechů dává kupony do investičních fondů, kterých bylo v roce 1992 asi 300. Majetky fondů ale z Československa nakonec většinou záhadně mizí a jejich zakladatelé s nimi. Odhady mluví o částkách v řádech desítek miliard korun. Ozvěny poněkud překotné privatizace, a to nejen té kuponové, doznívají dodnes. Stále ještě zbývá zodpovědět některé otázky a obhájit před národem některé kroky, které na začátku 90. let politici udělali. Jedním z kritiků privatizace, tak jak se odehrála, je například Pavel Mertlík, ministr financí ve vládě Miloše Zemana. mezi lety 1999 a 2001. Česko je podle něj nejlepším příkladem šokové terapie. Slovinsko postupovalo pozvolněji, ale bylo úspěšné, pronáší Mertlík v roce 2014 v Obecním domě na ekonomické konferenci 25 let svobodného podnikání. Podle Karla Deby, ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj v první Klausově vládě od července 1992 až do října 1992, ale postup transformace musel být chtě nechtě agresivní. Jakmile zmizí centrální plán, komunistická strana, strach z policie, přestává být centrální ekonomika řízena. Obhajuje rychlost privatizace člověk, který v příběhu Mostecké uhelné hraje epizodní roli. Aniž bychom se na uplynulých 25 let dívali růžovými brýlemi, musíme říct, že naše transformace byla úspěch. To je nesporná teze, mimo jakoukoliv pochybnost. Hřímá na konferenci ex-prezident Klaus. Šlo nám primárně o svobodu, dodává. Klaus také na snad největším porevolučním sjezdu téměř všech tehdejších významných postav ekonomie a politiky připomíná, že naše ekonomika byla maximálně postátněná, což bylo potřeba rychle změnit. Proto jsme nechtěli maximalizovat privatizační výnosy, zdůvodňuje Klaus, který společně s Tomášem Ješkem a Dušanem Třískou na začátku 90. let určoval směr a tempo privatizace. Klausův oddaný příznivec a spoluautor myšlenky kuponové privatizace Tomáš Ježek tvrdí: zlikvidovat komunistickou stranu bylo to nejlehčí, zlikvidovat státní podniky bylo to nejtěžší. Kuponovou privatizaci jsem kritizoval kvůli rozptýlenosti vlastnictví. Akcionáři neměli dostatečnou kontrolu, pronáší na sjezdu privatizačních vůdců Miloš Zeman. Ano, jsem kritikem chyb transformace, ale přes všechny chyby tu zde stojíme jako svobodní lidé, kteří se nemusí bát, že je někdo za jejich názory zavře. A to není malá hodnota, ukončuje svůj projev prezident Zeman. Abychom věděli, o jaké částky vlastně šlo. Restituce stály mezi 70 a 120 miliardami. Na obce se převedl majetek za 350 miliard. Dražbami v malé privatizaci se prodal majetek v hodnotě mezi 200 a 250 miliardami. Transformovaná družstva měla hodnotu 23 miliard. A teď zlatý hřeb, porevoluční majetkové show, která si rozhodně zaslouží víc pozornosti. Je tady velká privatizace. Ne nadarmo se jí říká velká privatizace. Šlo totiž o střední a velké podniky, konkrétně o jejich majetek a akcie, a to ve všech možných odvětvích a segmentech, v celkové hodnotě 626 miliard korun. Mimochodem, nyní si můžeme snadno spočítat, jakou měl hodnotu majetek, který stát formou privatizace rozdělil mezi lid. Je to minimálně přes 1,25 bilionu korun. V principu nikdo nemohl odhadnout ani tušit, s jakými úmysly, zkušenostmi a vizemi do procesu vstupovali jednotliví privatizátoři. Celkem unizono zaznívalo od představitelů státu opatrné přiznání, že pravdu ukáže až čas. Jistě stojí za zmínku, že de facto neexistovala veřejná diskuze na téma privatizace obecně. Nadevší pochybnost jedna z dětských nemocí čerstvě narozené demokracie. Možná to byla právě velká privatizace, která výrazně napomohla pozdějšímu přívlastku této doby, který zněl divoká privatizace. Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Činnost úřadů směrem k prověřování jednotlivých okamžiků všech privatizací byla možná z tohoto pohledu natolik obtížná, že vlastně žádná nebyla. Stejně jako novodobí kapitalisté, nepřímo tím přiznali svoji bezzubost a neskušenost státní úřady i represivní složky.

0: až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
1: Jo.
0: 56 mě je. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
1: Ne. Od vás. Já většinou to nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
0: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na šestku.
1: Ano.
0: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
1: Fakt jo.
0: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
1: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
0: Vylepší?
1: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
0: Vy jste na horory?
1: Jo.
0: A to je pro děti, ne?
1: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
0: A bude to horor Hadi v letadle?
1: Ne, bude to v zajetí démonů.
0: Ježíši Kriste. No,
1: nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pěti koalice.
0: Jasně.
1: Ale já jdu trénovat s démonama.
0: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
1: Ne, to je podle skutečné události.
0: Jo,
1: pozor. No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
0: Ne.
1: Tak to byste to měla napravit.
0: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
1: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
0: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
1: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
0: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
1: Jo, no já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
0: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tomáš Kaněra je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pan Tomáš Kaněra je starostou Prahy 22. Teď je před volbami, pane Kaněro. Nervozita ne? Už to s váma cvičí?
1: Záleží, co si připustíte.
0: Ale tak kandidujete, ne?
1: Kandiduju, ale nervozitu si nepřipouštím.
0: Jo. No a tak tam u vás jsou poměrně asi rozdělený síly, ne? Vy jste se vyměnili docela nedávno, pan Zelenka.
1: Zelenka.
0: Vy jste ho vystřídal.
1: Ano.
0: A teď to tam je tak na vaší straně, když to tak z dálky sleduju trošku, takže je to skoro doma, ne?
1: Doufejme, ale samozřejmě v tuhle chvíli třeba Praha 22 je hodně, hodně rozdělená na dvě části. Já měl ambici ty dvě části nějakým způsobem spojit a úplně to není tak jednoduché.
0: Jste spojovatel, jako spojovatel. Pan premiér Fiala. To tak klobouk dolů. No a teď nám řekněte, jestli se vás nějak dotklo na Praze 22 to vyšetřování kauzy Dozimetr, protože tím spousta spoluobčanů žije, že v médiích to kvete, tak povídejte.
1: No tak kauza Dozimetr, původně jsem si myslel, že k nám nedosáhne, ale bohužel se ukázalo, že dosáhla i k nám. A samozřejmě stala se taková nepříjemná věc, že máme rozestavěný polifunkční dům, zatím si asi nikdo nic nepředstaví, to je dům, ve kterém má být mateřská školka, má tam být lékařská ordinace, má tam být nějaký sál pro spolkovou činnost, má tam být obchod. A tato stavba, která se za mého působení a za mé asistence rozjela, tak se zase úspěšně zastavila. A to z toho důvodu, že majitelka nebo jednatelka té firmy, která to vyhrála, tak byla přichycena tak trošku v konspiračním bytě. A když to prosáklo, tak paní jednatelka nelenila, firmu prodala, nebudu zacházet do úplných podrobností a rázem má spoluvlastníka z Komorských, nebo z Maršálových ostrovů. Takže se nás na začátku nedotýkala.
0: Počkejte, ona jako přišla za vámi,
1: ano.
0: Ta firma, která to stavěla,
1: ano.
0: A řekla, my jdeme od toho.
1: No to tak úplně jako nebylo. Tyhle informace jsme neměli takhle úplně napřímo. Paní jednatelka mi řekla, že byla v konspiračním bytě, žádné B k tomu neřekla a druhý den jsem se podíval do obchodního rejstříku nebo na justici a tam jsem viděl, že už není jednatelka a že tam máme nějakého pana Kunárta a nějakou strukturu neprůhlednou končící na Maršálových ostrovech.
0: No ale to se nesmí, ne? U těch státních zakázek.
1: To se nesmí.
0: To se nesmí. Takže vy jste to zastavili, předpokládám?
1: No, ono se už ani nepokračovalo. Ono se to zastavilo jako tak trochu samo, bez našeho přičinění a my teď hledáme různé právní nástroje, jak je buď přinutit stavět, což je asi nereálné, ale spíše
0: tu
1: se...
0: firmu přejmenovanou.
1: Tu firmu, která už teď se jmenuje Rieger Falge, ale zrovna od včerejška či předvčerejška se jmenuje RAF Stavby SRO. Už nejsme u akciovky, už jsme u společnosti s ručením omezeným. Víme, jak to chodí u SROčka, to položíte a nemáte vůbec nic.
0: Znamená to, pane starosto, že Praha 22 může přijít o hodně peněz?
1: Znamená to, ne, že může, ale přichází a z největší pravděpodobností opravdu jako přijde a budou to desítky milionů.
0: Tak vypracujete celkem asi se 400 miliony, pokud vím.
1: Rozpočtu ano.
0: Rozpočtu, takže desítky milionů pro vás je docela hodně, ne?
1: Nejsou to přímý peníze z našeho rozpočtu, jsou to spíš peníze z dotačních titulů, které máme domluvené, o kterých jednáme.
0: A z těch krev neteče, jak známo, ne?
1: No, neteče, ale když o něj přijdete, tak někdo to potom případně musí dofinancovat. Když vám odtečou evropský peníze, tak musí přitýst od někud odinut do rozestavěné stavby.
0: A jak to uděláte?
1: No, uděláme to tak, že se budeme snažit ten dotační titul i přes tuhle tu nepříjemnost využít a teprve, když nám Fond životního prostředí oznámí, že to jako nelze, tak budeme hledat jinde.
0: Není, pane starosto Kaněro, jasná jedna věc, to, že paní majitelka byla v konspiračním bytě, tak jakou to má souvislost s tím, že zastaví stavbu? To přece...
1: Já bych řekl, že to je takové určité jako přiznání viny a vyvození.
0: Že
1: jako...
0: tam byla.
1: Ale co tam dělala?
0: Tak co tam dělala? Mohla být za zábavou třeba jenom.
1: Mohla být za zábavou, ale to jsem z toho úplně, z toho rozhovoru s ní, jsem úplně jako nepochopil, že tam byla za zábavou.
0: A jak se dáma jmenuje?
1: Jmenuje se paní Červinská.
0: Paní Červinská, o té teda, myslíte, uslyšíme?
1: O té, nevím, jestli uslyšíme, ale paní Červinská byla tehdejší jednatelka firmy Rieger a Falge.
0: Co myslíte, pane starosto, poškodila ta kauza Dozimetr, která údajně podle některých médií je na začátku, poškodila celkově tu pražskou politiku?
1: Poškodila, ale já si myslím, že poškodila jenom jako určité lidi a určité politické subjekty. A teď opravdu jako vidím zatím jako ten problém s tím se stanem.
0: No já vím, ale víte, vím tak, jak to chodí, když je někdo starostou, tak za vámi chodí občané.
1: Ano.
0: Ne každý občan si to úplně nastuduje, Bůh ví dopodrobna, a oni třeba mohou si říkat, tak co ten náš starosta, co ten Kaněra? Neúčastnil on se těch kokainových večírků taky? Může si to občan takhle říkat? Může se vás na to ptát? A co horšího? Nezeptá se, půjde k volbám a hodí to tam někomu úplně, kdo ještě doteď nebyl v politice třeba.
1: To je zajímavá úvaha, to máte pravdu, ale...
0: No, tak to chodí.
1: Ale u nás na Praze 22 jsem známý jako sportovec, jako ten, který vede děti ke sportu, a myslím si, že by mě nikdy nikdo nespojoval s nějakou drogovou aférou a podobnými věcmi.
0: A to já jsem ani neřekl. Jenomže ti lidé si nedohledají informace, no on je bafuňář, politik, Bůh ví, jak to tam je.

0: pořád ještě doufám, což se dá technicky zvládnout 1.9.2023 od nového školního roku, ale záleží, jak bude ta insolvence, která byla uvalená na tu firmu, tak jakým způsobem bude pokračovat. A
1: mateřská školka, to bychom mohli vnímat i tak, že teď sem přišli ti ukrajinští běženci, někteří, tak je potřeba dávat děti do školek, i ty ukrajinské do škol. Máte dostatek míst teď v této chvíli, když se nepovede v nejbližších měsících tohleto?
0: To je dobrá otázka,
1: a na
0: to je poměrně jako v mém případě poměrně jako pozitivní odpověď, protože my jsme jedna z městských částí, kde nám to vyšlo. To znamená, že my jsme všechny umístili a nezbyly nám žádný volný místa.
1: Jako vám to vyšlo?
0: Nám to vyšlo, nepotřebovali jsme pomoci od jiné Prahy, ani jsme nepomáhali jiným Praha, nám to prostě
1: ani
0: jako vyšlo.
1: Dítě vám nezbylo žádné?
0: Nezbylo nám žádné dítě, všechno jsme to umístili. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, jestli je vhodné mít jako ve třídě 30 či 32 jako dětí, ale to už asi není.
1: Zkušenosti s těmi dětmi, kteří přijdou z jiné kultury, trošku z jiného prostředí, s jiným jazykem. A vy jste zřizovatel,
0: určitě. Já jsem zástupce zřizovatele, takže samozřejmě s řediteli a s ředitelkami jsem v kontaktu a hovořím s nimi o tom. Veskrze pozitivní, je to samozřejmě individuální. Někdy je to úsměvné, že dítě po půl roce neumí ještě ani slovo česky, ale díky tomu, že umělo fantasticky anglicky, máme tam takový jeden případ, tak dokonce chodí s dítětem, které neumí česky a umí jenom anglicky, a je to Ukrajinec, tak chodí tlumočník z angličtiny do češtiny.
1: To mě budete muset namalovat, to není důležité. Zkrátka, funguje to.
0: Funguje to.
1: A vy jste tedy za ty ukrajinské přistěhovalce, když to tak řekneme, rádi?
0: Já nemůžu říct ani, že jsme rádi, ani že jsme neradi.
1: V tom smyslu třeba obsazená pracovní místa, nevím co všechno.
0: Tady bych asi měl složit jako hold našemu sociálnímu odboru, protože naše sociálka s těmito lidmi, kteří přišli, uměla dobře pracovat. Myslím si, že jsme zavedli slušný registrační systém, že jsme o nich věděli. Od začátku jsme dávali dohromady, byť anonymně, ale nějakým způsobem povolání, čím se živili na Ukrajině, jak staré mají děti. A dělali jsme to ještě vlastně dřív, než se registrovali v KACPU. My jsme tu registraci dělali dříve u nás, protože jsme tam hned v první den, kdy ta válka začala, tak první, co utíkali, tak skončili ku podivu na Praze 22 v Uhřině vsi. Že nám tam přistál autobus už v noci ze soboty na neděli a já jsem jim někam musel umístit. Mm-hmm. Takže jsem nespal, šel jsem umísťovat.
1: Takže vaše zkušenost s tímto je, říkáte, pozitivní a vlastně všechno fajn.
0: A my jsme si vlastně díky našemu sociálnímu odboru jsme jim našli i v okolí, aby nemuseli daleko od svých dětí a aby byli v nějaké rozumné vzdálenosti od těch dětí, které tam máme v adaptačních skupinách, tak aby nebyli daleko, a našli jsme jim různý zaměstnání u našich podnikatelů, případně přímo u nás na úřadě.
1: Ještě mi vysvětlete jednu věc. Když jsem se díval na některá vaše prohlášení, jedna tady citace začíná: máme prý ve světě kolem 62 pohlaví. U nás zastupitelstvu jsem zaznamenal, alespoň co vím, jen 5 žen a 20 mužů. Prosím vás, nejste v nějaké zpátečnické?
0: Já nejsem zpátečnický, ale rád se neberu tak jako úplně vážně, takže si ze všeho tak trošku jako utahuju.
1: A no tak to není dobrý místo na utahování.
0: Já vím, že to není dobrý místo, ale i tak.
1: No a vy chcete některým lidem, těm zbývajícím 60, zapřít jejich pohlaví?
0: Nemůžu.
1: No nemůžete, ale tady to říkáte jako představitel, rozumíte, starosta.
0: To když vytrhnete z kontextu, tak ano.
1: To bych určitě nechtěl. Vy se totiž dál chlubíte tím, že, nebo chlubíte, holedbáte se, řeknu, že máte tam dostatek žen, i když jste tam ve vedení jenom muži. A tady to už otáčíte úplně na druhou stranu, protože píšete, že ženy jsou mnohem senzibilnější, sociálně vnímavější a proto snáze odhadnou dopředu věci a tak, a že mají víc, že se umí lépe na věcech domluvit, když mají něco zajišťovat, nestrácí čas hloupostmi. Víš, že vy jste byl na školení v Bruselu?
0: Já jsem nebyl na školení v Bruselu, ale spíš zastávám takovou jednu svoji myšlenku celoživotní, že by v každém týmu měla být jako žena, protože má na věci jiný pohled než my muži.
1: Kvóty, jdeme na to.

0: To nejsou kvóty. Já vidím, že ženská má prostě jiný pohled na věc.
1: Každý člověk má jiný pohled na věc, pane Kaňeru.
0: Já bych to paušalizoval na moje ženy v tomhle případě.
1: Jo, vy takhle to máte. No ale tak já totiž nevím, jestli to má být fóreček nebo...
0: Ne, v tomhle případě to fóreček není. To předtím možná ano, ale s těmi ženami já tom si jako trvám. Já jsem, už jsem tady jednou zmiňoval, jako předseda Čechie Uřiňoves, tak máme tým, pětičlenný výbor a máme tam prostě jako jednu ženu. A ta jedna žena tam prostě, ten její názor je hrozně důležitý.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Já jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta Stačilo. Mm-hmm. Víte, to jsou komunisti. Jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy, při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
3: No tak Stačilo vede... Je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
1: Ale no komunistka, no.
3: Komunist, říkám šéfka komunistů Konečná. Komunistka. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
1: Co je Bobina?
3: Jana Bobošíková.
1: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina.
3: Která
1: paní Bobošíková.
3: Krajskou lídrní taky.
1: Ano.
3: No a trošku mě vyděsilo, když tam Bydlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
1: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
3: A tak oni hrajou o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
1: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
3: No.
1: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby bylo nějaký vzrušo.
3: Ani tak ona, ne, je tak počíte, ona je tam ona každou chvíli. Je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
1: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka. Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí. Jo. Mého pana Michopulose a toho pana Pečenku.
3: Ježišmarja.
1: A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta Prima potřebuje jako nějakého...
3: To není sládek to, supní.
1: Samozřejmě,
3: sládek,
1: že je.
3: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je...
1: To je taky o teatr.
3: No ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika Český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.